to byla už ukázka od projektu z Británie, respektive z Berlína i z Manchesteru s názvem Space Africa. Dneska Quiet Storm, v ukázce Validation. No a nám už se rozeznívá teďka tady tato ukázka také od projekta, od hudebníka Gaspar Klause, syna známého kytaristy Pedro Solera, se kterým ostatně debutoval před 15 lety na francouzské značce Infiné, kam se teď navrátil svou novou deskou Cells. Tohle už je titulní ukázka tohodle a hlavně čelisty, který se na ní učí už 5 let, od 5 let, tak Gaspar Klaus a novinká deska Cells, titulní ukázce značky Infiné.

Gaspar Klaus a jeho vydařené nové album nazvané Infinite Cells, které vyšlo také před týdnem na tomhletom pařížském vydavatelství. Myslím, že jeho už možná taková čtvrtá spolupráce minimálně, když tam vyšly desky s jeho otcem Pedro Solarem. Teď už mám tady tohleto polské ještě duo, který minulý týden také vydalo nové album, tentokrát, musím říct, takový asi nejmainstreamovější v jejich klubové elektronické historie, Cats and Dogs na seznamce Pets v albu Finally a ukázka Honey.

Tak tolik, musím říct, hodně houseová deska, tohle byl takový pohodový track Honey od projektu z Polska dvojice Cats and Dogs. Vyšlo, jak jsem řekl, deska Finally na jejich labelu značce Pets Records. No a my už se teďka podíváme také za tímhletím ambientním počinem Snufmumriko, který už se blízku náznece třeba už také právě Drona River předchozími alby, či také na značce třeba, myslím, že to bylo také Sun Sea Sky Production před pár lety, když jsme tady hráli desku Ingmar Wennerberg, tenhle ten švédský producent na poli takové jemné ambientní elektroniky se navrací na sublabelu Drona River, tentokrát značce Le Monde Analog novou deskou Talisman, která se moc povedla, vyšla také minulý týden. A to už ukázka Som Solsken, Snufmumriko ze Švédska a nový album Talisman.

Tolik švédský producent Snuff Mum Riko, jinak vlastním jménem Ingmar Wennerberg, na novince Talisman, která vyšla na značce tentokrát sublabelu Drivern Le Monde Analog, který vznikl loni. To už má na svém kontě 9, respektive 10 releaseů, myslím. Tak. Dneska ještě přetáhneme trošku novinky, budeme mít kratší intro dneska s kompilací Total Zechstum Zvancik ze značky Compact na chviličku, ale tohle už jsou dvojice, o které jsem se zmiňoval, Axel Bowman, švédský producent a šéf spolumajitel značky Studio Bahnhus a také producent z Německa Super Picture, který patřil do rodiny Compact, jako předtím má více než 20 lety třeba. Jejich společné album Tell It to the Mountain vyšla na značce Blurry také minulý týden, moc příjemná kolekce, tentokrát i poslechové elektroniky, nejen klubové. Tuká se Hiking the Glacier. Axel Bowman, Super Picture.

Tak to bylo už ukázka nové desky dvojice Axel Bowmana Super Pitcher, album s názvem Tell It to the Mountain, nazvat se Blurry, ukázka Hiking. No a to už je kompilace, kterou jsem zmiňoval, kterou už tady nosím taky pár týdnů a dneska ji prostě odehraju. Thievery Corporation, tohle to washingtonské duo, které objevila značka 4AD před 30 lety, slaví právě 30 let kompilací Thievery 30. To na své značce ESL Music, 18 Strong Lounge Music. To je ukázka z jejich debutu Sokom Vorce. Vorce, která se objevuje zde mezi těmi dalšími 30 nahrávkami Thievery Corporation.

Thievery Corporation na kompilace Thievery 30. To je 30 best of nahrávek této americké dumptempo dvojice z Washingtonu. To byl kázka Sokombolče. No a my zavřeme dnešní novinky, které asi jsou nejdelší v historii, protože jsem tady měl výpadek prostě více než 15 minut, téměř 20 minut, takže se to odrazilo na této dálce. Tak uzavřeme kompilací The Future Sound of London, respektive kompilací Max Coopera, tak, který je na svém novém kompilačním dílku pro značku Fabric, nebo je Fabric Presence Max Cooper, nabídl celkově 34 různých svých oblíbených svých vlastních tracků, i různých jiných umělců, ať je to Alex Perez, Smashing Drum, Olafur Arnold třeba, či projekt Okre, Rival Consoles a další. Najdete tu i tuhleto exkluzivní věc Max Cooper Edit pro The Future Sound of London z klubu Papua New Guinea, ale také spolupráci s Rival Consoles, která uzavírá celé kompilační dílko Fabric Presence Max Cooper z klubu AO s Rival Consoles a Max Cooper dohromady. Teď už ale Future Sound of London, Papua New Guinea, Max Cooper Edit.

kompilace Fabric Presence Max Cooper, jak jsem řekl, nabízí 34 kompilačních skladeb, které mají vztah k Max Cooperovi, ať jsou to jeho oblíbené skladby či jeho vlastní nahrávky. Rozhodně čekněte, stojí za to. Vyšlo teď také v pátek na značce Fabric. Tolik dnešní novinky na alternativní scéně, za chviličku už pořád také intro dnes s kompilací Total Sex und Zwanzig ze značky Compact.

0: Takže opět příjemný, ničím nerušený poslech při pravidelném profilovém pořadu Intro, který dnes nenabídne interpreta, ale nabídne přímo kompilaci kultovní německé značky s Colin Hadiem, Compact Records. No a tohle na úvod nebylo nic jiného než legrácka od samotného šéfa labelu Wolfgang Vojta, který už znáte i z projektu třeba Gaz, spíš takového minimál ambientního, ale spoustu dalších převleků má tenhle ten spoluzakladatel značky Compact, kterou založil právě bude to možná téměř skoro 30 let zpět, společně třeba právě s Michalem Majerem, ale také Jürgen Papem. Tohle byla ukázka jeho projektu ZOG a skladba Satisfaction, možná jste to tam slyšeli. No ale my si budeme hrát dnes a míchat tuhletu kompilaci Total Sechsundzwanzig značky Compact v dnešním intru. No a tohle už je Frankie a Sandrino, tohleto duo, které se objevuje zde s touhle další exkluzivní věcí po té nahrávce Satisfaction právě Logan Vojta.
1: Into the post-fact age.
0: Skala Disruption.
1: Glorious dawn of the post-fact age.
0: Vy posloucháte pořad intro dnes s kompilací Total 26. Total Sechsundzwanzig. Značky Compact. A playlist a info najdete už na stránce Rádia na pravé pod hřadem info.

Posloucháte pořad Intrones s kompilací Total z Exum 20. No a rozněl nám už T-Mango s kapelou What Hate Does It To The Heart. Tenhle ten známý už producent, který se blízko třeba i na snece House Music, Will Saula. Tom Mangan vlastním jménem. Každopádně teď už se nám rozeznívá úvodní věc z této kolekce 16 skabové. Aspoň pokud se jedná o digitál či kompakt. Na vinylu vyšlo pouze 10 exkluzivních nahrávek. No tohle je další z jedna z těch právě exkluzivních novinek. DJ Hotline skaba Ecstasy, která odevírá tuhletu sympatickou kompilaci značky Compact, která už od konce 90. let

série, kterou startovala koncem 90. let právě německá značka Minimal Compact Records. To byl konkrétně exkluzivní remix skladby So Deep od Orlan Warna, tohle dánského také už Matadora, který je spjat i právě se značkou Compact. No a my se teď vydáme za takovou legendární už skupinou, projektem značky Compact, a to Rex the Dog, což je britský producent Jake Williams, který už vydává na značce Compact, no, už je to víc než dvě dekády. Na počátku milénia, myslím, že objevila značka Compact a vydala mu tam dokonce i album, pak či EPčka nějaké. Každopádně tohle je jeho singlík s názvem Far Out, který byl takovým návratovým singlem letošním roce v červnu. Takže není to sice exkluzivní věc, tentokrát z kompilace, ale pěkná, vydařená záležitost. Far Out Extended verze. Rex the Dog z Británie na německé znece Compact a kompilaci Total z Exum 20.

posloucháte pořad intro. Dnes kompilací Total 26, značky Compact, nebo Total Zexus Cvancik, jak chcete. Každopádně tohle už byl tandem Adam Ten a J-Views, tohleto izraelsko-americké duo na značce Compact v jejich, musím říct, chytlavém tracku z jara letošního roku Rivers and Homes, The Retake, které vyšlo jako single právě v dubnu. No a jinak, pokud vás zajímá více info, najdete na stránce Rádia 1 pod pořadem právě intro. No a my se teď už podíváme za touhletou exkluzivní věcí od spolumajitele značky Compact Michala Majera. Ten ostatně na značce Compact má už také nějaké ty zářezy už v podobě i desek. Každopádně tohle je už exkluzivní novinka Burn Attitude, která vychází i na vinilu na téhle kompilaci Total Zexus Cvancik. Každopádně Michal Majer, kterého jste viděli i v Praze, myslím, že v Roxy nedávno, má už na svém kontě celkově 3 alba na značce Compact, k tomu ještě přidal album spoluprací na značce K7 a tohle už je exkluzivní nahrávka z kompilace Total Zexus Cvancik Burn Attitude.

stále jste naladěni na pořad intro. Dnes na průřez kompilací, zcela novou kompilací, která vyšla před týdnem, na značce Kompakt Total z Exulcvancich, neboli Total 26. Není to přesně 26 let, musím říct, bude tam nějaký výpadky, jeden možná minimálně, možná dva roky, protože kompilace začala vycházet už koncem 90. let na tomto vydavatelství, jak jsem řekl, z Kolína nad Rýnem, který založili také pravodicenti právě Wolfgang Voigt, Michal Mayer, který zněl před chviličkou, a také Joachim Papp. Tohle však byl už Robak Vrůme, další už německý techno legendární producent, který byl také spjat nejenom se značkou Kompakt, ale i svým vlastním labelem Music Krause, či také dříve, myslím, že značce z Jeny Freudian Tanzen. Každopádně jeho poslední release najdete hlavně na labelu DJ Koceo Pampa Records, ale tohle byla parádní věcička z tentokrát dílny Robak Vrůmeho, exkluzivní věc, kterou najdete na telekompilaci Total 26, skladba Sabrach Deša. No a my jdeme za dalším, tentokrát tvrdším už materiálkem, a to od producenta, který si říká Rexon, jinak hudebník z Egypta, který je usídlený už ve Španělsku, v Barceloně. Vlastním jménem Ahmed Davoud, na značce Kompakt také vydal už album před 5 lety Sound of Mind, ale má i alba na jiných značkách, nebo hlavně EPčka. Každopádně tohle je jeho výborná záležitost ještě z letošního roku, která vyšla v rámci série Speicher 138 konkrétně, která nabídla 2 nahrávky na tomhle 12 palci pro značku Kompakt Extra a skladba Creature of the Night, Rexon z Egypta. No a doplním, že playlist Info najdete samozřejmě na stránce Rádia 1 pod pořadem intro.

Tak to byla už producentka Julian Desange a Fantastic Twins a její parádní věcička s názvem New System, kterou jste mohli najít na letošním také EPčku série Špajche, tentokrát 139. No a my jsme stále naladěni na profilový pořad Intro a to kompilaci Total 26 značky Compact, kterou teď objevíme z dalšího, tentokrát francouzského, chci říct belgického producenta Colombo, neplést s tím španělským breakbeatovým. Tenhle ten je rovnej a letos na jaře vydal také na značce Compact tuhletu věc Play This Game, která dala název i tomuhle EPčku, které v březnu obohatil svým Club editem také Michal Majer, šéf značky Compact. Colombo, tentokrát featuring Alec Fans z kluba Play This Game. Vy posloucháte Intro, playlist najdete na stránce Radina.

Tohle byl projekt Team 85 A, jinak najdete za ním hlavně jedno z také spoluzakládajících členů tohleté kultovní značky Compact Records, Jirga Burgera, známý ho také třeba z projektu Triola, každopádně tentokrát s holandskou hudebnicí Iren Kalisvart a Cat Storm, a jejich společná věc Kom Schlaf by Me a celá úlet, takový trošku zase je více left field, track na tyhleté jinak víceméně klubové kompilaci. I když musím říct, že najdete tam i spoustu tracků, které jsou trošičku i, jak říkám, třeba menšího, pomalejšího BPM, či vloženě najdete tam i takovou pohodovou věc, kterou se dáme na závěr od bratra Wolfganga Voita a Reinharda. Tohle však už ale dánský producent Kelsch, Rune Rilly Kelsch, známý z jeho vyprodaných vystoupení z Roxy, vydal také letos v létě tuhletu věc s názvem Verschwinden, neboli zmizení, a to v sérii opět Speichel na značce Compact Extra, bývá to 140 konkrétně. No a tady je taková ta opravdu překvapivá hypno deepová věc Verschwinden Kelsch a kompilace Total z Exum Zwanzig.

Tak tohle už byla další ukázka z kompilace Total z X20. Na předposlední už, tentokrát také od spolumajitele značky Compact, toho třetího, po Wolfgang Voitovi a Michal Majerovi, to byl Jürgen Pap, který zde dal také tuto exkluzivní věc na kompilaci Total 26 s názvem Unter dem Himmel, ve kterému by pomohla i vokalistka Fenja Ludwig. Každopádně tolik dnešní intro s kompilací značky Compact Records Total z X20, kterou se rozloučíme, když jsme začali Wolfgang Voitem a jeho projektem ZOK, tak skončíme jeho bratrem Reinhardem Voigtem, tak, který zde také dal na téměř závěr a předposlední věc tuhletu příjemnou čeloutovou věc Blostných zecen. Rozhodně nesedat. Vtipný název. Každopádně tohle už je Reinhard Voigt. Je ten člen také rodiny Compact Records. A mladší bratr právě svého staršího Zora o Wolfganga Voigta. V ukázce Blostných zecen. Závěrečná věc dnešním intru. Kompletní playlist a info najdete, včetně odkazů, také na stránce Rádia 1. No a my už míříme za chviličku také za pořadem Seance dnes se značkou Home Normal a jejich novinkami, hlavně novým albem s duem Midorinozu a deskou Lost Horizons. Reinhard Voigt ale teď a kompilace Total z X20. Značky Compact.

opět příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň s projektem Midorinozu a vůbec se značkou Home Normal, se kterou strávíme dnešní hodinku ambientního pořadu Seance, který můžete slyšet i ze záznamu vždy od toho pondělka večera nebo úterý rána. Najdete právě záznam na sajtě Radio LV, již odkaz najdete na stránce Rádio 1 pod pořadem Seance. Každopádně to byla ukázka už úvodní track Radius Drifting z této novinky, která vyšla před týdnem na značce Home Normal projektu nového počinu Midorinozu, desce Lost Horizons, ztracené horizonty. A já můžu prozradit, že zatím tím názvem, který evokuje spíš nějaký japonský počin, najdete už ostříhanou dvojici americko-britskou, a to projekt The Green Kingdom, což je Mike Cotton, tohle ten hudebník, kytarista, producent, který vydává pod názvem The Green Kingdom také více než dvě dekády, a tím druhým je britský hudebník z Cambridge Tim Martin aka Maps and Diagrams, který ho znáte právě ze značky Home Normal z letošních dvou desek, kterým se také dneska dostaneme, a to Returning Light a Tone Isolation. Každopádně doplním, že vy uslyšíte dneska v seanci hlavně alba ze značky Home Normal, které vyšly teďka poslední měsíce od toho minimálně května, kdy jsme si naposledy představili tuhletu britskou značku Jana Hoguda v souvislosti s společným albem projektu Anténe a Michael Scott Dosna deskou Broadcast Colors. Midorinozu, jak jsem řekl, Mike Cotton a Tim Martin ve společném tohletom krásným ambientním hřejivém díle Lost Horizons zněli úvodníci Radius Drifting. Pod náma zní ještě ukázka When Flowers Wake, aspoň po tom mé povídání, ale my si dáme ještě jednu ukázku, bude to shodou okolností zase ten závěrečný track z téhleté novinky, která vyšla před týdnem. Alba Lost Horizons, bude to skvělá Arc Motion. Midorinozu, tohleto britsko-americké duo na značce Home Normal, teď už právě v ukázce Arc Motion, a já vám přeju příjemný poslech s dalšími alby, a to bude právě třeba desky z letoška od Federica Diana, Rukl, či také Faraway Nebraska, ale také třeba Davida Cordera s Aiko Takahashi či projektu Tomosla. Tolik povídání k značce Home Normal a vůbec dnešnímu pořadu Seance. Teď už album Lost Horizons, tato novinka z konce září, projekt Midorinozu a ukázka Arc Motion. Využijte teďka také playlist a odkazy na stránce Rádia 1, kam budu playlist průběžně ještě doplňovat. Já vám přeju krásný poslech.

0: novinkou z minulého týdne, projektem Midori Nozu a deskou Lost Horizons, kterou tvoří ostřílení už producenti na plném ambientu Michael Cotton a Tim Martin, alias producenty projekty The Green Kingdom a Maps and Diagrams. Kompletní playlist dnešní pořadu Sánce je už na stránkách rádia. My jsme zakončili právě deskou z května Maps and Diagrams s názvem Tone Isolation. Každopádně to byla skladba s názvem Floating Between. Tolik ode mě vše. Už se uslyšíme dnes 19 hodin při pořadu CD Non-Stop právě s deskou od Maps and Diagrams in the Circle a pak už naslyšenou v úterý po 15. hodině. Dobrou noc.
1: A rybí výdar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vejvar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam nechám, není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zatočte se spadaným listím široké hrávě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
3: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
4: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
5: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko.
4: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co?

0: máš televizi?
1: No normálně, přes anténu.
0: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
1: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
0: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Pomáháme s Europlasmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Skin, oh, I see, oh, white, if they pass. They put their

0: jedno.
1: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna, Její soukromé peklo, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Reklama na Radio 1.

0: Digita San Radio
1: Radio 1.
0: Tak, krásné pondělní ráno vám ze studia Rádia 1 přeje Josef Radílek. Jsem tu dnes s vámi od 6 do 9 hodin.

Začínáme jako obvykle trochu pozvolna v poklidu. Tohle je Tim Buckley, Song to the Siren, Take 7. Fingers drew me loving to your eyes. Ještě předtím zazněla krátká instrumentální věc Jasmína od palestinského producenta, který se říká Al-Nather. Sell to me, let me unfold you. A před reklamou ještě Malibu, Merly, Dagmar, Zuniga, Klein, Dne.

0: Představte si.
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšků na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšků.cz.

Tak to byla poněkud starší věc z Ameriky, Reverend Edward W. Claiborne, afroamerický bluesman a reverend nebo kazatel Death is only a dream. A tohle už je skladba s názvem What is that breaks? What is it that breaks? Původně od hudebnice Malibu, tentokrát ale cover verze od OK Lou. Tohle vyšlo před pár dny.

0: No.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
15: Reklama na Radio 1.

Před chvílem dohrála Laurie Anderson Walking and Falling, ještě předtím novinka od Space Africa Hood Ambient. A teď si dáme Beach House Saltwater, otvírák jejich debutové desky, od jejíhož vydání uplynulo 20 let, neuvěřitelných 20 let.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparády Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Popul Goo Goo Gaga. To je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. S novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie, Our First Song Ever. A jsem rád, že se do produkce vracejí i Working Men's Club. Jejich skladba Devout je novinkou třetí. O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashville. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vybavujete domácnost?
7: Jo.
6: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Tak to byly čeští Kale z Tábora, starší píseň s názvem Felid. Tohle je projekt Perfect Person and Hollow Star, When You Had It All.

dánská hudebnice, producentská skvělá kytaristka Emil Buch, no Buk se to čte, myslím, vydala v roce 2003 skvělý album s názvem Suntub a před pár dny vydala Suntub Extras, na kterém najdeme řadu nevydaných věcí nebo demo verzí věcí, které se na to album nedostaly. Převážně instrumentální věci. A tohle je skladba s názvem Moving Light Change.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

Dagmar Voňková, skladba s názvem Babí leto, nebo píseň s názvem Babí leto. Ještě předtím zazněla novinka od mladého saudsko-arabského písničkáře, folkového písničkáře a producenta, který se jmenuje Alhamdan, a píseň s názvem Hawajis. Ještě předtím jamajská legenda Horace Andy, Skylarking.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Tak to bylo Babí léto od legendární Dagmar Voňkové. A Dagmar Voňková poměrně vzácně, myslím, vystoupí 21.10. v klubu Palác Akropolis na vzácné nebo na výjimečné události 10 let pražské kapely, folkové kapely Severního nástupiště. Vystoupí tam jako vzácná hostka. To už je novinka od mladého pražského dua, rapera Dirtyho The Pressa a producenta Artyho, track s názvem Nevermind, nebo NVM.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr.
2: Pověz nám, zamýšlíš se nás jednoho po druhém vyptávat? Doneslo se mi totiž, že je to u převozníků zvykem, aby odhalili ty vzácné jedince, kteří jsou způsobilí být na ostrově nerozloučeni.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Reklama na Radio 1.

Dozněla jenom krásná skladba s názvem Cranes in the Sky od americké zpěvačky, hudebnice Solange, která je mimo jiné také sestrou královny popu Beyoncé. Ale mě osobně mnohem víc baví tvorba Solange. No a pouštili jsme s tomu mimo jiné proto, že uplynulo 10 let od vydání jeho skvělého alba A Seat at the Table, ze kterého právě tato skladba pochází. Ještě předtím zazněla novinka od dánské hudebnice Fine, Sometimes a Rush. No a aby těch kulatých nebo polokulatých výročí nebylo málo, teď si dáme Tribe Called Quest, Jazz We've Got z jejich legendárního alba The Low End Theory. Od jehož vydání uplynulo, tuším, že 35 let.

0: 1.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Si k nám dohral track s názvem 2AM, novinka od britského producenta Jam City s hostující zpěvačkou Gianna. A teď si zahrajeme, nebo hraje nám novinka s názvem Blue Light z nového alba americké, nebo hondurasko-americké zpěvačky Empress Of. A téhle písně hostuje Blood Orange.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu.

0: jen za super cenu. Více na dek.cz.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
3: Reklama na Radio 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšků na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšků CZ.

Hudba novinka od slovenských Berlin Manson, kradnem zlavové karty z nového alba Cheap Fashion. Které vyšlo před pár dny. A tohle už je společný track projektu Deer Park a Valerie Litvakov, Better Than Mine.

0: Zem.
1: Jo, já vám líp? Tak to jsem moc rád.
0: Radio 1.
2: A teď si dáme další tuzemskou novinku.

0: pozvánka do klubu Sub-Zero.
1: Ahoj, tady Vojta z Obscure Promotion a chtěl bych všechny posluchače Rádia 1 pozvat na koncert americké kapely King Woman. Ten proběhne ve středu 7. října v pražském klubu Sub-Zero. Pokud tvorbu King Woman včera s uhrančivou zpěvačkou Chris Esfandiari ještě neznáte, připravte se na nesmírně emotivní, těžký a pohlcující zážitek. Její hudba balancuje někde na pomezí melancholického showgaze a drtivého doom metalu. Je to hutné, zranitelné a na život má naprosto neuvěřitelnou atmosféru, která se vám zarije pod kůži. Jako support navíc celý večer otevře žánrově dost nekompromisní formace Cockstar, The Sex Messiah, takže se určitě vyplatí dorazit do klubu hned na začátek. Vstupenky najdete klasicky předprodej na našem webu obscure.cz. Takže ještě jednou zhrnutí, středa 7. října, klub Sub-Zero v Praze. Budeme se těšit, mějte se fajn a hezký poslech Rádia 1.
2: Kulturní servis.

doznívají na Milo Tango, Autumn Sweater. Doufám, že jste všichni vytáhli už své podzimní svetry. Už nastal čas. Babí léto pomalu končí.

teď si připomeneme další album, které slaví polokulaté výročí, a to je album Pet Grief od švédských The Radio Department. Skvělý, skvělý album. Skvělá, skvělá kapela. A tohle je píseň s názvem A Window z toho alba.

A tohle z Brusu nový single od plzeňsko-pražské kapely Ida the Young, Trust Your Daughters, ke kterému vyšel skvělý klip. A je to schystané nové desky. A Ida the Young jsou momentálně na turné po Anglii.

Dnes v Praze vystoupí v klubu Back Jesus americké hudební duo Leia, takové jako avantgardně popové duo. A ten projekt se skládá ze zpěváka, houslisty a harfenistky. A momentálně mají nové album, myslím, a oni spolupracují s řadou současných amerických umělců z alternativní scény jako Earth Eater, Chanel Beats, More Ease a také s hudebnicí James Kay, která hrála na výročí Rádia 1 na jaře. A tohle právě je jejich společný track s názvem Some Better.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

To byl Amal Raja, St. Mary's Triangle. A tohle už je společná novinka tří výrazných postav londýnské undergroundové nebo alternativní scény, jak to chcete nazývat, projektu Cold, John Eno a Tirza a track s názvem Miles.

0: CD Nonstop.
1: Za ambientní elektronickým projektem Maps and Diagrams se skrývá už čtvrtstoletí britský producent Tim Martin. Jeho 16. album In Circles vyšlo v roce 2013 pro label Time Release Sound. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Dohrává nám novinka Black Summer od Erika Váně alias Orchard, první single z chystaného debutového alba Fires. Erika můžete znát také jako frontmana kapely Svaz a jednoho z hybatelů hlavních mladého pražského kolektivu 6000 oveček.
1: Radio 1. Real hood shit, for real.

0: Tak právě nám dohrála novinka s názvem TV od birminghamského rapera Tony Bontana. No a máme 8 hodin 40 minut, to znamená, že nastal čas klasicky na uvedení nového týdeníku, nového čísla týdeníku Respekt, které vychází každé pondělí a dnes máme pondělí 5. října, to znamená, že vychází první říjnové číslo letošního roku. A jsme proto dnes ve spojení s redaktorkou Magdalenou Fajtovou, aby nám něco o novém čísle pověděla. Dobré ráno, slyšíme se.
1: Dobré ráno, ano.
0: Tak povězte nám, co se můžeme zajímavého dočíst. Předávám vám slovo.
1: Děkuju za slovo. Tak týdeník Respekt, jako řekněme největší zastánce a partner Václava Havla od vlastně nepaměti, se samozřejmě nemůžeme věnovat výročí nedožitých 90. let tohoto dramatika bývalého prezidenta, samozřejmě významného občana Česka, takže jsme mu věnovali téma obálku, ve které Marek Švehla zpovídá lidi, kteří s ním strávili obrovské množství času a ptal se jich, jak na něj vzpomínají, jak se jim vlastně bez Václava Havla žije. Je to velmi hezký text, v němž mluví s lidmi, kteří buď to třeba strávili spoustu času s Václavem Havlem a Olgou Havlovou a fotili je, anebo je tam třeba rozhovor s Jakým Topolem a bavíme se i o tom, jak vlastně dopadl ten odkaz Václava Havla, jak dopadla knihovna Václava Havla a tak dále. Takže je to rozhodně pěkné čtení, zajímavé čtení, ale zdaleka se nevěnujeme jenom Václavu Havlovi. Reflektujeme samozřejmě to, že se blíží volby, které se zdají být třeba ne zase tak zajímavé, ale myslím si, že zajímavé určitě jsou. A proč jsou zajímavé, tak to vám v našem novém čísle řekne Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a František Trojan, kteří zhrnují, řekněme, několik takových bodů, kvůli kterým je podle nich důležité sledovat právě dění kolem voleb. Máme zajímavou reportáž z Ameriky, kde kolegyně Dominika Perlínová psala o městečku, které se snaží bojovat proti výstavbě nových datacenter, což je téma, které také bude zřejmě důležitým faktorem v rozhodování tentokrát amerických volbách, které nás taky brzy čekají. To rozhodně zajímavé téma a otázku datacenter neřeší jenom v Americe, ale také v Evropě, takže určitě doporučuji přečíst si tohleto zajímavé, tento zajímavý článek. Rozhodně něco, co řešíme v poslední době celá česká společnost hodně silně, tak je, řekněme to, jak soudy odpovídají nebo jak soudy řeší spory týkající se zneužívání dětí. Tomu jsme se v tomhle čísle věnovala Markéta Plíhalová, která psala o nejenom demonstraci na podporu, řekněme, dětí a obětí sexuálního násilí, které nedostávají spravedlnost, jakou by podle nich měly, ale řekněme obecně problematiku tohoto problému v Česku, jak soudci dokáží nebo nedokáží tady tyhle ty věci řešit a jak jsou na to třeba vyškolení. A myslím si, že rozhodně zajímavé čtení, které mě dost překvapilo tím, jak je vlastně skandální, ale zároveň ho známe, tak je to, jak se v Praze chovají řekněme městské správy a městská zastupitelstva k lidem bez domova, obzvlášť právě před těmi volbami. Tak k tomuhle tématu se věnovala ještě jednou Kristýna Jelínková, jak vlastně předvolební kampaň brojí proti lidem bez domova. A to je jako jenom takový výčet několika zajímavých textů. Určitě se ještě dočtete další a další, které v tomto novém čísle máme a které vás zaujmou, takže rozhodně běžte koupit nové číslo Respektu.
0: Skvěle, děkuji moc krát, věřím, že to velkou část našich posluchačů, posluchaček zaujalo a jako vždy a přijde se novému číslu daří a zase nikdy naslyšenou. Díky.
1: Díky, naschle.
0: Mějte se, naschle.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Tak to byla taková nenápadná připomínka toho, že o víkendu budou volby. No a můj čas se pomalu chýlí ke konci, zbývají poslední dvě písně. Novinka od britského experimentálního hudebníka, choreografa, rapera Black Haina. Single, který předznamenává jeho dlouho očekávané album debutové Saints in the Wet House. A tenhle track produkoval Wraith 9. No a na závěr zazní skladba A$AP Rockyho z jeho posledního alba Don't Be Dumb, I Smoked Away My Brain, s dnes už ikonickým beatem a instrumentálkou I'm God od Clams Casino. A to pouštím, protože A$AP Rocky hrál včera poprvé v Praze v O2 aréně. No a tímto se s vámi loučím, mějte se krásně, krásný start do nového týdne. Rádio 1 nevypínejte, vystřídá mě tu za chvíli Martin Nouza dnes výjimečně. Mějte se, opatrujte se, ahoj.

0: to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
9: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko.
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Reklama na Radio 1.
15: Já vás zdravím od mikrofonu Radio 1. Já jsem jmenuji Martin Nouza, dneska výjimečně za Žovku. Mám přichystaný spoustu novinek, co vyšly v září, ať už minulý pátek nebo před 14 dněma. A začneme rovnou s prudka Jersey, goodbye, přeji příjemný poslech a hezké pondělí 5. září, no, října, pardon.

M83, Blister Sunrise, jeden ze singlů, který vyšel ještě před deskou, která vyšla právě v pátek, plný týden a je to moc zajímavá deska, hodně instrumentální, doporučuji si dát. A teďka už Soccer Mommy, single Rings of Saturn, krásná věc.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku CZ.
3: Je to tak, den s českou slovenskou scénou. Už zítra, kde uslyšíte české hudebníky, tak všechny zvu. A teďka už Charlotte, Adigeri a Polis Popul, single Gu Gu Kaka.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

A nám právě dohrává projekt Beacon a single Over in No Time. A jako další tu mám připravenou kapelu z Kalifornie Untitled Halo a single Easy Rider. Kapela oznámila desku, která má vyjít vlastně přesně za měsíc, která bude nést stejný název jako kapela Untitled Halo, a tohle to je teda single Easy Rider, moc fajn věc. Posloucháte Rádio 1.

Untitled Hero, single Easy Rider. No a s novinkou se přihlásili taky Bicep. Ty vydali rovnou 3 singly, takové menší koncepční EPčko a tohle to je její spolupráce se Sohar single Air.

Duchel, single Super Soft. 1. října Duchel vydali takovou bonusovou desku Infinite Now Plus, kde najdete 55 skladeb, takže jestli máte rádi Duchel, tak vám dodali úplně brutální nával hudby a je tam spoustu super věcí. No a teďka už Tisha Another Planet na featuringu Polena. Pokračujeme v elektronice.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Vyrazíme, jakmile budu stov sednout na kobylu. Nech mě ještě chvíli, příteli. Jak bychom se mohli utkat s tak strašlivým protivníkem, jako je Saň, když ze samé horečky ani neuzvednu meč?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jepsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profit paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
16: Zdar, tak co včera?
17: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
16: A přes co máš televizi?
17: No normálně, přes anténu.
16: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
17: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
16: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
18: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
19: Reklama na Radio 1.
20: No jako poslední písničku mezi 9. a 10. si dáme Boys Noise a jeho

0: Kulturní servis.
1: No a my tu máme kulturní servis. 10. hodina odbyla. Dneska máme pondělí 5.10. Svátek má Eliška. My se koukneme, co se děje v kultuře. Jako první tu mám festivaly. Co se týče filmu a architektury, máme filmový festival na téma bydlení v kině Světozor. Poté máme Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Co se týče galerií, na Pražském hradě v Rožmberském paláci dary pro prezidenta zdaleka i blízka dvě. V Doxu Radka Bodzevic, Faust, Kunzale Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunzale Praha v dialogu, Meat Factory, Galerie Kostka, Julius Reichl, Dědictví krve, Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska, Muzeum Kampa, Milan Kunz, Pop Renaissance, Kaštán, scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy, Depo 2015 v Plzni, Do těla, Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem. No a na Rádiu 1 se můžete těšit v 6 na pořad Já se rád trýzním, v 19.00 CD nonstop, Maps and Diagrams in Circles, ve 20.00 Ešus, v 9 Hudba za dobrou práci a v 10 Teplý proud. A my pokračujeme dál, vy posloucháte z Rádio 1 výjimečně v tuto hodinu s Martinem Nouzou, dneska za Cechu za Žovku, a my pokračujeme v novinkách, co vyšly v posledních nějakých 14 dnech ve světě. Jako další tu mám Tomoru, spolupráci Aurory s Tomem Rolandsem a single Celebrations. Mějte hezký den.

Jako další song tu mám Tina Shey, single Empty Stadium. Tina Shey vydala velkou popovou desku se single vlastně s názvem Popstar a zajímavost je, že třeba Tina Shey jste mohli vidět v seriálu 2,5 chlapa ve 4 dílech. Tudíž je to herečka, dabérka a dělá i super hudbu. Tohle to je single Empty Stadium a já doporučil celou desku. Super popina.

Delia Montaju, single Bikini, krásná kytarová pohodová věc a teďka už Rex Orange County, single Grandma Songs. Pokračujeme s novinkama, co vyšly nedávno do světa. Pluváte rádi.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
8: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
15: Reklama na Radio 1.
16: No, my pokračujeme s písničkama. Tady mám připravené Disfrag, single Picking Sides. Pro mě je taková blízká elektronická věc, co se týče produkce.

This Frag, Picking Sides. A jako další věc tu mám producenta, hudebníka, který říká Nerlov, Single Plane, The Sahang. A tato písnička je pro milovníky francouzské hudby. Jestli jste milovníci francouzské hudby a francouzského jazyka, stejně jak má přítelkyně Dita, tak tohle se vám bude hodně líbit. Je to deska, co vyšla před 7 dny a velmi mě to překvapilo. Je to super a moc doporučuji čeknout tohoto hudebníka Nerlov.

0: Soutěž Rádia 1.
1: No, my tady máme soutěž dnes, festival indického filmu. Chystá se 23. ročník festivalu indického filmu. Opět nabídne několik výjimečných filmů. Program je pestrý a každý si jistě vybere film, který se mu trefí do noty. Festival přivítá od 8. do 10. října tradičně pražské kino Světozor a v neděli 11. října pak se zakončí taneční gala večer Bollywood Fiesta v divadle Rokoko v rámci doprovodného festivalu indického tance. Další informace najdete na bollywood.cz. A já tu mám tedy soutěž. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. No a výhra budou dvě vstupenky na film Rang de Basandi 10.10. v 15.30 v kině Světozor. No a tak se připravte, já už tu mám otázku. Otázka zní, která z bollywoodských hvězd jménem Khan se letos objeví ve filmu Rang de Basanti? Tak jestli máte odpověď, tak volejte rovnou ke mně do studia. A já už mám prvního volajícího. Slyšíme se. Haló, haló, slyšíme se.
2: Ahoj, u telefonu Filip.
1: Ahoj, Martin. Znáš správnou odpověď?
2: Myslím si, že je to Irfan Khan.
1: Tak ten to není, bohužel.
2: No, tak dobrý. Tak.
1: To se omlouvám, ale bylo to kousek. Tak jo, díky, Martin.
2: Taky, ahoj.

0: Tak já tu mám dalšího volajícího. Zdravím, Martin.
1: Ahoj, tady Bětka.
0: Ahoj.
1: Já si nejsem jistá, ale není to Amir Khan?
0: Je to přesně tak, gratuluju.
1: No tak skvělý.
0: Je to správná odpověď, zůstaň mi prosím na drátě a domluvíme detaily.
1: Jasně.
0: Tak mi tu počkej, jo, díky moc.
1: Taky díky.

už dohrávají kapela American Football a single Bad Moon z letošní desky, která je mimořádně super a všem jí doporučuji. No a když už jsme u těchto těch velkých kapel, tak bych nemohl opomenout taky novinku od kapely Placebo, která slaví 30 let na scéně a v rámci toho vydala nový single, na kterém vlastně přetvořila svoji instrumentální skladbu HK Farewell z první vlastně desky a teďka z toho udělali celý single Helen Keller, tak si to dáme, Placebo, posloucháte Rádio 1.

CD Nonstop. Za ambientní elektronickým projektem Maps and Diagrams se skrývá už čtvrtstoletí britský producent Tim Martin. Jeho 16. album In Circles vyšlo v roce 2013 pro label Time Release Sound. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

DJ Python, Tony Montana, single Forgetful Angel. Taková pohodovější věc, velmi příjemná. Jako další to mám připravenou Phoebe Bridgers, single On Video. Phoebe Bridgers sice vydala v srpnu očekávanou desku, ale tenhle ten single vznikl k filmu Prime Time, kde má hvězdnou roli Robert Pattinson. Už je v kinech, tak doporučuji na to zajít a tohle to je single k tomuto filmu. Phoebe Bridgers On Video.

Phoebe Bridgers on video. Jako další to mám nasazené Perfume Genius, single Natural High. Už jste určitě tady od mých kolegů slyšeli, protože to je skvělá věc. Vy pozloucháte Rádio 1. Dneska výjimečně se mnou Martin Houza. Vysílání plné novinek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto u ESA.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

krásný dramíky Caitlyn Aurelia Smith, single Ruin. A jako další tu mám novinku od české kapely Home Office, single Bite, příjemně hezký kytary. Tak jdem na to, Home Office, Bite, pozdraváte Rádio 1.

No, Churches jsou zpátky, single Roses, super věc. Churches jsem měl vždycky hrozně rád a byť je to taková správná indíčková kapela z roku 2013, tak tenhle single je skvělej, no a obrovskou radost mi taky udělali Fontaine DC se svým druhým singlem z nadcházející desky, který nazvali Tongue, a je to ještě lepší než Marianne, je to opravdu super a ty bicí, fakt hezká věc, tak jdem na to, Fontaine DC, Tongue.

0: Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
8: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: No jako další single tu mám novinku od Michaela Kiwanuky, který se nazývá Summer Clothes. Michael Kiwanuka dal oznámení na své socky, že ho trápí velmi zdravotní potíže, dokonce snad díluje s mrtvicí a tohleto materiál, co ještě udělal předtím, než takhle vážně onemocněl, tak už by snad měl být lepší a měl by se vrátit na pódia. A tak já hrozně doufám, že bude v pořádku, protože Michael Kiwanuka je pro mě velmi důležitý umělec a mám jeho věci hrozně moc rád. Tak tohle to je single, kterou jim oznámil nadcházející desku Summer Clothes. Užijte si to, když tak celý playlist najdete pod mým jménem Martin Nouza na webu Rádia 1, tak tam když tak mrkněte, případně napište ještě do chatu, jsem tu s váma ještě do 12.

Michael Kiwanuka na Rádiu 1. Jako další mám připravenou Julie Jacqueline, která vydala 25. září desku The Jam. A tohle to je single z této desky If I Had The Hand of God. Příjemná kytarovka, jak už tak rád říkám. Tak jdem na to.

0: Kulturní servis.
1: No, my tu máme další kulturní servis. Máme 5.10. svátek. Má dneska Eliška a my se koukneme, co se děje za koncerty, filmy, divadla a taky, co se děje na Rádiu 1. Vrhneme se rovnou na koncerty a tančírny v klubu 007 na Strahově v 19.00 One Burning Match, Levák a Ctip, ve Fuxu 2 Lea, Korut, Eizola, Meat Factory 20.00 Fink, Angela Autumn. Na rozhovor s Finkem se můžete těšit už tady po mně, přijde za Zendou Lichnovským na rozhovor. Rock Cafe v 19.00 Strawberry Guy, Malena Zavala. Vrhneme se na filmy. Edison Film Hub 19.00, kdyby se holuby proměnily ve zlato, a ve 21.30 film Tony. Kino 35, 17.30, kdyby se holuby proměnily ve zlato, 20.00 FAMU, 80 Best Of. Kino Dlabačov 18.00, Proč bychom se nezabili, 20.00 Tango Pro 3. Sektor 9 na Smíchovské náplavce 19.00, Návratové centrum Bürkopf, Kino Pilotu 18.30, Bára Basiková 20.30, V srdci divočiny. Divadla Palác Akropolis 19.30, Národní divadlo Laterna Magica, Perpetuum Havel, Kulturní stanice Galaxie 19.30, Flotsam and Jetsam, Divadlo v Řeznické 19.30, Eleanor, Alfred ve dvoře 20.00, Projekt 4470, Jatka 78, 19.30, Terapie s dílením, Divadlo X10, v 19.30, Masakr v Paříži, Divadlo v Celetné 19.30, Jméno, Divadlo pod Palmovkou 19.00, Noc zlomených nechtů, Divadlo D21, 19.30, Ondina, Klubovna Kašpar 19.30, Sympatiko, Švandovo divadlo 19.00, Buchty a loutky, Posadatelní. A my se ještě mrkneme, co nás čeká na Rádiu 1. V 6 se na vás bude těšit Andrej se svým pořadem Já se rád trýzním. V 19.00 CD Nonstop, tentokrát Maps and Diagrams in Circles. Ve 20.00 Eshus, v 9 večer Hudba za dobrou práci a vše zakončí v 10 Teplý prout. A vy dneska posloucháte Rádio 1 výjimečně s Martinem Nouzou. Normálně by to byla Žovka, ale dneska jsem tu já. Hrajeme si celý blok od 9 do 12, hlavně novinky, co vyšly v minulých dnech, a v tom budeme pokračovat. Jako další tu mám připravenou Helenu Gao a single Nanpeng Yu. Pak třeba taky Hemlock Springs nebo Turnstile. Případně celý playlist najdete na webu Rádia 1 pod mým jménem.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když ty moc řečný nejseš, ale já mám jako prima jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, Rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno se rozumí, ne? Tepil jsem 16 piv, 4 zelený, sněd jsem pacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

No já už bych se pomalu loučil, tohle to jsou Turnstile, Look Out For Me ve verzi od Forteta. A já vám moc děkuju za poslech, já jsem jmenuji Martin Nouza, dneska jsem tu byl od 9 do 12 a pustili jsme si super hudbu, hodně novinek, tak jsem moc rád, že jsem se tu poprvé takhle objevil v tenhle ten čas a zase třeba v úterý za týden, kdy budu od 6 do 9, tak přeju hezký poslech dnešní po mně u Zdenda Lichnovský, kdy vám můžu natýzovat třeba rozhovor s Finkem a celkově vám přeju hezký start do tohoto týdne. Mějte se fajn.

0: Jedno.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
5: Vybavujete domácnost?
6: Jo.
5: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Reklama na Radio 1.

0: digitálce
1: vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.

Posloucháte Rádio 1, tohle byl výborný norský hudebník, který si říká King Husky, tak jeho můžete znát, jak šreduje na kytaru v kapele Queller, tak tady o něco klidnější, příjemnější. A možná to tak bude i dneska od 12 do 15, aspoň doufám. Díky Martinovi za krásnou směnu, playlist najdete na webu radio1.cz. Jinak tuhle písničku jste asi mohli už někde slyšet jinde, byla to nádherná stará věc Punks in the Beer Light, původem od Silver Juice. Je to úplně čerstvý cover, mimochodem dance cover verzemi na Rádiu 1 každý rok v únoru, takže taky to přijde. Třeba tam zazní i tahle písnička. A když jsem v tom roce 2005, tak jsem tady vytáhl CDčko a pustím vám písničku Uncertain Times od skvělý kapely The Ravionettes, Pretty in Black. Skvělý album. To si dáme teď. Kromě toho v rámci mojí směny budeme určitě soutěžit a taky sem ve 2 hodiny dorazí vážený host a tím je britský hudebník Fink, který dneska zahraje v Mýtváči. Tak si popovídáme třeba o tom, jestli tady v Praze ulovil v krámě nějaký zajímavý vinily, což on rád dělá, tak se na něj těším. Teď už teda The Ravionettes na Rádiu 1 a hezky poslouchejte.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr.
2: Tak putujeme v plné zbroji ve jménu našeho velkého krále a putovat nepřestaneme, dokud oba budeme v stavu učinit další krok. Pojďte, přátelé, nic se mě nebojte.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Ahoj, já jsem Tom z kapely Here. Přinášíme vám původní obraz a zvuk z 90. V sobotu 10.10. zahrajeme spolu s kapelou Blue Sounda v klubu FAMU.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor! Nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: 25 kilo Prima Lexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.

0: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
2: Reklama na Radio 1.

Techinko. Anthony Naples, americký producent, newyorský rodák a jeho atmosférické BBT přímo pro vás. Poslouchat Rádio 1, co jinýho. Tohle je Cold, Johnino a Tyrza. Skvělá spolupráce. Shoutout Josefu Hradílkovi a Joffy Helfertovi, který to hráli už tady na Rádiu 1 a já jsem jim to zprostě vzal a pouštím to znova. Miles. Potom Planning to Rock, Told Me Mom I'm Trans, skvělej track. Pak třeba Člověk krve, jiný metro, taky vás upoutám na zítřejší den s československou hudební scénou. To je Rádio 1.

0: jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

monumental

0: Reklama Rádia 1.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Raždýho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně je přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 Ailey and Orson, původně jenom Ailey. A příjemná sklada Ači Koči. Potom si dáme divoké Snooper a neméně divoký kulturní servis na Rádiu 1.

0: Kulturní servis.
1: To byla výborná kapela Snooper a skladba Mouth Closed. A teď už je čas na kulturní servis. Máme jednu hodinu odpoledne na Rádiu 1. A to je přesně ten čas. Ano, ano. Podíváme se na jeho první část a ta se týká festivalů a galerií. Máme pondělí 5. října roku 2026. Pojďme na to. Mám tu festivaly, probíhá film a architektura, filmový festival na téma bydlení v kině Světozor. Taky si můžete zajít na Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Galerie Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2. V doxu Radka Bodzevič, Faust, Kunsthále Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthále Praha v dialogu, Meat Factory, Galerie Kostka, Julius Reichl, Dědictví krve, Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěje Hrbka, Láska. Muzeum Kampa Milan Kunz, Pop Renaissance, Kaštan, scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy, Depo 2015 v Plzni do těla a vodní tvrz v Jeseníku vám může předvést a můžete si tam projít výstavu Jaromíra 99 s názvem Tam, odkud jsem. Na Rádiu 1 moje jméno je Zdeněk Lichnovský, budu tady s vámi do 3 hodiny odpolední. Budeme ještě soutěžit o 2 vstupy na premiéru filmu Láska, to bude někde v této hodině. A přesně za hodinu, ve 2 hodiny, se těším, že sem dorazí britský hudebník Think, který dneska zahraje v klubu Meat Factory. A já se těším, že si popovídáme o jeho nové desce a taky o dalších věcech, abychom vás pozvali třeba, pokud budete mít chuť si vyrazit za kulturou. Potom v 6 hodin na Rádiu 1 já se rád trýzním s Andrejem. 19 hodin CD Nonstop, Maps and Diagrams in Circles. 20 hodin Eshus, 21 hodin Hudba za dobrou práci a 22 hodin Teplý prout. To by bylo vše. Pokračujeme s hudbou. Dáme si výborný nový projekt Rest in Peace Magic. Vlastně od něj už jsme si hráli skoro všechny singly, co vyšly na jednom, dokonce spolupracoval v rámci produkce taky James Murphy s LCD Sound System, nicméně tady teď není. Tohle je nový single s názvem Stadium Drive. Rest in Peace Magic na Rádiu 1 teď.

Tohle tuzemská kapela Market z jejich výborný desky Love Bombing jsme si hráli skladbu s názvem Mascara. Tady už Sen Morimoto, taky moc pěkný nový single s názvem Chewing Gun, anebo třeba Čerstvost od Serpent with Feet. Tady u nás v domečku Rádia 1.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, slyšíte správně. Máme tady soutěž na Rádiu 1. 30-letá neuroložka Anna vyrůstala bez mateřské lásky a tak se jí snaží získat od jiných. Ráda by našla ve vztazích pevný opěrný bod, ve skutečnosti však jen opakuje manipulativní chování své matky. Slavnostní premiéra nového filmu Marka Škopa Láska, který byl poprvé uveden na letošní letní filmové škole v Uherském Hradišti, se uskuteční ve středu 7. října ve 20.30 v Biu Oko. Tedy pozítří proběhne slavnostní premiéra tohoto filmu s názvem Láska a právě na tuhletu premiéru o dva lístky na premiéru filmu Láska pozítří ve středu 7. října ve 20.30 v Biu Oko soutěžíme. Stačí mi správně odpovědět na následující otázku. Nápovědy nahodím až třetímu volajícímu, takže volejte, když víte. Láska je třetím hraným filmem Marka Škopa a společně s jeho předchozími snímky Eva Nová a Budiš světlo tvoří pomyslnou trilogii na téma rodinných vztahů. Škopovy filmy mají také společného jednoho herce, který ve všech třech příbězích stvárnil větší či menší roli. Jaké je jeho jméno? Takže prosím pěkně, chci slyšet, který herec se objevuje ve všech třech filmech režiséra Marka Škopa. Takže můžete volat právě teď, linka je otevřená, pokud si chcete zajít ve středu na premiéru tohoto snímku. Tak, vypadá to, že tu mám první volající. Haló, tady je Zdeněk Lichnovský, Rádio 1.
2: Ahoj, tady taky Zdeněk.
1: No tak perfektní.
2: Zdravím. No já si tipnu, je to Milan Ondřík.
1: No tak, Ondřík. Tak to není tip, to je naprostá znalost, dokonalá znalost.
2: O, tak to děkuji.
1: Já děkuji za správnou odpověď a nabídnu za tu správnou odpověď dva vstupy na zítřejší premiéru filmu. Tak Zdeňku, jsem rád, že děláš čest našemu jménu.
2: Děkuji. Tak to budu mít rande zítra.
1: Skvělý. Tak si to moc užij, zůstaň mi ještě chvilku na telefonu a dohodneme se, jak se tam dostaneš.
2: Jo, děkuji.
1: Měj se pěkně, ahoj.
2: Zatím.
1: Tak jak jste slyšeli, Zdeněk zavolal a věděl, jak jinak. Byl to Milan Ondřík, který se objevuje ve všech třech filmech Marka Škopa. Mimochodem získal za hlavní postavy ve filmech Eva Nová a Budiš světlo slovenské ceny Slunko v síti. A za Budiš světlo dostal cenu dokonce na Karlovarském filmovém festivalu. Takže film Láska, premiéra ve středu a pak dále v kinech. Nám dohrává Kubátko a jeho Micro Love, když jsme u té lásky, a potom si dáme Tame Impala a Loser v remixu od Fuckers. To pěkně kope. A jdeme dál, Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
10: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
14: Reklama na Rádio 1.

0: Baví mě tato nezařaditelnost chlapíka z Kolumbusu, říká si Breakens, vlastním jménem Randy Findl. My jsme poslouchali skladbu s názvem Death Roll. Teď se mrkneme, co je v novinkách hitparády Rádia 1. A za chvilku, už se to blíží, ve 2 hodiny tady dorazí britský hudebník Fink a budeme si povídat o jeho dnešním vystoupení v Meat Factory a taky o čerstvě vydaném albu. Takže zůstaňte s námi.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparádě Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Popul Gugu Gaga. To je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. Novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie, Our First Song Ever. A jsem rád, že se do produkce vracejí i Working Men's Club. Jejich skladba Devout je novinkou třetí. O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashvilleu. Po 2 letech nový singl s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu www.středočeskemuzeum.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
10: Vybavujete domácnost?
11: Jo.
10: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr. Každý démon nebo zlý duch, na kterého mohli narazit, by si za kořist zvolil člověka kráčejícího na konci výpravy, podobně jako velká šelma sleduje antilopu uzavírající stádo.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
13: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
14: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
13: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Reklama na Radio 1.
18: Já ještě malinko navážu na rozhovor, který právě proběhl, byl tu Fink, jednak jsme si krásně popovídali on air a taky i off air, takže ten teď vyrazil lovit do record shopu vinily, tak ho možná ještě někde potkáte, pokud sami budete lovit nějakou hudbu. Ale kromě toho jsme si taky povídali o tom, jak nás moc baví nová deska Believer od nešvilské hudebnice Angely Autumn. Tam mimochodem dneska v Meet Factory vystoupí s Finkem, jede s ním celý evropský turné a minimálně to by mohl být třeba velký důvod, proč si na ten dnešní koncert zajít. Angela Autumn a já vám pustím její skvělý song s názvem Heavy Tobacco na Rádiu 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

0: Secrets if you saw my mansion.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

Tak to byl pohled do Velké sedmi, River Moans a Pigeon Blue, krásná písnička, kterou můžete podpořit v rámci naší československé přehledovky. A když už jsme u toho, tak ta největší Velká sedma, dalo by se říct, že se bude dít i zítra, kdy máme den s československou hudební scénou a bude to stát za to. A bude tam vysílat taky Jana Ješková a přijde i Ondřej Ježek. Je to tak a přijde i Ondřej Ježek, takže prosím pěkně, to si nemůžete nechat ujít. Zítra poslouchejte celý den Rádio 1 a uslyšíte, že tuzemská hudba je tečka. Skvělá jakákoliv. No nic, díky, že jste poslouchali Rádio 1, zůstaňte s ním. Tracklist je na webu radio1.cz, moje jméno je Zdeněk Lichnovský. Já se s vámi rozloučím, ještě tady mám jeden brooklynský kousek, kapela Wet a You Willing, což je zajímavý, že na téhle skladbě se shodlo asi 6 vysílajících rádia, jedna, když jí doporučovalo k tomu, aby to byly mezi takový ty jako novinky do počítaček hraní. A myslím říct, že je dost pěkná, takže proč by ne? Nějaký menší konsenzus, Rádio 1, Wet, Are You Willing? A Jana to tady přebírá, tak se těšte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
9: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
10: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
11: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
12: Pomáháme s Europlazmou.
13: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
14: Reklama na Radio 1.

15 hodin 4 minuty. Pokud jste v sobotu večer byli v Meat Factory, tak víte, proč jsem musela začít Courtney Barnes. Ten koncert byl skvělý, zahrála na něm spoustu věcí ze svého prvního alba a něco z druhého a něco z toho posledního. Bylo to bezva. Takže teď už příjemné odpoledne, Jana Ješková do 18. hodiny. A bude nejen hudba, ale bude taky soutěž o dva volné vstupy na festival B2Can, na film dle vlastního výběru, což je naprosto luxusní. No a v 17 hodin by měl dorazit Radim Špaček a budeme si povídat o festivalu Bollywood. Takže to vás čeká zase trošku jiná hudba, předpokládám. Přeju příjemný poslech a budeme pokračovat v tom australském módu. Jsou tady Springtime a jejich skladba z roku 21 Will to

0: že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

taky noc, ale tentokrát sedím na obrubáku. Dole pod oknama tvýho bytu ve skrytu duše doufám, že se rozhrnou závěsy. Uvidíš mě a sejdeš dolů, je mi 17, sněží a vločkám je fuk, co se stane.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Zlato, co máš dneska v plánu?
8: No přece všechno.
9: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 tisíc kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Tolik britský mladý a ještě úplně čerstvý projekt, který si říká Syst. Jejich album, které vyšlo na začátku září, má název Rabbit. Schválně se podívejte na ty internety, jak ten název vypadá. Někteří jsme to chvilku luštili a museli jsme využít internetové nápovědy. Nicméně přesouváme se od Syst k již etablované hudebnici ze stejné geografické oblasti, i když zrovna teď je Niloufer Janě někde za oceánem na americkém turné. Tohle je skladba z její předposlední desky nazvaná Midnight Sun.

0: dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.
3: Takže zítra smažák, no, mezi 12. a 2. Budou i halušky, dorazí i Ondřej. Takže si budete moct poslechnout, co z české hudební scény a slovenské hudební scény zaujalo Ješkovi uši.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výprežní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alfonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tak tolik nejnovější skladba od matadorů britské scény skupiny Fujiya and Miyagi. Lowest Common Denominator u nás v hitparádě na místě 13. Celé album bude venku 30. října. Stejně jako nová deska Delilah Holiday, taktéž reprezentantky britské scény, byť ne z Brightonu, ale z Londýna. Tahle ta skladba se jmenuje Formless.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.
3: Tady do začátku asi nic, ne? Nebo? Tak jo, tak pojď ještě jednou.
4: Jo, rozvidím.
3: Jo.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak, dozněli brněnští MMNK, jejich skladba Stejně bys nevěděl, jaký by to bylo. Vy teď máte šanci zjistit, jaký by to bylo, kdybyste mohli jít zadarmo na festival B2Can. 13. ročník filmové přehlídky B2Can opět přináší snímky z letošních prestižních festivalů. Vidět můžete například oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir Odiseu Nikolase Windinga Refna, její soukromé peklo, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanů Sadát. Filmová přehlídka B2Can se uskuteční od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na stránkách bedvacan.cz. Naše telefonní číslo je 210 323 919. No a otázka, na kterou je třeba odpovědět, zní: jaký film zahájí filmovou přehlídku B2Can v Praze? A zdá se, že tady máme volajícího. Halo, ještě ne, slyšíme se? Halo, halo? Aha, tak...
2: No, Honza, ahoj.
1: Výborně. Tak ještě jednou, kdo volá?
2: Honza,
1: Honzo,
2: ahoj.
1: Ahoj, Honzo. Tak víš to?
2: Já si myslím, jestli to nebudou Rudé skály.
1: Ne, ne, ne. Co já mám tady informaci, tak to Rudé skály nejsou. Tak díky za zavolání, měj se. No a už hned volá další posluchač. Halo, slyšíme se?
3: Ano, ahoj.
1: Ahoj, kdo volá?
3: Tady Martin.
1: Ahoj Martine, tak víš to?
3: Já si myslím, že to je Minotaur.
1: Je to Minotaur, ono to tam asi nezaznělo úplně náhodou v tom úvodu, taková nápověda. Tak dobře, lístky jsou tvé, vydrž na telefonu, ostatní můžou poslouchat Go Team.
3: Díky.

0: fim de semana folga, férias e feriados, fim de semana folga, férias e feriados, fim de semana folga, férias e feriados.
1: Reklama Rádia 1. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vybavujete domácnost?
8: Jo.
7: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Reklama na Radio 1.

tak skladba Spánok. No a po křehké Lauře Jaškové, která stojí za projektem Miaulau, je tady Tough Guy Mickey Blanco. Jeho nové album se jmenuje Café Paradiso, no a v Praze ho představí v Meat Factory 10. října. Jako předkapela vystoupí Laocoon, no a tohle už je skladba.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparádě Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Popul Gugu Gaga. To je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. S novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie.

0: A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashville. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Gonna Need a Little Music Yard Act opět naživo předvedou, předpokládám, i tuhletu skladbu a všechny ostatní z nového alba a doufejme i ty z alb starších příští týden v úterý 13. v Meat Factory. No a na stejném místě o něco později, konkrétně 22. listopadu, vystoupí Arab Strap. S jedním kouskem je máme v hitparádě.

0: Kulturní servis.
1: No a po předchozích zvaních na koncertech je tady ten opravdový kulturní servis, kde vás budu zvát nejen na koncerty, ale i do tančíren, divadel, kin. A to je tak dneska všechno. Pak ještě k poslechu Rádia 1, ale to vás zveme kontinuálně. Tak tedy dnes večer klub 007 Strahov od 19 hodin vystoupí One Burning Match, Levak a Ctip. Fuchs 2, Leia, Korut, Aizola. Meat Factory 20. hodina Fink a Angela Otten a Rock Café 19. hodina Strawberry Guy a Malena Zavala. Co se týká těch kin, tak Edison Film Hub nabízí od 19. hodiny film Kdyby se holuby proměnily ve zlato a od 21. hodiny 30. minuty film Tony. Kino 35.17.30 Kdyby se holuby proměnily ve zlato, 20. hodina FAMU 80 Best of. Kino Tlabačov, 18. hodina Proč bychom se nezabili, 20. hodina Tango pro tři. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, 19 hodin Návratové centrum Birklov. A ještě tady máme kino pilotů, 18.30 Bára Baziková, 20.30 V srdci divočiny. A ještě program divadel Palác Akropolis, 19.30, Národní divadlo Laterna Magica Perpetuum Havel. Kulturní stanice Galaxie, 19.30, Flotsam and Jetsam. Divadlo v Řeznické, 19.30, Eleanor. Alfred ve dvoře, 20. hodina, projekt 4470. Jatka 78, 19.30, Terapie s dílením. Divadlo X10, 19.30, Masakr v Paříži. Divadlo v Celetné taktéž 19.30 Jméno. Divadlo pod Palmovkou, pozor, 19. hodina, Noc zlomených nechtů. Divadlo D21, 19.30 Ondína. Klubovna Kašpar, 19.30 Sympatiko. Švandovo divadlo, 19 hodin, Buchty a loutky, Postradatelní. No a co se týká programu Rádia 1, tak v 18 hodin vás čeká pořad Já se rád trýzním. Od 19. hodiny můžete poslouchat CD Nonstop dnes s albem Maps and Diagrams in Circles. Ve 20 hodin začne Ešus, od 21. hodiny můžete poslouchat Hudbu za dobrou práci a od 22. Teplý proud.

0: to byl Ctip a jeho smečka naživo dnes večer na Sedmičce na Strahově.
1: Reklama Rádia 1.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jepsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
8: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Reklama na Radio 1.

0: Vast S. Space, tolik kanadský hudebník usazený v New Yorku jménem Devon Church na své nové desce Shame of Winnipeg.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: Smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku CZ.
4: Zkusím ještě jednou.

0: Dostat. Dostat.
1: Celoplošní digitálce vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Radio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

Tak, to byla skladba pro ty, kteří radši řízek a nepůjdou v úterý 13. do Meat Factory, ale třeba by zašli do Kaštanu na skupinu Lajky z Třešti. No a v písních o koních se trváme. Ta další, která už zní, se jmenuje Medicine for Horses. Obávám se, že není tak úplně o koních Viagra.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Jedno.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
10: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Tak jestli slyšíte ty správné zvuky, tak se možná taky divíte, ale já jsem vám slibovala na začátku dnešního odpoledního bloku, že okolo 5:00 se tady zastaví Radim Špaček a budeme si povídat o festivalu bollywoodského filmu. Tak Radime, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Já to hnedka první opravdu, už se jmenujeme festival indického filmu.
1: Indického,
2: bývalý ještě... festival bollywoodského filmu.
1: Vidíš, jak já to mám zafixované. Já totiž, když jsem se dozvěděla, že ten rozhovor budeme mít, tak jsem si říkala, no teď tak to je nedávno, když jsme si povídali okolo prvního ročníku a teď jsem s hrůzou zjistila, že je to 23. ročník. Mně se udělalo úplně nevolno, promiň.
2: Je to tak, někdy mě to taky děsí.
1: Kolik, jestli než se začneme věnovat přímo filmům, tak kolik vás tam je z původního týmu?
2: No z původního týmu, kdy jsme začínali ve třech, tak jsme pořád já a Hanka Nedvědová, Hlíková. Sangita Šrestová odjela do Ameriky, tam bydlí v Pasadeně a věnuje se spíš pedagogickým záležitostem, ale ten tým se rozrostl teďka, jako je nás třeba jako 8-9, jo, takže pořád to nějak pokračuje dál.
1: No tak jo, tak festival indického filmu, co to znamená, že tam jsou věci nejenom z Bollywoodu, ale úplně jiný žánr?
2: Právě, my jsme dost s tím zápasili, já jsem byl samozřejmě trošku proti tomu přejmenování, a protože mně přišlo, že ty lidi už to mají takhle zažitý, notabene ta naše webová stránka se pořád jmenuje Bollywood.cz, ale nakonec teda zvítězilo křídlo přejmenovávací, abychom právě upozornili i na to, že nepouštíme jenom Bollywood. Ono taky konec konců takový ten ryzí Bollywood najít, nějaký dobrý, současný, zábavný, aby to mělo happy end a spoustu písniček a tanců, tak to už je hrozně těžký. Jo?
1: Jak to?
2: Tak protože se indická kinematografie

0: noční gala večer, tak k tomu se asi ještě taky dostaneme.
1: Ano.
0: Ale začněme filmy. Tak na co bys nalákal posluchače?
1: Tak asi samozřejmě záleží na tom, jaký posluchač má co, jaké oblíbené žánry. Ale každopádně určitě zahajovací film, který se jmenuje v hinštině Mé vápas Aunga, Já se vrátím, tak to je taková dlouhá historická sága, je to samozřejmě milostný příběh, ale který začíná rozdělením Indie, takzvaným partition v roce 1947, kdy jeden mladý Sikh musí uprchnout z Pakistánu do Indie, ale nechává tam svoji milou a prostě i po těch 80 letech nebo kolika, tak na ní pořád myslí a už na smrtelné posteli a jeho, tuším, že vnuk mu slíbí, že ji teda vyhledá a tak dále. Je to teda opravdu velkolepý film historický, který natočil Imtiaz Alí, který myslím si, že fanoušci jeho filmy určitě znají, například Rockstar, ten se točil i v Praze, takže je to velké jméno, je to zkušený a skvělý režisér. Náročnější diváky bych asi pozval na film Cactus Pierce, což je taková indická skrocená hora. Je to opravdu taková gay romance z nějaký úplně zapadlý vesnice v Maharáštře a je to hodně takový civilní, hodně takový, no je tam vidět spousta těch šílených tradic indických, vesnických a to, jak vlastně je proti ním člověk bezmocný, notabene v situaci, kdy se tam zamiluje do svého kamaráda z dětství. A vyhrálo to velkou cenu poroty v Sundance loni, takže si myslím, že i to svědčí, že to je poměrně kvalitní snímek. Fanoušci typického Bollywoodu, ať zajdou v pátek večer na film Cocktail 2, to je prostě opravdu velká komedie o takovém milostném trojuhelníku. Jsou tam půvabné herečky a ta současná bollywoodská hvězda Shahid Kapoor, už nebudu říkat, že to je mladý kluk, už mě je přes 40, ale je to pořád takovej sexoš, tak to si myslím, že tam těch písní a tanců bude opravdu velká spousta. Jak jsem mluvil o těch žánrových filmech, tak v sobotu večer dáváme upírskou komedii, která se jmenuje Tama. Je to teda opravdu, to je fakt, teda si myslím, ještě ten dobrý Bollywood, kdy akorát je to teda už žánrově trošku šoupnutý, ale je to nesmírně zábavný, trošku napínavý, maličko strašidelný a myslím si, že teda jako milovníci Bollywoodu si to užijou.
0: Ale já tě teda zastavím, upíři jsou indické téma nebo bollywoodské téma?
1: Není to úplně častý, možná častější jsou zombies. Dávali jsme už jako film se zombíkama se před deseti rokama. Já teďka marně vzpomínám, jestli už jsme dávali něco s upírama a teďka si nejsem jistý, jestli ve filmu Go, Go a Gone, jestli to byli upíři nebo zombíci. Každopádně mají tady opravdu ještě asi co dohánět a tenhle ten film se teda opravdu povedl. Mně se to hrozně líbilo, fakt jsme se pobavili u toho a zároveň je to vlastně i takový trošku existenciální drama, jo, protože
0: upírama, jasně.
1: No tak samozřejmě,
0: mají na to spoustu času.
1: Jak zachránit člověka, který umírá před tvýma očima? No, možná třeba pomůže proměnit ho v upíra.
0: Dobře. No tak jo, tak a dostáváme se k sobotě.
1: Ano, dostáváme se k sobotě, respektive já jsem schválně vynechal sobotní odpolední film, kde dáváme 20 let starý film Rang de Basanti, velmi známý a slavný, s Amirem Khanem v hlavní roli. A tady bych asi jako nechci teda odbíhat od tématu, nicméně před filmem bych rád udělal takovou krátkou, ale intenzivní besedu s indologem Jiřím Krejčíkem o současné indické politické situaci, protože nevím, jestli to posluchači zaregistrovali, ale byly tam velké studentské demonstrace proti machinacím s výsledky testů a přijímaček. Policie v Dillí ty protesty velmi nekompromisně a brutálně rozehnala, založili takovou recesistickou původně stranu jako Švábí lidovou stranu. Teďka měli nedávno před pár dny na Gandhiho narozeniny další velkou demonstraci, která už se týkala jako voleb a manipulace s volbami. Takže ta politická situace teďka je velmi neklidná a film Rang de Basanti

0: který také pojednává o studentské revoltě, byť před 20 lety, tak se stal jedním z takových jako symbolů toho, toho současného hnutí. Takže koho to zajímá, nejenom ten film je úžasný, samozřejmě je bezvadný a bezvadný ho vidět na velkým plátně, tak ještě před filmem se krátce ještě uděláme takové politické školení mužstva.
1: Dobře, tak, no a možná bychom teda se mohli ještě obrátit k té zábavě, teda samozřejmě jako politická beseda je bezvadná, ale abychom nezapomněli na ten taneční gala večer.
0: Na ten taneční gala večer. Je to taková od loňského roku vlastně paralelní akce, kdy o víkendu 10. a 11. budou probíhat nejrůznější workshopy, takže koho to zajímá, tak to, tam tom jsou různě jako Emotional Bollywood a South Indian Street Dance, Kathak Fusion, India Tribal Fusion, Bollypop. Vede to Jarmila Chromíková s různými zahraničními lektory a toho 11. večer v divadle Rokoko mají ten to gala vystoupení. Mm-hmm. Takže se to nekreje s tím naším, s těmi našimi projekcemi a myslím si, že to je takový, jakože my samozřejmě nám tam zatančí duo Bagíny na tom slavnostním zahájení, ale nejsme schopni jako dovážet taneční instruktory a taneční hvězdy ze zahraničí, tak jsme rádi, že tahle ta Bollywood Fiesta Prague, že se k nám takhle přidala a vzájemně si takhle pomáháme. Ale samozřejmě nesmíme zapomenout i na taneční bollywoodskou party naši, kterou organizujeme a která bude o den dřív, která bude v sobotu večer v teatro Dance Club Praha v Karlíně.
1: A tam prostě nebudou instruktoři, tam si bude tančit
0: tam
1: každý,
0: bude
1: jak chce?
0: Tam bude DJ Dance Sandeep a bude to opravdu hodně moderní bollywoodský tanec, ano.
1: Výborně. Tak jo, tak ještě jednou zopakujme ty termíny. 8. až 10. října kino, případně tanec, 11. vystoupení a tanec. A všichni jsou srdečně zvaní. Zapomněli jsme na něco?
0: Já si myslím, že ne, že samozřejmě jako v kině bude restaurace, takže kdo bude mít hlad, tak ať přijde o něco dřív, protože v kině konzumace jídla zakázána, ale může si to tam sníst před vchodem do kina. A no a myslím si, že to je fakt úplně všechno.
1: Tak jo, tak Radime, děkuju, že jsi přišel, no a už se těším na ten 24. ročník a pak 25. ano, to bude výročí. Chystáte něco na třeba 25. výročí?
0: Nestraš se o tom, co začneme bavit, až tohle to skončí.
1: Dobře, tak jo, tak ať to dobře dopadne, všichni jste srdečně zváni.
0: Taky děkuju.

0: pre kamarády a jedno.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1. Ah.

Tak to byla návštěva na aktuálním albu Dinosaur Junior, už ani nevím kolikátem v jejich diskografii. Každopádně skladba se jmenovala Put It Down. No a zůstaneme u těch starých psů, i když v případě Mika D je to tak trošku jinak, protože po letech strávených s Beastie Boys vlastně vydal svoji první solovku a z ní tady máme skladbu Back to Star.

Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výprežní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Billboard Style, název skladby, název projektu. Už mají venku, ještě nemají 3 singly z nového alba, které se již brzy objeví. Ta deska se bude jmenovat Pool of the Moon. To, co si hrajeme teď, už se na plnohodnotném albu nachází Cha-Cha Slide a bristolští Get Down Services, které možná znáte z programu Rádia 1 s jejich skladbou Radiator.

0: I'm six.
1: CD Nonstop. Za ambientní elektronickým projektem Maps and Diagrams se skrývá už čtvrtstoletí britský producent Tim Martin. Jeho 16. album In Circles vyšlo v roce 2013 pro label Time Release Sound. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měnějí, to tak bejvá, cítím to jiný.

Athena Chlebová a muzikant Králíček a jejich Koníci, skladba z nového alba Atény Chlebové Atentát, což je tak trošku pozvánka k tomu zítřejšímu dni s českou hudební scénou. Já se s vámi těším na slyšenou mezi 12. a 14. hodinou a budeme si hrát opravdu jenom českou a slovenskou hudbu. A protože jsem dneska začala hudbou australskou, tak ještě jednou Gareth Lydiard, tentokrát se svým projektem Tropical Fuck Storm, skladba Stepping on Rakes, jejich posledního alba. Těším se na slyšenou zítra.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Reklama na Radio 1.

0: Hello, posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Já se rád trýzním, u mikrofonu Andrej a mým dnešním hostem je po dlouhý době mým královna a člověk, který má poslední stádium brain rotu. Já zdravím i Ivuši.
1: Čauky, já cením, že jsi jako uved, že jsem člověk, díky.
0: You're welcome. Zprovoznil jsem tady počítač, kde to umí, že pokaždý, když jsem tady já, tak se prostě něco to jako fuck upne, takže jestli jste v mým kreativním pokusu o první vstup slyšeli něco, co zaznít nemělo, tak I'm sorry.
1: Berte to jako easter egg.
0: Přesně tak. Začali jsme mojí novou guilty pleasure, což je song, španělský song od kapely Durian. A ten trend kolem toho je boží.
1: To je moje nový oblíbený mím a mám toho plnou for you page.
0: Já taky. A můžeš když tak uvíst.
1: Dobře, tak kdyby posluchači nevěděli, tak vlastně to mím je jenom AI slop, není to nic jiného. A je to AI generated scéna z klubu. Představte si night klub, plný dance floor a nad dance floorem balkónek. A na tom balkonku vždycky stojí nějaký charakter, který kouká na charakter dolů, který tam jako vyzývavě tancuje. A první, co jsem viděla, byl Naruto na balkonku, který takhle kouká na vyzývavýho Saskeho na dance flooru. A tam jsem si zamilovala tento trend.
0: Já už jsem viděl všechny možný jako verze tohodle. Já už jsem pak viděl i takový jako, už jako i politický jako verze, jako, že třeba Lenina se Stalinem tam prostě na tom balkóně.
1: Myslíš, a jako... Lenina? Yes, to jsem taky viděl. A nebo Putina se Zelenským, prostě, to bylo taky výborný.
0: Love it. Jinak tato scéna je údajně z nějaký, já jsem i googled, jsem si dělal rešerši, a to je z nějakého španělského seriálu z roku 2010, měl to španělský název a já neumím španělsky, takže vám bude muset stačit tahleta jako věc. Anyway, dál jsem pouštěl A$APa Rockyho a jeho Praise the Lord.
1: Jsme to dlouho neslyšeli, viď?
0: Naposledy včera. A Helicopter, což je jednak geniální mým podkladová věc a druhá, A$AP měl včera na svém koncertě asi 10 helikoptér a jako, já ty zvuky z toho už nedostanu z hlavy.
1: Já jsem spíš chtěla říct, že v dalším životě bych chtěla být ten člověk, co ovládá ty jako dronový helikoptéry to bylo, v té O2 aréně prostě. To jako 10 z 10 job.
0: A jinak my jsme dneska taky trošku jako unavený, protože pan A$AP nebyl úplně A$AP. A
1: tak jako by byl pan, as slow as possible, že jo?
0: Pan intended a dorazil asi hodinu a půl později, takže... Já v neděli.
1: Trošku se nám to protáhlo foutučku.
0: Not so great. A my budeme pokračovat v palbě našich písniček. Všechno už funguje, takže už se žádný fuck up nekoná dneska. Hopefully. A další song je od naší oblíbené kapely Bad Omens a Just Pretend. Let's go.

0: Reklama Rádia 1.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Zatočte se spadaným listím. V široké hrávě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv z oby.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1 000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Já se rád trýzním, u mikrofonu pořád Andrej a u mikrofonu pořád Ivuše.
1: Furt jsme tady.
0: Slyšeli jste pár skvělých songů. Jedním z nich je Just Pretend od kapely Bad Omens, který je tak trošku jako proslavil. A tenhle ten song začal tak trošku neúplně jakože mím, ale ten, jako proč to vzniklo, tak je trošku jako mimo jídní.
1: Spíš jako satyra to byla, ne?
0: Jo. Oni natočili tenhle ten song, protože si jako dělali srandu, že nejsou, si z nich dělali srandu, že nejsou schopni natočit prostě jako basic rockovej song, smutnej, a oni si řekli, že OK, let's do it, a napsali ho asi za den. A doteď je to asi jejich jako nejposlouchanější a nejznámější písnička, song, který jako actually neměl vůbec vzniknout.
1: Je to tak, no, ten je nejvíc proslavil, podle mě.
0: Yes. Rihanna, Pour It Up, což je jeden z mých jako favorite momentů. Teď se potkávám na svých jako, na svojí jako photo page, což jsou lidi, kteří prostě tancují u tyče. A na tenhle ten song zrovna. A ještě mám takový jako fun fact. Viděla jsi její Rihanna vystoupení na Super Bowlu?
1: No ano, to už je pár let zpátky, že jo?
0: Je to už trošku dávno, ale internet se bavil takovým tím momentem, kdy na tom Super Bowlu, tak tam vždycky je tlumočník, jakože pro neslyšící.
1: Jo, tam byla ta skvělá burka.
0: Yes. Doporučuji si najít vystoupení Rihanny ze Super Bowlu, ale jenom jakoby s touhletou paní, která tam dělala.
1: To byla naprostá královna.
0: To bylo ideál, to bylo jako iconic. Song, který ty, do kterého ty jsi mě jako donutila, ať pustím.
1: Já tě nikdy do něčeho nenutím, to jsou lži.
0: Předem se omlouvám všem posluchačům za to, co teď zazní, ale jakoby na druhou stranu tady už zaznělo spoustu horších songů. And this one tak trošku jako mečuje to, co tohle jakoby je za pořad.
1: To já si dovolím nesouhlasit, teda jako za mě je to naprostý banger. V roce 2013 jsem měla facebookový status s tím, že je to nejlepší song ever, a stále si za tím stojím.
0: Dobře, tak posloucháte Rádio 1, tohle to jsou Ilvix a What Does the Fox Say?

0: Stále posloucháte Rádio 1, stále posloucháte pořad Já se rád trýzním, nám akorát dohráli Ilvis a no, co říká Liška?
1: Nebo
0: jak dělá,
1: Liška? Jak dělá Liška prostě, kdo to předtím věděl? Nikdo.
0: A nový Gufrau se Cedricem a venku Lilo a I love this song.
1: Jako jo, na to, že já jsem docela jako Gufrau hater, tak musím uznat, že tenhle song se líbí i mně.
0: Jsi tady na něj úplně skákala teďkonc.
1: No teď jsem zrovna neskákala předtím, jo.
0: To bylo to funění, když tak, kdyby se někdo ptal.
1: Se mluvám, to bylo náročný tady.
0: To je ten Rihanna efekt, musíte si prostě pustit Rihanny.
1: Musíte trošku zatřást zadnicí na to a yes. To je náročný.
0: Asi tak jako novodobí, asi tak jako teďkonc třesou se Swifties na...
1: To se jaký třesu tím, jak je to špatný.
0: Taylor Swift vydala... Nikdo to po ní jako nechtěl, ale vydala nový songy a další mým, o kterým jako chceme mluvit, je, že si z toho teď celý internet a všichni prostě dělají brutálně srandu, protože je to brutálně špatný.
1: Je to fakt zlý, ale ještě jako horší za mě jsou ty reakce těch Swifties, kteří to jako strašně nadšeně poslouchají. Poslouchají tu největší jako hovadinu tohodle století.
0: So let's get into it.
1: A jsou na tom gauči, že wow, to je úplně perfektní.
0: Ty reakce těch Swifties teď jsou jako strašný jako mím. Taková ta, jsou dvě ty jejich jako vůdkyně tohodle jako Swifties kultu a ta jedna, taková ta blondýna.
1: Já vím, koho myslíš, no, myslím, jo.
0: Ta tam má úplně reakci, já nevím, představte si prostě výkřik, jako ten obraz.
1: To tam pomalu brečí, prostě štěstí.
0: A jako já to tady pouštět nechci, protože prosím, jako trýznění je v pohodě, ale jakoby existuje nějaká jako hranice. A když tak... si udělejte svůj vlastní jako rešerši, ale dá to nám bohužel jako za pravdu, že to jako fakt není.
1: Já bych to ani nehledala, prostě představte si zvuk, co by vám nejvíc trhal uši a to jsou tyto nové songy od Taylor Swift.
0: Teďka se trošku zvážníme.
1: A tak můžeme obojí, záleží, jak si to vezmeš.
0: Girl context, ne.
1: Já dobře, to asi není dobrý.
0: Pokud nežijete jako pod kamenem, tak jste asi zaregistrovali, co se řeší v Americe a co se řeší na Cornellské univerzitě. Málem jsem řekl univerzitě, protože tohle touch English.
1: Netitano.
0: Mně dneska jde úplně všechno. Díky moc, ASAP. A našel jsem, nebo pustím song, který se jmenuje Dead Men Don't Rape a schrnuje to asi úplně všechno. Yep.
1: No podle mě to moc nevysvětlil tu situaci, no, že jo, ale...
0: Please.
1: No já nevím, jak to úplně říct korektně, no, ale prostě řekněme, že tam se stala taková nepříjemná věc slečně, kdy 7 mužů jí, řekněme, zneužilo a jediný trest, co za to dostali, bylo napsat esej. A prostě opět to potvrzuje, že ne všichni muži, ale vždycky muž, takže pojďme spustit ten song k tomu.
0: I'm sorry.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním, nám právě dohrál song od Delilah Bond, Dead Men Don't Rape. Si myslím, že něco takového tady asi by jako mělo zaznít. A Ecstasy a I Walk This Earth All By Myself. Jsem tady pořád ve studiu Ivuše.
1: Furt jsem tady.
0: Furt seš tady. Tak mi ještě pověc, než se rozloučíme, co je tvůj, jako, co máš teďkonc ještě jako na tvojí photo page mimo dance floor scénu.
1: Jako ta je tam hodně, pak jsou tam hodně jako kočičky různý.
0: Ty jsi mi teďka začala posílat opět AI slop.
1: To já rozhodně nedělám.
0: Pro posluchače, který možná neví, co to je AI slop, tak je to cokoliv bizarního, vytvořeného umělou inteligencí. Takže věci, kvůli kterým jako vysychá planeta a nemáme...
1: Tím mlč, ty jsi koukal na Fruit Love Island, vole, ten byl udělaný jak asi?
0: Well, who are you to judge me?
1: Who are you to judge me? Jako,
0: I don't judge you, já judgeu nás všechny. A když tak jako se na tu vodu jako omlouváme, no.
1: Pardon.
0: No ale já jsem ti skočil do řeči, co to je vlastně mimo kočičky ještě?
1: No, pak je tam holub. A my jsme to jako s Kejky tady kdysi zmiňovali, ale prostě to je takový nechutný AI namalovaný holub, který k zobáku má zároveň i jako ústa. A celý jako ten point toho mýmu je, že vždycky tam je ten holub a je tam a že bestinka, kakala si dnes. A já vám to strašně ráda posílám, protože prostě se starám o vaš jako správný gut health, jako. Ráda připomenu, že jako je čas. Mm-hmm. Jakoby ty ses ptal.
0: Možná toho lituju teďkon zpětně, nevím. Dobře, budíš o děti jako přát.
1: A pak tam mám jako ještě AI kočky, co dělají různý věci, třeba mají nádobí.
0: A máš tam něco, co není AI? Máš tam teďkon nějakou třeba kauzičku, která tě jako... pobavila.
1: Jako jedna velká kauzička, která mě teď baví, byly lístky na Kalina jako do O2 Arena, jo, jakože...
0: To jsem zaznamenal.
1: Jo, seděl si vedle mě, když jsem se je snažila koupit.
0: No, říkám, že jsem to zaznamenal. Jak dlouho to trvalo? Minutu? Minutu a půl, než to jako celý klaklo?
1: No, asi tak minutu a půl, no, vlastně já, než jsem se do toho Ticketmasteru jenom jako proklikla, tak O2 Arena byla šedivá a vlastně jako do Brna byla fronta asi 80 tisíc lidí nebo kolik a do Ostravy už letos znova nejedu, takže...
0: Kolikrát jsi tam už byla letos?
1: Dvakrát. A to jako by stačilo.
0: Co pomlouváme potenciálním posluchačům z Ostravy, ale...
1: Jakoby no hate, ale...
0: My jsme letos zažili oba dva křest Ostravou. Někdo na Bícech, někdo na Kolorsech, někdo na Vobojem dokonce.
1: Já už jsem tam byla předtím.
0: Takže yeah, but we love you. My se rozloučíme songem od tvojí oblíbenkyně.
1: A to je asi silný slovo, ale actually Borka je docela v pohodě.
0: Nebuď tak nonchalantní.
1: No, dobře, tak jo. Ale tak tady jsou větší věku jako hejtři prostě TikTok umělců. Já si pamatuju ty díly, jste tady vyhejtili mýho miláčka Artemase.
0: Zdravíme, Zdeňku.
1: No, pane Zdeňku, zdravíme. A jako Nessa je něco podobného, jo. Oni spolu i chodili, takže spoustu těch songů navzájem mají prostě mezi sebou o sobě a je to cool.
0: OK, takže my se rozloučíme songem Pornstar a já děkuju, že jsi přišla.
1: Pohoda.
0: Když tak soráček za nějaký to, že mi to dneska jako nějak, no já a Cardmaster se furt ještě jako zbližujem. A hear you, ne see you, ale uslyšíme se za další dva týdny. Tak papík.
1: Čauky.

0: Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s ním také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje ze Sedloň, tentokrát jak je zvykem s takovou klidnější ambientní deskou od britského projektu Maps and Diagrams. A bude znít kultovní album In Circles, které vyšlo v roce 2013 na značce Time Released Sound. My si nabízíme tohle britského producenta vlastním jménem Tim Martin aka Maps and Diagrams, hlavně v souvislosti týká se jeho nedávnými novými alby, a to nejen na značce Home Normal, ale také i jeho vlastní Hand Stitch, také Ross, či ATO Archives labelu. My si můžeme říct, že Tim Martin je ročník 72, britský producent na poli ambientní a vůbec IDM elektronické experimentální muziky, který působí v Cambridge. Na elektronické scéně se pohybuje, dá se říct, už téměř od počátku milénia, kdy debutoval vůbec první svou skladbou v roce 2001 na kompilaci labelu Pause 2. Od té doby najdete v jeho diskografii už téměř k 50 alb a také různými EP, které vyšly na respektovaných značkách, jak jsem zmínil, třeba Time Release Sound, Home Normal, Static Caravan či právě Expanding. Jeho právě téměř debutové album, dá se říci Polytaftek, které právě vyšlo na britské značce tenkrát Expanding, bylo vůbec tím prvním albem, které se vám nabídlo od Maps and Diagrams na Rádiu 1. Bylo to v období, kdy vyšlo také jeho album Free Time na značce Pause 2, které vyšlo pár týdnů dříve. No a vy už jste pak mohli najít jeho takovou ještě ambientní IDM elektroniku na značkách třeba Static Caravan, Cactus Island či Fluid Audio, kde také vyšlo na začátku minulé dekády jeho album Cubiculo. Já musím ale zmínit, že v roce 2009 už zakládá také své vlastní vydavatelství Hand Stitched, kde ostatně najdete převážně jeho většinu tvorby, kdy tam debutoval tenkrát EPčkem Foil, a to bylo právě ještě v roce 2009. Ale na této značce se objevuje i jeho projekt třeba Hessian s Charles Sagem, či také jiné projekty jako VDU, League Tora nebo Year Edzony. Každopádně Tim Martin a Maps and Diagrams a jeho tvorba je často popisována jako hodně jemné zvukové sochařství, postavené hlavně na minimalistické paletě různých zvuků, melancholických nálad, ale také i různých terénních nahrávkách, field recordings. Jak jsem řekl, jeho diskografie čítá už téměř 50 desek a na poli víceméně poslední době hlavně křehkého takového jemného ambientu s terénními nahrávkami, ale ty rané nahrávky byly i více experimentálnější na poli IDM elektroniky, dronu či minimalistické progresivní elektroniky. Doplním, že vy ho najdete také pod dalšími pseudonymy, kromě zmíním Hessian, tím duem, také v projektu třeba Atlantis, či také Ouvala nebo Emba. Vy dnes uslyšíte jeho album koncepční desku z roku 2013 In Circles, která vyšla na prestižní ambientní značce Time Released Sound. Sám Tim Martin ji označil za své nejhudebnější dílo a zde mísí krásné, jemné nebeské melodie, jemné takové ambientní kolebavky a vůbec hostuje na ním mimo jiné i třeba indie popové duo I Am Dive. Desku In Circles se za chviličku uslyšíte, tuhletu kolekci celkově 13 nahrávek. Já můžu doplnit, že tentýž rok debituje také na prestižní další ambientní značce, tenkrát z Moskvy, Donna Rhythm. To bylo album s názvem Timber. A v jeho tvorbu najdete právě v té druhé půlce minulé dekády, hlavně na jeho vlastní značce Hand Stitched, kde vycházejí alba jako Alluvium, Turmanic, Voodoo Tales nebo Tango, později ale desky jako Mosaic či Azurescence. To bylo na konci právě minulé dekády v roce 2019. No a v tomhletom trendu vlastně dá se říct, že Tim

0: Martina Maps and Diagrams Stone Isolation. Každopádně tenhle ten činný britský producent na poli IDM elektroniky a hlavně ambientu a v terénních nahrávek Maps and Diagrams teď už v jeho kultovním albu In Circles z roku 2013 ze značky Time Release Sound a já vám přeju krásný poslech.
1: Se

0: pozdravím zo skupiny Hyen. Radi vás pozveme na náš koncert, ktorý sa koná 10. října v pražskom klubu Fama. Ako speciálni hostia zo Slovenska s nami vystupí naši přátelé z skupiny Blue Sundown. A všimte sa na nás podívať a tešíme sa na vás.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Beetle Kahn. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kahn je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Kahn od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, holky a kluci. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1 ze studia přeje Strýček Míša. Máme před sebou dvě společné hodiny, konečně jako každé pondělí mezi 8 a 10. Hodina první bude věnována cestám a budeme tentokrát lítat po celém světě a určitě zaparkujeme i doma. Hodina druhá bude věnována české hudbě a k té vám povím něco víc až právě po té deváté, kdy se do hudby za dobrou práci pustíme. Ještě na začátku využiju jednu větu k tomu. Já jsem minulý týden pod tlakem času zapomněl poděkovat vám všem, kteří jste mi napsali blahopřejná přání kamkoliv k narozeninám, které byly předminulý víkend. Takže tímto ještě jednou všem děkuju a postupně odepisuju na všechny jednotlivé zprávy. A tak to je úplně na začátek všechno a teď se pojďme pustit na cesty. Tak tedy Strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer, dnes již po druhé ze studia Rádia 1 vám přeje Strýček Míša a dovolte mi, abych ve studiu uvítal dneska už po čtvrté v historii Ešusu těch, já nevím, 14, 15 let fotografa Davida Těšínského. Davide, dobrý večer.
1: Ahoj Míšo a čau, ahoj lidi.
0: My jsme se s Davidem viděli, jak říkám, vídáme se po čtvrté, protože jeho příběhy z cest po celém světě vždycky byly zajímavé. Naposledy jsme se viděli, to je tak 3 roky asi.
1: Naposledy to jsou tak 2 roky, bych řekl. A možná 2.
0: To ještě nebyla Johanka, no, takže to muselo...
1: Tak máš pravdu, no, tak možná tak 2,5, no, možná jsou to fakt ty 3 roky.
0: Do té doby se odehrálo, jak jsi mi psal, to, že jsi přestal cestovat, narodila se dcera a to byl ten důvod a pak se vrátíme ještě k těm cestám, které do té doby uběhly, protože jsou ty, o kterých jsme se nepovídali. Je to tak?
1: Je to tak?
0: Tak pojďme do toho.
1: No, hele, za ty roky toho uplynulo docela hodně a každopádně vlastně kvůli tomu a vlastně díky tomu, že mám 2letou dceru Johanku, tak kvůli ní velice rád jsem přestal cestovat, kromě nějakých malých cest, kdy otevírám výstavy v zahraničí, tak jsem vlastně ukončil tuto svoji cestovatelskou kariéru a budu s ní cestovat vlastně až jakoby s ní, pokud teda bude chtít. A nevím, co bych ti k tomu teď konci dalšího řekl.
0: Říkal si, že budeš mít... Tak dcera prospívá, máte se rádi. My jsme začali cestovat, když mojí dceři bylo 10 měsíců, tak už jsme vyrazili na Gibraltar.
1: OK, no hele, jakoby s mojí dcerou bych taky velice rád cestoval, ale ta situace se vlastně jakoby nevyvíjí až úplně tak, jak bych si přál a podle mě ani jak by si přála ona a v podstatě teď konce je všecko na dobré cestě a bojuju vlastně za její štěstí, za to, aby měla všecko v životě, co si zaslouží a možná jednou ten rozhovor si poslechne a bude vědět, že jsem tady vždycky byl pro ní sem a vždycky budu. A nikdy

0: neptám se jenom na tu práci jako takovou. Prostě ty fotíš reportáže, nefotíš svatby, ale věnuješ se sociálním fotodokumentům, nebo jak to nazvat?
1: Ale já to vlastně nazývám, podobně jako už mi dali různý hinty, různý lidi, kreativní dokument. Protože nedělám prostě takovou suchou reportáž. Jasně, teďkon třeba jsem fotil před pár dny svatbu na zakázku. A už to byla asi 60. svatba. Fotil jsem na zakázku svatby i třeba v New Yorku a v Indii. Ale to je vlastně, tady jde vlastně jenom víceméně o peníze. Je to vlastně job. Nicméně i přesto...
0: To je práce.
1: Přesto dokážu se do toho docela dostat a udělat docela hezký kreativní výsledek, že lidi jsou z toho docela happy. Ale... Teďkon dělám třeba docela hodně, jakoby, buď dělám ty výstavy po světě, i tady v Čechách, třeba teďkon mám v Pardubicích, v Everythingu, a mám třeba, no, každopádně dělám hlavně, jakoby, besedy, tohleto kina, divadla, knihovny a tak, takže teďkon z toho je vlastně docela hodně v září a i teďkon v říjnu, teďkon třeba budu v Sušici,
0: jako povídat o fotkách a o cestách.
1: Vlastně já to dělám audiovizuální show, takže tam vlastně promítám fotky, krátký videa a mám to hlavně podložený instrumentálním podkrasem, takže to není úplně jako takový nudný. Lidi z toho mají vlastně všecko všema smyslama. A to je vlastně to hlavní. Do toho prodávám pořád svou knihu Jiná krása, kterou byste si měli všichni koupit, pokud ještě nemáte.
0: Jo, a to je na stránkách, ty máš sám, davidtěšinsky.cz.
1: Je to tesinskyfoto.com, David, teda respektive tesinskyfoto.com, ale stačí vygooglit moje jméno David Těšinský.
0: Ono to tam vyskočí.
1: Nebo mi napsat prostě třeba na Instači a tak, no.
0: Tak... My jsme se tady dohadovali o tom, o čem jsme mluvili, ale myslím, že i když se vrátíme k některým těm cestám. Z toho seznamu, který jsi mi poslal, mě zaujaly ty fotky, který se napsal Grónsko a alkoholismus, nebo Grónsko a alkohol. Tak pojďme se podívat do Grónska, začneme v Grónsku třeba.
1: OK, tak zajímá tě to jako úplně od začátku?
0: No úplně od začátku.
1: OK, tak jsme si napsali s mým bratránkem Andrewem, on je ze Chicaga. A my jsme nejenom vlastně bratři, přestože jsme bratranci přes koleno, tak spolu cestujeme po různých zemích. On není zas tak moc dobrodruh, on spíš chce být v těch hospodách a tak. A zároveň to je to, co mě vlastně vyhovuje, když spolu cestujeme. No a tohle ten projekt byl úplně ideální pro nás oba. My jsme se potkali v Reykjavíku na Islandu, kam já jsem přivez ilegální, ne ilegální, to je blbost, ale kam jsem přivez tajně vodku, protože tam je prostě docela drahý alkohol, tak jsem měl prostě v kapse. Udělal jsem z toho takový fenomén, že jsem měl prostě tajnou vodku v kapse, nicméně na tom nebylo nic úplně super tajného. No a tam jsme odtamtať letěli do hlavního města Grónska, do Nuku, kde vlastně celý týden jsme procházeli místní hospody, kterých tam není moc, jo, jich je tam tak 7 až 11, včetně těch, kteří jsou jakoby mimo centrum města i jako takový ty postraní. No a já tam fotil ten alkoholismus, takže to byl vlastně velice solidní projekt.
0: A tam se chlastá jako fest, jo?
1: Jako velice. A tam jsou lidi pod stolem už i klidně v dopoledních hodinách, protože ty hospody otevírají docela brzo a jsou tam docela poměrně smutný statistiky, nějakých 56%, jestli to je furt aktuální číslo podle Wikipedie, lidí, kterým je teď nevím přesně 20 něco, jo, nevím, plásnu 25 až, ne kecám, vlastně 15 nebo 16, 17 až 25, tak 56% z nich jsou podle statistiky na Wikipedii závislí na alkoholu. A protože jako takhle, já se tomu úplně zase tak jako moc nedivím, ono tam není moc co dělat, je to asi, připomíná mi to docela knihu, když jsem čet o Cobainovi a jeho hometownu Aberdeen, Washington, což je vlastně dřevorubecký město, kde vlastně nebylo moc co dělat, kromě toho poslouchat hard rock a heavy metal, nebo brát drogy, nebo poslouchat hard rock a heavy metal a brát drogy.
0: No já si tohle vzpomínám, když jsem byl ve Finsku a já jsem tam byl teda v létě, což už znamenalo, že tam bylo furt světlo, nebo aspoň jenom šaro, ale na tomu jsme si téměř nešáhli. Ale když naopak si představíš, že někde na tom dalekém severu žiješ jenom ve tmě velkou část roku nebo část toho roku, mě to připomíná seriál, který se tady dával kdysi dávno, Raskenovci, kdy Ida Raskenová se svým manželem žili právě půl roku ve tmě a alkohol.

0: alkoholismus byla cesta, jak se dostat z té nudy, kdy byly zapadaný sněhem, se odehrávalo, myslím, v 19. století, jo, nebo začátkem 20. Tak tam se nežije lehce, si myslím. A ten alkohol je ta cesta, tam se pije tvrdej, že jo? Nebo co se tam pije?
1: Lidi tam pijou pivka a i tvrdej. A jo, máš pravdu, je to taková nora trošku, čímž mimochodem zdravím všechny lidi z Nory z Pardubic, což je takový bar, kterýmu se říká Noráčko, ale se to tak nemenuje. Čau.
0: Tak kolik jste toho, jak dlouho jste byli v tom Norsku? V Grónsku.
1: A měli jsme tam i 10 dnů, ale po asi 6 dnech, tak tam byla nějaká předpověď, že tam bude velká vánice a zrušily se všechny lety na nějakou dobu, včetně té doby, kdy jsme měli odletět. Jo. Takže my jsme si vlastně koupili, my jsme si museli vlastně změnit tu letenku.
0: Vynucený pobyt, jo.
1: No a zkrátit ten pobyt vlastně o 3 dny, nebo tak něco. A odletět zpátky do Reykjavíku o 3 dny dřív, než jsme měli. A tam jsem vlastně viděl poprvé polární záři. I přesto, že jsem bydlel půl roku v Kanadě, tak poprvé v letadle z Grónska na Island, tak jsem viděl polární záři z toho letadla.
0: Což je ještě možná lepší zážitek než z té země, ne?
1: Já nevím, jestli to bylo těma pivkama, nebo co se dělo, ale mě začaly té slzy. Můj bratránek byl standardně apatický, tak jsem říkal, Andrew, kámo, ty vole, tady je to polární zář, podívej se. A on, jo, a pak si začal koukat zase do telefonu po 6 sekundách.
0: Tak když se pojádáme, vy jste se pohybovali jenom po městě teda, když jste byli v Grónsku.
1: Jo, postě. Jenom po tom hlavním městě.
0: Jo. Teď mi řekni, z takového pobytu, jako fotograf, kolik z toho vycedíš fotek? Třeba kolik si toho nafotil? Jak se pracuje s tou fotkou potom? Jak vypadá ta?
1: No, to je relativní.
0: Nebo ta tvoje cesta?
1: Jako v tom smyslu, no já jsem chtěl fotit a fotil jsem jenom ten alkoholismus a ty lidi, kteří tam prostě byli, kteří tam pobývali kolem hospod, v hospodách, ale vlastně i na ulicích. A jako říkat ti nějaký číslo, tak to by nedávalo smysl.
0: To já si, kolik se dá nafotit za ten týden? Se nafotíš 1000, 10 000 nebo 100 000?
1: Jako dá se nafotit tak moc, kolik...
0: Protože dneska je to jednoduchý. Jako když jsi měl film a byl se limitovaný počtem obrázků, tak si nechtěl mrhat, že jo, prostě když to teďka v digitální době, můžeš cvakat furt neomezeně v podstatě. Fotíš telefonem, foťákem, že jo.
1: Ale vlastně stejně tak, jako jak je jednoduchá tato otázka, tak je jednoduchá odpověď. Je jednoduchý nafotit, kolik fotek chceš a kolik tvoje technické zařízení je schopný. Nicméně, pokud fotíš s tím, že chceš použít jenom něco a fotíš s nějakým určitým citem nebo cítěním a vnímáním, no tak jich nafotíš tolik, kolik cítíš. Takže já třeba nefotím právě jako ten japonský turista, ale fotím jako David. A nafotím jich prostě třeba pár set za ten týden. Ani ne pár tisíc, ale no ok, třeba 1000, ale jedu docela na jistotu. Nefotím prostě tak, to ne.
0: Jak se tohle změnilo? Já vím, že jsi byl v Japonsku, potom jsme si povídali a tam si fotil zase naopak teď nevím, jak to, ty lidi, kteří z práce rovnou šli někam na lavičku, že jo, přespali a šli rovnou do práce ráno. Jo, nebo z nočních barů, prostě přespali na ulicích a pokračovali dál v práci. To je kolik, 10 let? Co si tohle fotil? To Japonsko?
1: To si pamatuju, protože od té doby jsem vegetarián, takže to je necelých 15 let, skoro 15 let. V květnu to bude 15 let.
0: No a změnilo se něco v tom tvým pojetí toho focení? Takovýhle věci.
1: Moc ne, kromě toho, že se změnilo vlastně úplně všechno, protože to byl vlastně začátek nějakého mýho růstu a neřekl bych, že jenom fotografického, ale v první řadě tam je ten člověk a jeho vnímání a to cítění a teprve na druhé koloně je vlastně ta fotka, takže tam se změnilo jenom všechno.
0: Jenom všechno. Když jsi fotil ty Japonce, ale i tady to Grónsko, stalo se ti někdy, že to někdo nelibě nesl, že tam fotíš, nebo že tě od někud vyrazili, nebo ptáš se těch lidí, nebo jak probíhá ten proces, jo, nebo...
1: Zrovna to Japonsko je docela takový zajímavý v tom, že tam jsou lidi poměrně bez toho, že bych jako chtěl nějak škatulkovat do jedné krabice, tak tam jsou lidi poměrně buď stydliví, anebo takový jako netečný, obzvlášť pokud jsou střízliví, ale potom oni jsou opilí a spí, takže pokud jakoby fotíš spícího člověka, tak ten to samozřejmě neví, tak pak tam jsou spíš morální otázky.
0: Jasně, no právě, nebo jestli tě někdo zastavil na ulici a ptal se, prostě, stejně tak v tom Grónsku, prostě proč fotíš, nebo ti v hospodě nějaký, třeba parta nebo přátelé toho člověka, který ho se fotil, řekli ty vole, jako, co to tady?
1: Já jsem tam byl třeba, já jsem tam bydlel u jednoho tohletoho biznesmena, on si jim říká salarymani, to jsou lidi, co žijou od vejplaty k vejplatě.
0: Teď mluvíme o kterém?
1: O Japonsku.
0: O Japonsku, uh-huh.
1: No a ten týpek se jmenoval Takeshi. On mi jako říkal různé věci, jak se věci mají a tak. No ale pak jsme jednou šli spolu na pivo, ale Takeshi byl prostě na kaši. A já jsem ho, já, jakoby, jako mohl jsem ho fotit stejně tak jako ty lidi, který neznám. Takže vážně to Japonsko je poměrně jakoby jednoduchý, nebo ne Japonsko, biznesmeni, který takhle jako žijou ten život, ať už jsou živí, střízliví, až chodí v ulicích, anebo spí, tak jsou jednoduchý target na to je fotit.
0: Jo. A ve srovnání s tím Norskem, Grónskem?
1: V tom Grónsku jsou zase lidi, díky tomu většinou, že jsou opilí, tak jsou přátelský.
0: Jo.
1: A nehledě na to, že pak já jsem přátelský podle mě všeobecně, jo. Tak je to docela jednoduchý a ještě k tomu pak je tam ten aspekt, že tam není až za stolik turistů. Takže pokud je tam někdo, kdo má blondětý vlasy, tak se mě hned ptají, jestli jsem z Dánska. Jo. Protože Grónsko je pod křídlem Dánska. No, no tak já řeknu ne. A oni, a odkud teda seš? No, tak jsem z Čech. Wow, jsi z Čech. Jo, tak si dáme nějakou hašiš a panáka. Ne, takže takhle.
0: Jo, takhle, až to tam běhá. To by mě zajímalo, když tam mluvíš o drogách, jo, nebo o tom, jak se to do Grónska dostane, že jo? Tam se hned tak něco nedá vypěstovat.
1: Z Dánska.
0: Z Dánska. Takže trasa je jasná. Takže to bylo Grónsko, nebo ještě něco můžeme ke Grónsku. Podíváme se dál, pak mám tady poznámku Pakistán, o kterém jsme nemluvili, tehdy jsme se o něm jenom zmínili. V Pakistánu jsi byl jak dlouho?
1: Tam jsem byl velice krátce, já byl fotit svatbu v Indii a pak jsem jel na fakt jenom 3 dny do města Lahore v Pakistánu. A tam to bylo naprosto fajn, tam jsem si našel nějaký lidi, teď nevím, jestli přes couchsurfing, nebo přes facebookové skupiny. Ne. Nicméně hned se mi tam přihlásili nějaký lidi s tím, že cool, ty jsi nějaký cestovatel a my jsme tady místní týpci, co bys chtěl zažít? A já, chtěl bych tady zažít nějaký zajímavý věci. Aha, no, nicméně jsme se potkali a jako, OK, no, tak jsem se jich zeptal, jestli nemají nějaký pivo, nebo se dá sehnat, oni, tady ne, tady se dá v Pakistánu sehnat pivo. A my jsme muslimové, a oni se ptali, kdo seš ty, co seš ty? A já jsem neřekl, jako, že bych byl, že nějaký moje náboženství, já jsem řekl něco, jako blbost, a vlastně ani ne blbost, ale řekl jsem něco pro mě naprosto relativního, jakože, nebo ne relevantního, sorry, relevantního. A řekl jsem, že láska je moje náboženství a já jsem Evropan. A oni, OK, my jsme muslimové, ty jsi Evropan. Mm-hmm, OK, a pak najednou, no tak jo, tady máme kamaráda, on je dealer, on prodává hašiš a tak, tak on, ten stejný člověk, tak on má nějakou vodku, nějaký, tak mi sehnali 2 ruský placatky a ještě mi to dali jako dar, za to nechtěli peníze, přitom já jsem ani jako nepožadoval tohle, oni to vzali jenom jako, oni mě vzali fakt jako za slovo. No a pak jsme tam jezdili po Lahore celý den, celý večer a potkali jsme tam i vlastně první trans policistku, původně muž, teď žena, takže jako první trans policistku vůbec v Pakistánu. Podle Wikipedia nebo podle Google, tak jich je tam víc, ale nějaký zdroje uvádějí, že přesně ta osoba, kterou jsem potkal, Zanaya, tak je ta první trans policistka, která pracuje jako reálně na policejní stanici. A s tou jsme se skamarádili, teďko zase Siri chill, ne zas tak moc, ale pak jsme se potkali i v Berlíně a tam jsem jí fotil pro jednu francouzskou agenturu a tak.
0: Jo. A teď zase se budu ptát, jaký to je, když jsi v Pakistánu fotil ty lidi, jo, jestli, jak se na to tvářili, protože fotit lidi je jejich soukromý život. Jo, když fotíš svatbu, tak tam se předpokládá, že všichni ví, proč tam jsi. To se ještě pak zeptám, jak se fotí vůbec indická svatba, jak vypadá. Ale když začneš fotit takhle na ulicích nebo lidi v jejich osobním soukromém prostoru, jo, tak jak se na to tváří zrovna v tom Pakistánu? Jo, myslím si, že to bude jiný než v Evropě.
1: Já přemýšlím, co by ti řekl zajímavého, no tam není nic moc zajímavého, tam nic. Prostě jsme se potkali a bylo to všechno naprosto v pohodě, naprosto smut. A to bylo to stejné jako kdekoliv jinde, Míšo, takže tady jako není něco, čím bych bych posluchače překvapil. To je prostě normální místo, jestli chcete zajet na normální oběd a normální kafe a máte čas a nějaký cash, tak si klidně zalejte do Lahore v Pákistánu a budete úplně v chillu.
0: Pak ta svatba, to vypadalo jak?
1: Ale to vypadalo jako tradiční indická svatba, která trvala 3 dny, bylo tam mega moc lidí a každý den měli jiný barvy, takže to bylo hodně barevný a měli tam různý věci, nicméně to je celý, to je všecko, co bych k tomu řekl.
0: Jo, dobrá, tak teď tady mám v poznámkách Izrael-Palestina, k tomu jsi mi něco říkal předtím, než jsme začali vysílat, jo.
1: Ale do Izraele jsem cestoval tykonc za poslední vlastně 2 roky, tak 3krát. A poprvé to bylo, protože prostě další dobrodružství, do toho jsem tam jako napsal pár různým lidem a v rámci ruský místní komunity, tak tam mají galerii, která se jmenuje Bezna a zároveň je to tattoo salon, takže tam je tetování. A je to místo, ze kterým jsem se domluvil, že budeme mít výstavu, že já budu mít výstavu a ve spolupráci s Českým centrem, tak jsem dostal na to finance, abych udělal tu výstavu právě v jejich galerii. Díky Honzovi Šternovi. No a tam jsem vlastně, tam jsem si nechal i vytetovat jméno mojí dcery na ruku, což mi vytetoval můj kamarád Dima z Ruska, který tam vlastně žije a pracuje v té galerii. Po druhý jsem tam byl fotit Chanuku a po třetí jsem vystavoval teďkonc minulý týden nebo před 10 dny nebo tak nějak v rámci Jeruzalém Biennale. Tam vlastně ty fotky víceméně z té Chanuky a mladých lidí. Naprosto apolitická věc. Naprosto kašlu na politiku Izraele nebo tak a nebudu se k tomu nějak vyjadřovat.
0: No to ani nechci.
1: Byl jsem tam jako nezávislý člověk na vlajkách.
0: Jaká byla odezva výstavy? Nebo
1: a bylo to super, byly tam i super lidi, potkal jsem fakt jako hodně fajn lidi, potkali mě, byl tam zajímavý kontrast, zajímavý porozumění a tak.
0: Jinak pokud chcete vidět Davida ve studiu, už teď můžete najít jeho fotku na facebookovém profilu Ešusu a v každém případě, pokud by vás cokoliv zajímalo, tak můžete napsat a zeptat se. Takže ani v Izraeli není problém. Tam se fotil, nebo tam si jel jenom za tou výstavu, nebo si dělal taky nějakou kolekci fotek z téhle země?
1: No, tam jsem, poprvé jsem tam fotil mladý lidi, jejich život, co jsem potkal prostě v Tel Avivu a v Jeruzalémě. A po druhý jsem tam byl vlastně fotit tu Chanuku, všecko okolo. No a po třetí jsem tam byl teďkonc minulý týden, nebo já nevím, mně se ten čas docela jakoby míchá, tak jsem tam byl vlastně vystavovat v rámci tohle toho velkého Jeruzalém Biennale.
0: To tě pozvali sami, nebo jak se k tomu člověk dostane?
1: Ale to mě pozvali, ano.
0: Jo. Tak, teď se jdeme podívat na další. Rusko-Kaliningrad, to je zajímavá zrovna v tuhle dobu. To o Kaliningradu se teďka hodně mluví, protože Rusové ho označili za místo, že pokud tam někdo vtrhne nebo nějak udělá nějakou neplechu, tak teprve svět uvidí, co dokážou.
1: To je docela vtipný. Nicméně, já jsem měl výstavu ve Varšavě. Koukal jsem tak jako úplně jako amatér na mapu. Asi jako kdybych neprocestoval 90 zemí, tak jsem prostě takhle čuměl na tu mapu a říkám si, ty vole, to je docela kousek. Jako vypadá to jako ve stovkách kilometrů, tak je to poměrně kousek. A říkal jsem si, tak jako, proč bych se nepodíval do Kaliningradu? Pak jsem to diskutoval s mýma kamarádama, nebo s mýma známýma a novinářema a tak, a oni mi říkali, hele, to je úplně jedno, že jsi měl fotky tamhle a tamhle, že jsi zmínil někdy ve svých textech pojmy, jako je ruská agrese a že jsi spolupracoval s ukrajinskou ambasádou a měl si výstavu na letišti v Kyjevě, kam ti přišel Kličko. To je fuk, tam tě maximálně nepustějí, ty pro ně nejseš absolutně nějak důležitý. Fuck it. No a já jsem jako zažádal o vízum, dostal jsem to vízum a žádný problém, prostě jsem tam byl.
0: A jaký je Kaliningrad? Protože Kaliningrad byl původně, to je hrozně vtipný, jak jsme na ně navázaní, ten ve 13. století, myslím, založil řád německých rytířů na počest Přemysla Otakara II. Jmenoval se Královec. Jo. Bylo to víceméně Prusko asi. Jestli to spadalo pod Prusko, ještě teď si nejsem jist, že se omlouvám všem historikům a geohistorikům, že nevím úplně všechno. Jak na tebe působil? Je víc blíž Evropě nebo tomu Rusku? Když tam byl?
1: No, jelikož znám třeba teďkon myslím jenom jako v rámci prostředí a tak, ačkoliv to s tím třeba nemáš za stolik společného, ale trošku to s tím má něco společného, tak ačkoliv znám třeba a Moldovu, a Ukrajinu a Bělorusko a tak, tak jako to spíš vypadá jako třeba v těchto zemích, ačkoliv bych to fakt velice nerad nějak jako spojoval nebo tak, tak zároveň to tam prostě nevypadá jako v Polsku. Ale možná je to tou azbukou, možná je to tou atmosférou, možná je to tím vším, co na mě působilo. Takže já o tom mluvím pouze jenom jako obyčejný člověk, který na sebe nechává působit všechny tyhle ty vlivy a tu atmosféru. A i ty různý zvyky, a to, že tam jsou prostě lidi nachcaný takhle jako už jako v ranních hodinách, tak jako to se dá zažít samozřejmě i tady, to se dá zažít v Británii, to se dá zažít úplně kdekoliv, ale tam to má úplně jinou auru, tam to mluví úplně, jako kdyby to bylo potržený třikrát.
0: Jo. Já si pamatuju na svoji cestu, když jsem byl v Rusku v roce 86, a to bylo v době suchého zákona, kde stály několika kilometrové fronty nebo dlouhatánské fronty na alkohol. V podstatě si skoupil flašku alkoholu, stoupnul si rovnou na konec té fronty, protože obchod otvíral jenom na omezený čas dopoledne a pil si to, ten svůj příděl alkoholu, než na tebe přišla zase řada druhý den, když otevřeli. A to bylo jako, neviděl jsem nikdy předtím, jo, že tak jako americká prohibice, tak myslím si, že ani suchý zákon v Rusku neměl ten efekt, který se od toho očekával, že možná to ten alkoholismus naopak ještě povzbudilo. Jo, tím. Ale nevím, nedokážu se odhadnout, ale to byly pro mě zážitky veliký, jo, protože já jsem dělal přírodovědskou fakultu a dělal jsem na genetice a vezli jsme sebou 5 litrů 100% lihu nebo 99% lihu. A byli jsme hrozně oblíbení, kamkoliv jsme přišli, protože to byla směnná jednotka, když jsme cokoliv potřebovali. Jo. Takže a to je spoustu let. Jako, jo. Si dokážeš představit asi podle toho, co jsi tam viděl.
1: To je docela funky.
0: Jo, to bylo dobrý. Díky tomu jsme získali třeba v Leningradě tehdejším kohoutek do sprchy, aby jsme si mohli otočit vodu a poskyt teplou. Jo.
1: Gratuluju.
0: To byl velký zážitek. Tam si teda fotil taky, tam nebyl problém s focením, protože jestli tě někdo nehlídal nebo policie prostě nezasáhla.
1: Tam to bylo úplně v pohodě, tam jsem prostě fotil, potkával jsem mladý lidi, taky jsem na ně měl kontakty přes ten Facebook a tak a všecko bylo naprosto v pohodě a našel jsem tam takový jeden prostor, který byl takový jakoby klub, ale zároveň bar a i kavárna. A hráli tam všecko možné, jako Depeche Mode, Cure, Joy Division a tak. A byli tam fakt takový hrozně zajímavý lidi. Já teda nějak moc jako neřeším úplně jako politiku, že bych se o tom ze všema chtěl bavit a tohle, obzvlášť jako proč bych se o tom měl bavit pořád. Pro někoho je to strašně důležitá věc a ono to je důležitá věc. Nicméně, já jsem to jen tak nadhodil a oni se o tom bavili velice jakoby pasivně a pochopitelně. Ale jinak jako jinak všecko bylo naprosto otevřený téma, kromě případných politických jako zajížděk slovních.
0: Takže se
1: slovních.
0: Nedostali se k něčemu.
1: Já jsem jenom tak jako nadnes většinou, když jsme měli takovou nějakou konverzaci, tak jsem jako nadnes Stupid Times a oni jako velice aktivně přikovali, jakože souhlasili, jakože jo, no, Stupid Times.
0: Nahlas. Nahlas to tam šlo.
1: Jo.
0: Tak, to jsme Kaliningrad, pak tam máme Rusko, tím jsme to spláchli, pak tady mám Brooklyn a Bronx, to je něco novýho.
1: Ale to je něco, co dělám vlastně skoro každý rok od roku 2016, až asi na dvě výjimky, a tam vlastně už nějakou dobu fotím každodenní život amerických rapperů. Ale v ulicích, ne nutně jako ve studiích nebo na koncertech, ale fakt v ulicích, jak tráví ten čas. A obzvlášť ty lidi, kteří rapují v těch ulicích, ne třeba jako z hollywoodských filmů, 8 Mile a tak, kde je, tam bylo spíš vyzobrazení takzvaných jako třeba battlů, kde ten jeden týpek se snaží víceméně, nebo ne se snaží, ale reálně sundovat toho druhýho na základě toho, jak ten člověk vypadá, jak se projevuje, nebo co o něm ví. A je to v podstatě takový jak v mateřský školce, aspoň v mém vnímání. Tady tyhle ty lidi dělali takzvaný cypher, to znamená, že stáli v kruhu a spíš mluvili nebo rapovali na jedno téma.
0: Tak slam poetry, jo.
1: Prostě, přesně, a nějakým způsobem se doplňovali, říkali svoje názory, takže mimo to, že skládali básničky, mimo to, že dělali rýmy, co se prostě rýmujou a zní to hezky a stylově, tak ještě do toho si vlastně vážně říkali ty informace, který jsou buď jako fakta, anebo jejich názory, nebo jejich pocity, to je jedno. A prostě to mělo hlavu a patu a nebylo to nějak povrchní. No a já jsem pak v nějaký době to začal nejenom fotit, ale i natáčet. A z toho vlastně jako pomalu, ale jistě vzniká můj druhý film. A já mám jako různý materiály právě z toho Brooklynu, Bronxu, Detroitu, Baltimoreu a tak. A hledám furt filmovýho producenta na to. Furt jsem ještě jako nikoho nenašel, nevím, jestli tady v Čechách, ale spíš možná bych měl hledat a hledám v zahraničí, jako nezávisle na tom, odkud. A tenhle ten dokument má hodně co předat, si myslím. Nejde vůbec o to, že by člověk musel být fanoušek rapu nebo hiphopu. To je něco nad tím. To je něco víc než to. To je asi jako, když je člověk, já nevím, bílej a je třeba... No, třeba řeknu něco úplně obyčejného, jo? Třeba bílej heterosexuál. Tak je úplně jedno, že je bílej nebo že je heterosexuál. Jde o to, o čem vlastně ten člověk mluví. Takže tady je vlastně jedno, kde to je a jak ty lidi vypadají, ale co reálně dělají.
0: A tam tě přijímali jak tohle, co? Tam se fotí asi, nebo takhle, je to stejný focení, jako když jsi byl v té Izraeli nebo Indii nebo Pakistánu?
1: Jo, je to úplně stejný focení.
0: Jo, žádný rozdíl prostě.
1: Žádný rozdíl, akorát ti tam podají jointa. Ale vlastně to je v Izraeli taky. Takže ne, vážně, jakoby...
0: I v tom Pakistánu.
1: Jo, taky, ale zrovna tyhle ty kluci, do kterýma jsem trávil čas, tak moc ne, nicméně, o to tady vůbec nejde, no. Tak na té lidské úrovni a na té úrovni jako něco vymyslet, něco budovat a s nějakým přesahem, tak tady vůbec nejde o tyhle ty lidské potřeby nebo návyky.
0: Z toho, když mluvíš o tom filmu, nebo... U nás, nebo takhle, tady je často pocit v tom, že když přijdeš do toho Bronxu, tak je tam prostě každý rapper, ale ono to asi tak úplně nemusí to umět každý. Stejně to se předpokládá, že každý tančí velmi dobře, jo, nebo něco podobného.
1: A to vůbec ne, a já vlastně tomu člověku, kterýho točím a fotím už dlouho, Henny Mac, tak já mu přivez tu moji knihu Jiná krása, mám ji v anglické verzi Different Beauty, no a já mu ji přivez poprvé, on ji viděl x let po vydání a my jsme byli v tom jeho apartmánu v Brooklynu, kde byl s týpkem na kreku a on mi říkal, man, tady vážně není nikdo tady v okolí a ukazoval takhle po těch barákách v okolí, prostě po těch panelácích a tak, tady není nikdo, kde je v knize, nikdo, a byl z toho úplně nadšenej. No, nemluvím jenom o tom nadšení, ale i o tom, že vážně, tam ne každý něco jako tvoří nebo se snaží tvořit.
0: Tak já jsem do těchto štoků, já jsem někdy zabloutil, když jsme hledali poprvé bydlení v New Yorku v roce 91, tak jsme se dostali na nějakou ulici, my jsme byli u kamarádky našich kamarádů z Kanady a snažili jsme se jí dovolat, to byl první telefon, který nefungoval v Americe, protože fungovaly i ty v lese, co byly někde, ten neměl utržený sluchátko. Pak když jsme jí řekli, z jaký ulice jsme jí volali, tak se chytla za hlavu a řekla, probat. Tam nikdo z bílejch od nás tady, my jsme pak bydleli na 74. West Side, Upper West Side, jo. Říká, tam normálně nechodí, to máte kliku. Tak jak ses tam pohyboval ty, jako, nebo dostal ses si do těch oblastí, kam normálně bílí kluci nechodí. To zní tak blbě, když tady říkáme černý bílí kluci, ale tam
1: já
0: tak
1: vím,
0: to tak je prostě.
1: Ale jako běžně a zároveň si myslím, že tam, to, ne, tam jako není žádný zásadní nebezpečí. Pokud seš v podstatě normální, dokážeš to nějak jako vypočítat, pokud někdo samozřejmě nenapadne, ale to se mi třeba v životě nestane, takže bych nechtěl tady vůbec zmiňovat nějaký takovýhle debilní stereotyp. No.
0: to se může stát. Dá se vidět ta tvoje tvorba, pominuli teda internet, někde naživo v Čechách? Teď ty tvoje vystoupení, jo, kdy budeš mít nejbližší, aby jsme to šáhli do kalendáře?
1: Ale třeba teďkon jsem měl akci v Lišově u Budějc, kde je taková moje mini výstava, ale vážně, je to jenom jakoby mini výstava. A teďkon mám akci, respektive výstavu v Pardubicích, v Everythingu, to byste měli zčeknout, jinak teďkon ve středu 7. budu mít besedu v Odolená voda, 10. v Sušici, 12. Železný brod.
0: Odolená voda teď možná musíme jmenovat. Já vím, Olověná voda, protože tam mají teď problém s pitnou vodou.
1: OK. Dobře, ale to vůbec nevím, to vůbec nevím. No.
0: A takže tyhle ty data se dají najít na tvých stránkách teda?
1: Hele, ty český besedy a výstavy, tak ty dávám většinou na sociální sítě.
0: Takže
1: ty nemám na webu. Na webu mám většinou takový ty mezinárodní a tak, a teďkon jsem koukal, že jsem to vůbec neupdateoval. Mm-hmm. A teďkon třeba jsou ty fotky k vidění v tom Jeruzalémě a budou tam nějakou dobu. A poslední výstavy jinak byly tyjo, třeba v tom Polsku, v Přemyšli a u Paříže na Martani fotofestival. A jinak, já nevím, jo, je toho hrozně moc, pořád je toho moc, ale teď v touto chvíli je to tak, jak jsem řekl.
0: Takže jezdíš. Máš nějaký, teď si říkal, že cestovat, že se omezil to cestování právě, ale i přesto chystáš se někam ven, ať už na focení nebo na výstavu.
1: Ale já jsem fakt všecko zrušil, abych tady mohl být se svou dcerou. Nicméně mám tady ještě zatím na dobu neurčitou, tak mám masterclass v Alžírsku, kde mám být týden s místníma fotografama, který se na mě mají přilepit. Mm-hmm. Zároveň jakoby mám, lomeno můžu využít k tomu, aby mi pomohli najít to, co chci já, což nevím, co je, ale na to přijdu na místě. Mm-hmm. A mám tam být týden a ten týden je vlastně víceméně jakoby, nechci říct učit, ale pomáhat jim najít směr.
0: Jak tě takhle najdou? Nebo to je tvoje aktivita?
1: Buď mě někdo osloví, anebo já tady vlastně dlouhodobě jedu spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v rámci i českých center. A nebo se mi někdo ozve úplně náhodnej, jako tady Laurent z Paříže, že má prostě fotofestival Martani a že mě tam chce mít v rámci jeho fotovýstavy. Takže děje se to i to, a jak vlastně ty moje díla nebo ta moje práce, jak už žije svým vlastním životem, tak prostě už je to hrozně roztočený. Takže to je pořád něco.
0: My jsme se bavili o tom, jak se prodávají fotografie. Jo? Že jsme se bavili o tom, že obraz je obraz. Jo? Ten je jeden, je podepsaný autorem, případně je vyfocený. Jo? Ale jak je to s fotkou, jak se prodává?
1: No, v minulosti to bylo zajímavější. Měl jsem, ano, vlastně mám i pořád ještě italského agenta, který prodává fotky nejenom po Itálii, ale i po západní Evropě většinou. Do toho mě občas sem tam někdo osloví s tím, že chce můj print, ale to se moc neděje. To se dělo víc jako dřív a i tak se to nedělo nějak moc.
0: A print je podepsaný, očíslovaný, nebo jak vypadá?
1: Print je podepsaný samozřejmě, ale ne vždycky je v limitované edici a vlastně od té doby, co prodávám s tím italským agentem, tak se na to dávám bacha a ty fotky očíslovávám a nepřesahuju ten limit, aby byly nepřesažitelný, co se týče limitovaných edic.
0: Aby to pak nebylo jako fotky, které se tisknou v nějakém řetězci s nábytkem, že jo, který právě pak frčej, jo, jak je ten slavný Brooklynský most, nebo ten, jak tam sedí ty dělníci a svačej, jo, tak to najdeš úplně všude, jo, protože jo, a spoustu jiných fotek. Tak, kam se ještě podívám? Já bych se ještě vrátil k tomu Japonsku, bych jsme se o něm před lety podívali. A lidi o tom nevěděli, tam se byli jak dlouho v tom Japonsku, protože tohle mě zaujalo, jestli bychom se mohli o té kultuře těch lidí, kteří tam byli jako víc se do toho pustit.
1: Ale v Japonsku jsem byl dvakrát. Poprvé jsem tam byl v roce 2012, když jsem byl prostě 22letý kluk, koupil jsem si zpáteční letenku do Tokia a naprosto se jsem tam jako se ztratil a trávil jsem tam čas na ulicích, bylo to tehda jednoduchý téma, jako v tom smyslu, že jak jsem ti říkal předtím, tak ty lidi prostě si tě moc jako nevšímají a jsou takový jako netečný, ale zároveň nemůžu soudit všechny Japonce, nicméně to je to, co se mi dělo měsíc v kuse.
0: To je takový fenomén tam.
1: Myslím. Vlastně jo, a jsou vlastně stydliví.
0: To jsou lidi, kteří, nebo jak se dostanou na tu lavičku, že nejdou domů vůbec, jo. Jak je to s hygienou těch lidí, jestli jsi i tohle to sledoval, tenhle fenomén?
1: A prosím tě, to se týče toho, jak oni usnou na lavičce, nebo oni spíš mají jako fakt dobrý talent, velký talent se zaparkovat někde v metru nebo mekáči, tak oni tam prostě usnou, protože jsou fakt jako ožralí. A mají, jakožto Japonci, tak mají jiný spalování alkoholu, mají jiný metabolismus. A to, co je vlastně pro ně jedno pivo, tak pro nás, nebo naopak, to, co je pro nás jedno pivo, tak pro ně jsou tři. Takže oni, když se dají 2-3 piva, tak ten takeši je úplně na kaši vlastně, no. Haha, ale je to tak. No, a oni tam pak jako spí a pak půjdou jdou do práce, podle toho, co je za den, ale jelikož to dělají často pátek a sobota, tak nemusí do práce. Ale dělají to i přes den a často je to na iniciativu vlastně jejich šéfa. Oni by třeba jinak nešli chlastat. No ale pak tam jsou lidi, kteří trpí depresí a tohle a těch je jako mega moc, protože jejich priority jsou úplně jinde a oni nechtějí mít nutně rodinu. A bavil jsem se s X, nebo s několika z nich a jsou pak i různý výzkumy, statistiky na té Wikipedii, tak hodně lidí prostě nechce mít rodinu. Dokonce, aspoň z mýho pohledu to dotáhli tak daleko, že nechtějí mít ani milenecký vztah, protože by se jim to časově a energeticky nevyplatilo, proto radši dají tu energii a to úsilí a ten čas do té práce, aby po nějaký době byli na té business pyramidě o tu jednu cihlu veš a jsou to vlastně, proto jsem tuto sérii nazval The Man Machine, jako deska od mý oblíbený oldschoolový německý kapely Kraftwerk.
0: Já jsem právě četl o těch lidech v tom smyslu, jak jsi říkal ty, že jdou do té hospody, protože jejich nadřízený nebo něco chce jít do hospody, oni musí tam jít s ním, protože jinak by to bylo neúcta, že jo, vůči tomu člověku.
1: Jo.
0: A pak tam sedí s ním tak dlouho, protože nemůžou odejít dřív, jo, dokud on se teda nerozhodne odejít. A dostaneš se do toho Takešiho stavu, jo, protože prostě musíš, jo, že neexistuje. Jiná cesta, ta druhá cesta do Japonska byla to samý, nebo to si zkoušel fotit něco jiného?
1: A druhá cesta do Japonska byla, když jsem byl otevřít výstavu ve spolupráci s Českým centrem Tokio, Eva Takamina, tak to byla velice hezká cesta a já v rámci první cesty jsem navštívil i město Osaka, kde jsem fotil vlastně slam jako existenci slamu většina Japonců vůbec nevěděla. Nevím, jak je to teď.
0: A jak se s kým dostal ty?
1: Slyšel jsem o tom od jednoho bezdomovce. A on mi řekl, hele, tamhle je Nishinari, je to v Osace a to místo se jmenuje Airinchiku Slum. Běž se tam podívat, ale spíš tam nechoď tam sám a když už tam půjdeš, tak nechoď s foťákem na krku. Tak jsem tam šel s foťákem na krku sám a byli to nejvíc přátelský lidi na světě. Byli to alkodůchodci, takže všichni jakoby chlastali, kouřili cigaretu po cigaretě a když tam viděli tohleto bílýho týpka, který měl prostě takovou debilní ofinu. A vlastně kalhoty, co mu padaly a tak. No, tak mě prostě zvali na pivo a tak a ani jsem to jedno pivo nedopil a hned mi nějaký náhodný další týpek to pivo vzal, vyhodil ho a dal mi nový do ruky. Takhle se tam vlastně hádali.
0: Čí pivo budeš pít?
1: Strávil jsem tam 3 dny a bylo to hrozně fajn a pak jsem vlastně pak nakonec po těch 3 dnech, když jsem jim vysvětlil, já jsem uměl japonsky asi tak jako oni anglicky, oni uměli jako pár slov, já taky. Já jsem teda uměl pár slov japonsky, včetně slova vagina, což jim připadalo super vtipný. A pak, když jsem odcházel, tak on týpek měl akustickou kytaru. A já jsem právě nevěděl, co mám dělat, ale pochopil jsem, že si ji mám teda vážně vzít. A když jsem odcházel, tak ona mě ještě pískal a já jsem si myslel, jestli mi dá ještě třeba jako bicí nebo jako co po mně chce a ještě mi přines kožený obal na tu kytaru. No a já jsem pak po těch 11 letech, když jsem tam měl výstavu, tak jsem se dostal do toho města Osaka a já jsem je šel najít. A už jsem měl tu knihu Jiná krása, kterou si všichni musíte koupit, tak už jsem tam byl a ukazoval jsem to těm lidem, protože neměli anglicky a všichni mi ukazovali rukama, že jsou všichni mrtví. Kromě právě tohohle z toho týpka, který mi dal tu kytaru. A já ho našel po třech dnech, já jsem se tam ubytoval, kde bydlí několik z těch lidí, takže už nejsou bezdomovci a je tam velice levná ubytovna se sdílenýma sprchama. No a našel jsem ho a mě teda nepoznal, podle Google Translate tam bylo jako co to máš s obličejem. No a já mu ukazoval ty naše fotky a on OK, no tak tentokrát jsem ho pozval na pivo já a byly to fajn časy. Nevím, jestli ještě žije, ale byly to fajn časy a tentokrát mu to zase ujelo a daroval mi tradiční japonský deštník z Kyoto.
0: A máš ho doma?
1: Někde ho mám, nevím, asi ho někde mám.
0: K tomu, jaký byl věkový průměr, nebo ptal ses jich na věk?
1: No já to viděl, to je jenom jako podle odhadu, jo, 65 až jako, jo, to nevím, jestli si dokážu troufnout říct 90, ale jako věkový průměr, tady by to dávalo smysl říct těch 75, jo, ale tak dobře, trošku snížím 65. Byli tam i 50-letí, bych řekl. No.
0: Když se viděl slam tam a když se byl v Jižní Americe, tak si určitě navštívil taky nějaký místa tohodle typu. Jsou srovnatelný, nebo je to úplně jiný princip?
1: No tak s tím japonským není srovnatelný nic moc, už jenom kvůli jejich mentalitě, nastavení a tak, tam mají i takový jako tyhle ty ven machine, tyhle automaty, kde se dají koupit pivka bez jakýkoliv občanky nebo tak, ale i mimo to, tak to je úplně jiná mentalita, jiný lidi. A v té střední a jižní Americe, tak tam jsou zase třeba favely, tak to je úplně něco jiného. No. Tak já byl v Brazílii, Peru a pak hlavně jsem strávil asi 3-4 měsíce Guatemala, Salvador, Honduras a do Nicaraguje mě nepustili.
0: Z důvod?
1: No, oni mi nedali přesný důvod, ale viděl jsem, že mě tam čekovali moje webovky a byly tam ty holky s fakáčema v Iránu, v té Hiránu a oni se nějak bavili a já tam byl tehda s holkou, co jsem nabalil ve Guatemale a ona mi to překládala, jako že jsem novinář a že s tím nejsou cool.
0: Že se bojí, co by si řekl.
1: Že si vymysleli nějaký náhodný důvod, proč mě nepustí. Tak jsme se vrátili zpátky do Hondurasu. Ona odletěla do Guatemala City a já do LA.
0: Jo. To je zajímavý. A děvčata z Iránu s fakáčem, jo, to je poměrně, nechci říct slavná fotka, ale já jsem ji viděl už několikrát, se různě objevuje, nejenom na tvým webu. To se ti podařilo jak? To si je přemlouval k tomu, nebo to opravdu udělal?
1: Ale to bylo úplně jednoduché. My jsme večer předtím byli na ilegální party, kde jsme pili nějaký ilegální alkohol v Teheránu a tyhle ty holky mi hrozně komplikovaně, nebo ne komplikovaně, ale hrozně progresivně, ale jednoduše v podstatě teda vymýšleli a popisovali mi, jak moc nenávidí iránskou vládu. Nikoliv islám, ale fakt iránskou vládu. No a já jsem na ně byl jakože OK, tak můžete mi to, nebo můžete mi to nějak jako ukázat, můžete být jako expresivní ohledně toho a nějak mi to jako naznačit, abych to mohl zachytit vizuálně. No tak jsme se domluvili, že se potkáme druhý den u téhle mešity, u který to je nafocený. A v podstatě to bylo takový vtipný v tom, že já jsem jim neříkal, co mají dělat vůbec. Mm. Je to pořád jakoby teda součástí dokumentu, ne přímo jakoby zachycením momentu, který se děje nezávisle na mě, ale v rámci toho dokumentu, že jim neříkám, co mám dělat. A já jim řekl teda, no tak jo, holky, tak mi ukážte, co jste mi chtěli říct, nebo jako v tomhletom duchu, v tomhletom smyslu. Jo, samozřejmě to není srovnatelný s momentem, který se děje úplně nezávisle na mě. Tohle to byl naplánovaný meeting. Naplánovaný meeting, ale nikoliv naplánovaná scenérie. To nebylo naplánovaný.
0: Jak vypadá taková polotajná party s alkoholem? Já jsem o tom mluvil, můj bývalý kolega byl v Iránu a dostali se taky na takovouhle věc. Jo, prostě vysoký zdi, nějakým heslem se dostali dovnitř a tam víceméně taneční hudba angloamerická nebo prostě evropská nebo světová a alkohol úplně běžně. Jo. Nakolik je to nebezpečný takováhle věc?
1: No, já jsem vlastně přiletěl do Iránu s tím, že určitě nebudu pít pivo měsíc, protože jsem tam měl zpáteční letenku s tím, že se vrátím zpátky do Čech za měsíc. Ano, a byl jsem ubytovaný u lidí z Couchsurfing u Teheránu, bylo náledí, byl sníh, bylo to v horách u Teheránu, bylo to hrozně epic atmo. No a ty lidi vlastně dělali všecko, co je jako možný, ilegální, co tam jako jde, jo. Oni byli homosexuálové, udělali si doma, dělali si domácí alkohol, včetně piva, vína, pálenek, a měli tam kabelovou televizi, ilegálně ubytovávali mě jako cizince a dělali i nějakou hudbu se západníma vlivama a tak. No, takže já jsem přijel a oni hned, chceš pivo, víno nebo nějakou pálenku. No a najednou tam byli různý lidi a tak, a i různý holky a tak. A celý to bylo hrozně zajímavý prostředí na focení. A zrovna tam byla takzvaná Balmosk party. Takže tam měli všichni různý jako masky a tak. A fakt to bylo hrozně epický. Mě bylo 25 let a říkal jsem si, kde to kurva jsem? Jste Irán?
0: Tak to je překvápko, ne? To v takovýhle zemi prostě nečekáš, jo. Já zrovna teď přemýšlím o tom, kam bych se měl jít podívat, a protože práce mě nutí k tomu, abych odletěl někam na jich si odpočinout a dospat se. Protože už jsem několik let nebyl vůbec si odpočinout. Jak se starám o mámu, a o tom jsme mluvili, a teď jsem hledal, a díky té situaci, co je ve světě, není už tak levný někam cestovat, a spousta zemí, do kterých se chtěl podívat, jsou buď zavřený, nebo je to strašně komplikovaný, a všechno zdražilo strašně nečekaně. Teda. Tak jestli tohle taky bude mít jednou vliv na tu tvoji práci, nebo to cestování nebude tak jednoduchý, si myslím, v nejbližších několika letech. Byť chcete... Evropa se taky mění, že jo?
1: Já nevím, co ti k tomu říct.
0: No, já jenom tak přemýšlím.
1: Můžeš přijet za mnou do Pardubic, já tě pozvu na pivo a to bude normálně v pohodě, nebo můžeš přijet do Brna, my tě s Karolínou pozveme taky na pivko, nebo tak.
0: Brno budeš... je moje rodné město, takže tam já jezdím.
1: Vítej v Brně.
0: Dcera tam studovala a řekla mi, že jí Brno překvapilo právě, jak vypadá. Blížíme se ke konci pomaličku a je ještě něco, co se chtěl sdělit? Nebo já jsem viděl, že máš poznámky v telefonu, takže...
1: Nemám. Z těch poznámek, co jsem ti chtěl říct, tak to se týkalo spíš toho Grónska a tak. Nicméně mám tady akorát jeden vzkaz rodičům.
0: Jo. A to se vracíme na začátek v podstatě.
1: Jo, je to v podstatě tak, že chci jenom říct všem rodičům a hlavně otcům, kteří milují své děti a chtějí být součástí jejich života, i přesto, že mají pocit, že jsou, nebo vidí, že jsou nějakým způsobem ostrkovaný, tak ať to sakra nevzdávají. A ne kvůli někomu druhému, ale kvůli svýmu dítěti a tomu, co to dítě v životě potřebuje a chce. To je celý.
0: Já myslím, že teď nám je hodně rozumí třeba Honza, který byl taky několikrát tady a povídali jsme si o šampaňském. A spousta rodičů ví, o čem se přesně mluví. Tak jsme asi na konci, že jo? Ještě nám sice zbývá pár minut, o to dřív můžeme odstartovat hudbu za dobrou práci.
1: Můžeš to tam, můžeš odpálit nějaký track klidně.
0: Jo, ten za chvilinku přijde. Takový byl dnešní Ešus s Davidem Těšinským, s fotografem. Ještě jednou poprosím o webovky teda. Nebo je můžeš připojit potom pod obrázek.
1: Jo, já je tam klidně dám. A každopádně díky, kdo jste to vydrželi, nebo sorry za to, že jste se sem připojili, jestli jste to nechtěli. A můžete mě prostě najít přes to, že napíšete na vyhledávač David Těšinský. A hlavně se mě přidejte na Instači a kupte si moji knihu, to je celý, nic víc nepotřebujete udělat
0: to v životě. To vypadá jako, že jich máš plnej byt ještě.
1: To už ne.
0: To už ne, tolik jich
1: ale pořád nejde. Nějaký mám, takže jako v čilu, úplně v čilu.
0: Zatím vás nebudu zvát na konkrétního hosta na příští pondělí, mám na náskence asi 10 men a telefonu, kterým budu postupně psát a uvidíme, kdo se sem dostane příští týden. Takže Davide, děkuju moc.
1: Já díky Míšo a díky vám všem.
0: Pozdravuji Johanku a
1: to je jasný.
0: Vytiskni tu fotku, co jsme tady udělali dneska.
1: Čau Johanko, a až to jednou uslyšíš, tak pochopíš.
0: Tak fajn. Díky. Takový byl dnešní Ešus se stříčkem Míšou na Rádio 1. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pomáháme s Europlasmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
8: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
9: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně, přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, z Rádia 1 vám pře u hudby za dobrou práci Strýček Míša a cover verzí velkého hitu Elvise Presleyho jsme zahájili to dnešní hodinové vysílání hudby za dobrou práci. Již teď na instagramovém účtu Strýček podtržítko Míša nebo Strýček Míša můžete najít playlist na dnešní večer, sledovat si skladby, odškrtávat si, co se vám líbilo a budu velmi rád, když na to i na tom Instagramu zareagujete a dáte mi vědět, co se vám z toho líbilo nejvíc. Tak jedeme dál.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám každé pondělí mezi 9 a 10 ze studia Rádia 1 posílá a vybírá Strýček Míša. Celý playlist můžete už teď vidět na instagramovém účtu Strýček Míša. A co ještě k tomu dodat? Znovu poděkuji všem, kteří mi psali k narozeninám nám před 14 dny a díky všem odpovím, ale neslibuju, že to bude zítra nebo pozítří. Jednak jsem velký prokrastinátor celý život a další dneska jsme se s kolegy v práci, když viděli ten můj bordel na stole nebo vidí, co mám všechno na stole, jak se chovám, tak mám jediné štěstí, nebo štěstí snad ani ne, ale když jsem já chodil na základní školu, tak byl jenom zlobivý a nezlobivý. Já jsem byl sice hodné dítě, ale určitě bych byl dáván za příklad jako vzorový ADHD student se všemi možnými jinými připojenými chorobami, což ale neznamená, že nejsem milý člověk. Tak pojďme na to. Strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci.

0: Teď vám do toho ještě jednou vstoupím s takovou. Já jsem přemýšlel, co zajímavého jsem prožil za poslední dny. V sobotu večer někdy kolem 11. mi volali junioři, jestli nevím o nějaké veterině, kde by měli non-stop provoz, jo, a nebyla moc drahá. Pak mi teda vysvětlili, že pustili naší Elzu na zahradu, aby se šla vyčůrat, a zase vrátila, sice vyčůraná za pár minut, ale celá od krve, jo, hlavu míhla od krve. Tak ji prohlíželi a hledali, co se stalo. A z největší pravděpodobností proběhla růžema a rozřízla si ucho, jo, asi 2 cm díru, ze které strašně krvácela, takže nedělní ošetření na veterině bylo ráno hnedka, a včera, když jsem jí venčil, tak ona má ten veliký kornout, se kterým všude naráží, štěká na každýho, protože z toho kornoutu nikam nevidí. Tak to bylo moje víkendové dobrodružství z naší Elzou. Ale pak tady mám ještě poznámku, psala mi posluchačka Zuzka, a to, že by vás ráda pozvala na svoji akci, píše věrná posluchačka Rádia 1 už 36 let, to si pamatuju, že ještě psala kdysi ze Švédska, a zve vás na svoji akci, na výstavu děl nebo věcí, instalací Davida Vávry, a to do dřevěného kostelíka v Bráníku, evangelického kostelíka v Bráníku. Vidíte ho vždycky ze silnice, takový trojúhelníček, a vypadá to tam moc hezky, jinak Modřanská. Co? Prosím?
1: Vedle v tom parku se točilo porno jedno.
0: Jo, to mi tady napovídá teplý proud, tady je vidět, jaký každý máme trošku jiné zájmy a znalosti.
1: Vedle se tam prcalo.
0: No tak jste se dozvěděli možná i to, co jste vědět chtěli, ale a já vám tohle, když tak, ještě nazdílím na Facebookovém, na Instagramovém účtu Strýček Míša. Tak to je pro toto chvíli všechno a ještě pár skladeb.

0: Tak a je tady čas loučení. Bibi Gold nám zaspívala Good Times. Já doufám, že jste měli Good Times. S mým vysíláním dneska na Rádio 1 přeji vám hezký zbytek. Ne? No tady bude veselo. Tady, prostě si to užijte. Stříček Míša, Rádio 1, Ešus a Hudba za dobrou práci. A teď už jenom Summer Kennedy a o zubech vám povím až příští týden.
1: Děkujeme.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z Obi.
6: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
7: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
8: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
7: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj fanoušku, ahoj faninko, vítám tě u dalšího teplého proudu na Rádiu 1. Dnešní pořad má dvě významná poprvé. Poprvé v životě tady sedí sourozenecká dvojice a tak podle toho, jak na mě koukají, tak vypadají trošku vyděšeně a dneska nám tady ani nesvítí světlo, takže tady je takový jako šantánek, protože nám studio osvětlují tři červená světýlka na mikrofonech a vypadá to tady trošku jako v bordelu. Akorát vlastně nevím v jakým, protože to ta sestava je taková velmi různorodá, jak časem zjistíte. A to druhé poprvé je, že i když mám rozhovor, tak jsem si nestihl vůbec připravit žádné otázky. Takže to vypadá, že možná poprvé ten rozhovor tady u mě povedou hosté. Bude to velmi zajímavé. Tak nějak to tuším. A to i z toho důvodu, že mými dnešními hosty jsou nejen sourozenci, ale také dva velmi zajímaví umělci. Upravte mě, jestli to pletu, ale ten mladší z vás, ano, je mladý herec Kristián Kašpar a ta starší je starší výtvarná Magdalena Kašparová. Já vás, sourozenci Kašparové, já vás tady vítám. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrý večer.
0: Ten důvod, proč tady jsou, teď bych měl asi nějakým způsobem shrnout a já vlastně nevím. Já vím jenom to, že Magda je vynikající dlouholetou faninkou. Nejen Rádia 1, ale i teplého proudu a jak jsem se před chvíličku dozvěděl i strýčka Míši, což mě dosti překvapilo. Ahoj Michale. Ale ten prvotní impuls zešel z toho důvodu, že jsem viděl na svém Instagramu Poodle podtržítko Tales, že mladý herec Kristián Kašpar ve svém Je to autorské, ano.
2: My vlastně už děláme jenom autorské věci.
0: Ano, ano. Já jsem autorském divadelním spolku, který se jmenuje Brasters Kolektiv. Aby to nebylo jednoduché, tak nám to tím názvem poměrně zkomplikoval. Takže ne Brasters, prosím vás, ale Brasters Kolektiv.
2: Brasters.
0: A mě zaujala taková věc, že Kristián napsal... Nebo spolu napsal?
2: Tohle je první hra, kterou jsem napsal úplně sám. Ano. Předtím jsem to psal s ostatníma, teďka jsem to napsal sám.
0: Ano. A ta hra se jmenuje ADHD.
2: Je to tak.
0: Což samo o sobě už vlastně ne,

0: není jakože, že úplně jako tak něco neobvyklého, ale co mě na tom zaujalo je to, že je to hra o coming outu, předpokládám o gay coming outu na, na základní škole.
1: Je to tak.
0: Toto je?
1: No, jako takhle vlastně celá ta inscenace se odehrává od mojí první třídy do mý devátý třídy a není to jenom o tom, je to vlastně i o tom, že třeba co ve školství trošku jako pořád nefunguje, je to o nedostačující sexuální výchově, což prostě bylo tragický a za mě a slyšel jsem od přátel, že pořád to bývá tragické.
0: Počkej, když říkáš za mě, kolik tě?
1: Mně je 27.
0: Tak to je dost nedávno.
1: Jako
0: za
1: jo,
0: mě,
1: ale...
0: přátelé, kdybych se měl rozpovídat o tom, co bylo za mě, tak...
1: ale tak nějakou dobu už to je, že jo?
0: Já nevím, v kolik ti bylo, když jsi byl na základce.
1: No tak to mi bylo 6 až 14, že jo? A teď je mi 27.
0: Tak krásný. A ta hra je teda o čem přesně? O tom, že je o tom, jak probíhala, jak ses protrápil základní školou?
1: No, jak já jsem se protrápil. Ona je ta hra hlavně o tom, jak se všichni potrápili se mnou, protože já jsem vlastně všechny jako na denní bázi přiváděl do bohnic. A děje se to dodnes, jo, protože já jsem hodně jako šílená energie, jsem hodně občas jako zmatený, hodně rozjetý, hodně impulzivní. A je to o několika tématech. To jedno téma je, že vlastně jak všechny jsem přiváděl jako prostě do bohnic v podstatě. Potom je to... trošku o tom coming outu a já jsem měl teda velkou výhodu, že já jsem byl na waldorfské škole. Já jsem byl nejdřív na klasický prostě vesnický základce. Tam bych se to jako nalajsnul, ten coming out. Ale na tom druhém stupni prostě jsem měl tu kliku, že jsem byl na waldorfské škole, kde nebyly vůbec žádný známky. Jo. Učitele tam byli. Okay. Ale bylo tam jenom slovní hodnocení, jo, což je velká výhoda, protože vám nikdo nedá pětku, že jo. Oni vám napíšou, a hrozně se to dobře doma okecá, když jako nemůžete přinést špatný známky domů. Přinesete slovní hodnocení a tam napíšou prostě. No Kristiane, tady si trošku jako polevil, tady to prostě jako nešlo. A
0: jak
1: takhle.
0: Taková waldorfská škola probíhá? Jakože, ty jsi Magdo byla taky na waldorfské?
2: Ne,
0: ty jsi normální.
1: No waldorfská škola, to je hodně zajímavý. O tom ta hra taky hodně
0: no,
1: je.
0: Tak
1: jako.
0: Pojďme. Protože já třeba vlastně vůbec netuším, co taková waldorfská škola je.
1: No, je to vlastně pro takhle jako šílený lidi, jako jsem já, a hodně pro umělecky založený lidi. A je to speciální například v tom, že vlastně ten rozvrh tam funguje trošku jinak než na ostatních školách. Že vlastně tam jsou ty základní předměty, matika, čeština, to tam je celý rok, ale takový ty ostatní předměty, jakože třeba fyzika, chemie, tak to nemáte celý rok. Je to vlastně v jednom, každý měsíc je, každý ráno prostě jako hlavní vyučovací hodina, dvouhodinová, jmenuje se to epocha a tam se každý měsíc probírá ten jeden předmět a věnujete se prostě jenom v tom měsíci té chemii a pak už jí zbytek roku nemáte, jo. Potom ta škola je v něčem trošku jako zvláštní, že třeba je to tam hodně jako kontaktní, že prostě tam každý den má nějaký učitel službu u dveří a s každým žákem si podá ruku, nebo... Já jsem tam chodil ještě před covidem, nevím,
0: jak to... Asi jsi jistý, že to nebyl nějaký jako nápravně výchovný ústav pro...
1: Nejsem.
0: No je právě, mě to tak zní jako trošku sektářsky, ne?
1: No, ale není to tak.
0: Co dělají vaši rodiče?
2: Jsou umělci, hudebníci.
1: Jsou umělci,
0: jo,
1: no.
0: Jo, okej.
1: No, ale vlastně jako pro mě to byla jediná možnost, protože já bych na normálním druhém stupni...
0: Magda má technický problém.
1: Ano.
2: Já jenom si říkám, jestli já jsem slyšel, protože já neslyším sebe.
0: Ty neslyšíš sebe, tak máš možná jiný sluchátka.
2: Jo, tak...
0: Možná si zkus vzít, jestli tam jsou ještě jedny sluchátka.
2: Dobře.
1: A nebo si je sundej. No, není to sektářský, jako může to tak působit, jako... Občas to na mě tak působilo, ale není to tak a hlavně jsem měl velkou výhodu, že tam jsou úplně dokonalý předměty, které jsou v povinném rozvrhu, ale ty tě baví, jako jo. Byly tam povinný hodiny žonglování, pletení košíků, základy uměleckého řezbářství.
0: Umíš číst, Kristian?
1: Jo, trošku jo.
0: Ježiš, super, tak... Pletení košíků.
1: Pletení košíků, potom miluju. Předmět umění psát dopisy.
0: Ježiš, proč já chci, můžu jít na Waldorfskou školu, i když už mi bylo 40?
1: No, existuje dokonce střední Waldorfská škola, Waldorfské liceum.
0: Já bych chtěl Waldorfskou školu třetího věku.
1: Hele, ale možná to je existuje. Jako, možná to liceum má nějaký jako otevřený takhle jako dveře, ale ještě tam předmět eurytmie, jo.
0: Co to je?
1: Ano, to je správná otázka. Já to nevím dodnes a mám to i v té instanci ADHD a dělám si z toho trošku srandu. To je trošku EZO předmět, který má i vlastní znakovou řeč. Aha. Vlastně je to, jdeš do takový prázdný tělocvičny, kde hraje paní na klavír a ty za začátku chodíš a tleskáš do rytmu toho klavíru, jak to cítíš prostě. Potom nosíš hůlku na hlavě a balancuješ hůlku na hlavě. Předáváš si takovou železnou kouli s ostatníma v ruce prostě a já jsem se na to ptal vždycky, co to je za předmět, proč to je. A teďka, jak to mám v té instanci ADHD, tak na to přišla moje bývalá třídní učitelka a já jsem si ji na to po letech zeptal, prosím vás, můžete mi to konečně vysvětlit? A ona, já to teda taky moc nevím, jo, ale ale ona to neučí, jakoby tohle, tu eurytmii.
0: No
1: takže...
0: tam nikdo nic neučí, evidentně.
1: To nechci říkat zase jako...
0: Magdo, nežárila jsi nikdy, jakože když jsi viděla, že ty jsi musela jako šprtat ty...
1: Ježi, co jsme otevřeli téma.
0: Chemii a fyziku a pravopis a to a ten tam plete košíky.
2: No, popravdě já jsem mu to až tak nezáviděla, protože já si taky pamatuju, že to bylo občas trochu problematický a chtěla jsem právě doplnit, že moje vzpomínka na to je taková, že Kristián měl takový různý jako období, jako každý měl nějakou svůj face, prostě když byl mladší. A Kristián měl metalový období a nosil takový dlouhý černý kabát prošívaný takovýma sponkama prostě. A ta Waldorfská škola se prostě obecně jako prsí tím, že prostě podporují tu dětskou individualitu, ale jenom tu, která se jim hodí.
0: Aha,
2: a to byla taková fašovně patikovaná. takže on vlastně dostával hroznýho zjeba od těch učitelů, že děsí ty mladší ročníky. Přitom on jenom se chtěl projevit prostě a na tom nebylo nic jako strašného.
1: Nebylo, to v pohodě.
2: Mání kabát prostě černý, ale tím, že on vlastně nezapadal do té jejich estetiky, tak to byl jako problém, takže ono to vůbec není takhle jako...
0: Jo, já jsem třeba jako během covidu zjistil, že EZO lidi jsou jedna z nejagresivnějších skupin na světě, že?
1: No, ale jakože, jestli to můžu jako doplnit, tak vlastně ta Waldorfská škola, jako přesně jak si říkala, některé věci mě tam štvaly, ale je to takový love and hate prostě, že pro mě to bylo skvělý v mnoha věcech. Mm-hmm. Třeba, že na té škole neexistovala prakticky šikana. Že tam prostě všichni fakt spolu byli v pohodě, což je strašně super.
0: Což je super. Což mě přivádí k tomu, jak teda v kterém ročníku té Waldorfské školy... Měli jste ročníky?
1: Měli jsme ročníky. Ročníky. Já jsem tam nastoupil v 6. třídě, pěkně.
0: V kterém ročníku Waldorfské školy proběhl ten tvůj coming out?
1: V 6. třídě.
0: A jak to proběhlo?
1: Řekl jsem to postupně pár těm lidem, ale...
0: 630, takže to je kolik to je?
1: 11 let. Mm. 11 let. A řekl jsem to jenom jednomu vlastně kamarádovi. A ten,
0: že se s ním chtěl chodit.
1: Ten takhle s tím cigárem v hubě.
0: 11 cigárem.
1: Jo. Okay. Říkal, jo, pojď. A já říkám, fakt jo.
0: A šluknul si?
1: No, nešluknul. Až v 7. jsem si šluknul. Okay. A já říkám, jako fakt, jako v pohodě, jo. No jasně. Tu řekni tady těm dalším dvou, tak jsem to taky řekl. A pak jsem to nějak postupně řekl celý tý třídě. Ale později, třeba o rok později, jelikož jsem hodně ADHD a hodně prostě mám rád jako pozornost, tak jsem to začal říkat jako hodně moc a potom za mnou chodili lidi, hlavně kluci, a říkali, hele, Kristiane, ty jsi to vymyslel, viď? A já co? No ty jsi to vymyslel, tu orientaci. A já, ne. No ty jsi to vymyslel, aby jsi měl jako blíž k holkám, my jsme si toho všimli prostě. Yeah, to je prostě úplně promyšlený, jako. Jo, ty seš prostě, ty máš úplně promyšlený plán, jako.
0: Ale to je hodně častá, jako teorie, jako spiknutí, kterou jakože heteráci mývají, aby se mohli přiblížit holkám, no.
1: A jestli ještě můžu proměnit,
0: Klidně si to režiruj, mě to nevím. Mě to dneska úplně.
1: Doplnit, že v té 8. třídě to taky máme v té inscenaci, že vlastně přišla ta sexuální výchova, jo.
0: Okay. A to... Nenecháme si na příští vstup?
1: Můžem.
0: Necháme
1: zůstaňte
0: sexuální
1: poslouchat.
0: Sexuální výchovu na příští vstup a já se zároveň pak zeptám i Magdy, jak to vlastně, jako, mě to jako strašně zajímá, jak probíhá takový jako coming out v rodině na základní škole v 11 letech, kdy přijde prostě kluk s upleteným košíkem.
1: Tak to je drama, to si poslechnete potom.
0: Tak na to já se strašně těším. My si teď zahrajeme, my tady s Magdou vyzkoušíme, který sluchátka jí sedí a který nesedí. A mezi tím se zahrajeme moji oblíbenou nově, nebo ne nově, asi dva roky, nejoblíbenější irskou zpěvačku, která se říká Seamed. A je to písnička z jejího posledního alba, která se jmenuje Euro Country, a ta písnička se jmenuje Euro Country. Nápadíte, že?

0: Popo mladé, nadějné, irské, popo, country, folko, zpěvačce a vycházející hvězdě Cement nám přišla zabroukat, protože to zas až tak úplně zpěv není, ale je to legenda a je to ikona a je nemá zas tak daleko do hrobu, tak ji hraju, co to dá, a jmenuje se Grace Jones. Takže jsme tady měli takovou generační výměnu. Máme tady i dvou generační... ne, dvou generační, to ne, nemůžu říct. Máme tady dneska dva hosty. Je tady takový umělecký klan. Jsou tu sourozenci Kašparovi. Magdalena, jak jsem byl opraven, ne Magda, prosím, takže pokud se někdy setkáte s Magdalenou Kašparovou a chcete si šplhnout.
1: Ne, já si myslím, respektive, že každá Magda a každá Magdalena bude ráda, když ji budete říkat správně, protože ano, jsou to dvě rozdílné jména.
0: Výborně, tak přesně tak, tak pokud se chcete vyhnout tomuto poučeníčku v momentě, kdy budete Magdalénu třeba balit, tak mi můžete pak jako poděkovat, že jsem vám to řekl. A je tady i Kristián Kašpar, který je dnes zástupcem nezávislého divadelního spolku nebo uskupení Brasters
2: Hezky ty, yes.
0: A je tu kvůli nové hře, kterou sám napsal, která se jmenuje ADHD. A my jsme se od ADHD dostali k sektářské EZO Waldorfské škole, kdy Kristián místo toho, aby se naučil psát, počítat, mluvit a sedět rovně, tak se naučil plést košíky. A ta EZO sekta ho donutila ke coming outu v 11 letech. A
2: k psaní her teďka.
0: A psaní o tom, her, no. Přesně tak. A my jsme se dostali přesně úplně, tak samozřejmě jsme odběhli od tématu, kterým je ta hra a to divadlo. A
2: ne, to není od tématu, to je všechno vlastně v té hře. Takže...
0: Jo, dobře. Tak jsme se dostali k tomu, že Kristiánovi strašně chyběla sexuální výchova na té škole, což vlastně asi začíná mně osobně dávat smysl, když v těch 11 teda proběhl ten coming out. A co ti na tom tak chybělo, Kristiáne?
2: No, že nám neřekli vůbec nic. Mm-hmm. Přišla tam prostě taková paní, mm-hmm, která nás učila, mm-hmm, a neřekla nám vlastně vůbec nic, jo. A ona prostě, no, takže jako, tak jak nějak to dělají lidi, tak to dělají prostě i motýlci. A já jsem říkal, nezlobte se, paní učitelko, já jsem v životě neviděl prcat motýl.
0: A není to v obráceně? Neměla to říct v obráceně?
2: No, asi možná jo, no.
0: Žijavě,
2: no. A potom jako už jsem se chtěl ptát na ty svoje věci, co mě zajímají, jo. Mm-hmm. A jenom jsem řekl to, můžu mít dotaz, a ona už věděla, protože já řekl, ne, nemůžeš mít dotaz prostě. A tam právě se to hodně nepovedlo v této...
0: A to bylo před nebo potom coming outu?
2: No, tahle učitelka to nevěděla.
0: To nevěděla, okej, okay, ta se prostě bála.
2: To asi nevěděla, jako, ta se asi bála, ta to nechtěla vědět, jo.
0: No, prostě a... ten typ dítěte, jakože, o kterým to jenom trošku pozornější oko vlastně jako pozorovalo, jo?
2: No, jasně.
0: Protože já jo. Mm. Já jsem byl taková jako blondětá víla už na té základce, víš, jakože to každý musel úplně jako, kdo nebyl úplně blbej nebo slepý, no, tak to prostě jako musel vidět.
2: Nevím, ona to asi vědět nechtěla a já jsem si chtěl zeptat na určité věci, jo.
0: Aha.
2: A řekl jsem, paní učitelko, mě by zajímalo, jak to mají kluci s klukama.
0: Aha.
2: No, prosím. A já, no, jak to funguje u gejů prostě.
0: No.
2: A ona, to není. A já, je. A ona, není, je, není, je. Já říkám, já vám ukážu video, já jsem to viděl, prostě existuje to.
0: Ty jsi tam ukázal porno ve Waldorfské ne, škole.
2: Ne, ale chtěl jsem, jakože řekl jsem to, že já vám klidně jako najdu video prostě. A ona šla zavolat mojí mamce.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, jestli nahlásili ho ve škole.
2: Šla zavolat mojí mamce.
1: jestli co?
0: Jestli ho nahlásili doma ze školy.
2: No ano.
1: No, asi jo.
2: No.
0: Jo.
1: Ale no, to, já se k tomu pak vyjádřím.
0: Tak se k tomu vyjádřím.
2: Ježišmarja, to se bojím. Ale zavolala mojí mamince a moje mamka to totálně jako, naše mamka, pardon, to totálně zabila prostě a řekla...
0: Sourozenci mají jednu společnou matku.
2: A řekla, paní učitelko, nejste naštvaná, protože jste mu prostě nedokázal jako odpovědět.
0: Miluju.
2: Takže jako, to jako zandala tenkrát.
0: Matka je zpěvačka, milujeme zpěvačky.
2: No, vyjádři se.
0: Ne, já se chci zeptat, Magdo, když tady mluvíme o tom, že součástí nové divadelní hry ADHD je vlastně coming out takhle jako brzo, takhle strašně brzo veřejně a to proběhlo to nejdřív v rodině, nebo to proběhlo nejdřív ve škole a rodina se to rozvedla ze školy?
1: Právě, že já jsem se to dozvěděla jako jedna z posledních a hrozně mě to tenkrát mrzelo. Hrozně Promiň. Jsem byla jako naštvaná. To je v pohodě, my už jsme se to
2: jo, vy říkali, to
1: ale
2: super.
1: Spíš je to, spíš je to jako zajímavý to moment, že vlastně je, jako Kristián mi potom říkal, že je pro něj prostě těžký naopak říct to jako těm nejbližším, že vlastně jo. Já jsem byla naštvaná, že jsem se to dozvěděla od nějaký jako kámošky prostě a vlastně jsem to jako vůbec nechápala, proč, proč vlastně to nebylo přesně naopak, tak to můžeš říct ty, proč vlastně.
2: To fakt nešlo, jako.
0: Ono to je prostě,
1: ale já bych tě přece nikdy neodsoudila.
2: To nevíš nikdy prostě.
0: To nevíš. A neřekneš to těm nejbližším právě, protože se nejvíc bojíš, že zrovna ty bys
2: protože
0: mohl ztratit,
2: víš. Protože jsou tvoje nejbližší,
0: že jo? Tak, jakože to laskavě nám tady jako nebudu heteráci vysvětlovat, co, jak my máme si dělat svoje vlastní coming outy, kočičko.
1: Co na to rodit? Jako, no, samozřejmě jsem to brala trošku osobně, že by si tohle o mě brácha myslel, že já bych to přece v životě nevzala jako špatně, ale samozřejmě tohle aspekt naprosto chápu, že...
0: Jsi měla zpytovat svědomí, kolikrát zamlátila, když byla malá.
2: To vůbec, to ne.
0: Ne, to jsme pochopili, že tady máme dvě děti z umělecké rodiny a že se mají velmi rádi, to je vidět, to je milé.
2: A podporujeme se.
0: No, protože já jsem vlastně Kristiána a jeho divadlo objevil právě díky Magdě, protože to je moje nejstarší faninka. A je to pravda, že vlastně jedna z prvních věcí, který mi o sobě řekla, bylo, co dělá, o čem napsala knihu a že její bratr má divadlo a že je gay a že by mi měl přijít do rádia. A mě to doteklo až asi po teda třech letech nebo tak
2: čtyřech,
0: něco.
2: Čtyřech,
0: ale já jsem vlastně viděl jedno tvoje představení.
2: Po Fredrikovi, no.
0: Ano.
2: To nebylo...
0: A to nebylo autorský.
2: To vlastně byla naše první věc, to vlastně licence ze Švédska a my jsme ji zaplatili ze svých peněz a vůbec se nám to nevrátilo a jak jsme byli naštvaní, že to je prostě drahý, tak jsme si řekli, tak si budeme psát vlastní hry a bude to levnější a je.
0: A určitě. Chodí lidi?
2: Teďka už jo, právě. Teďka super. Po čtyřech letech se to zlomilo, ale šlo to postupně. Na začátku byl ten velký boom, že jsem něco udělal. První dva měsíce to fungovalo. A pak jsme trpěli jako jak zvířata, že prostě chodili ty dva lidi, jednou jsem hrál pro prázdný sál, jako, že mi bylo líto jako jít domů, tak jsem si říkal, tak si to zahraju pro sebe tady.
0: Jakože zkoušku.
2: No, přesně tak. Okay. A bylo to jako totální zoufalství a prostě došli rychle ty kamarádi, co mě přišli podpořit, že jo, prostě. Takže prostě furt chodili ty kamarádi. Potom jsme napsali ty autorské věci, napsali jsme Romeo a Folie a Antiguma. Antiguma, to jsem napsal s Krištofem Švehlíkem, který vlastně...
0: Který má jizvu.
2: Který má to. A,
0: na srdci.
2: A vlastně napsali jsme tyhle ty dvě hry a Krištof už u nás není, protože má hrozně moc práce.
0: No, jasně.
2: A teďka budeme dokonce to zase obnovovat, tu Antigumu, akorát s jiným hercem, s Markem Krůlišem, který nás teďka určitě poslouchá a budeme mít teďka za měsíc premiéru.
0: Antiguma je o čem?
2: Antiguma je o umělý...
0: nechráněným sexu.
2: Ne, o umělý inteligenci, ale rozdáváme tam kondomy zdarma, jo, kdyby vás to zajímalo. O umělý inteligenci vlastně, která řídí divadlo a odehrává se to celý v divadle a je to úplně největší šílenost naše.
0: Okay. No, já musím, co je takovým, jakože, co je takovým charakteristickým rysem vašich her, nebo vašeho divadla, nebo vašeho spolku, čím se odlišujete od těch, jakože, běžných spolků, třeba Háta?
2: Tak to je určitě to. Několik věcí, jo. Za prvé jsme totální punk, jako fakt totální punk, což taky je víc divadel, že jo, prostě jsou punkový, ale u nás je to ještě, že my máme prostě prostor, ve kterém jako hrajeme pravidelně, což je v divadle Apropo ve sklepní scéně. Ty jsi byl ještě na té horní scéně, ale teďka jsme ve sklepě. A vlastně je to vlastně jedno z nejmenších jako divadel, co v Praze najdeš. Vejde se tam maximálně 30 diváků.
0: Okay.
2: A jsi jako hodně blízko prostě. Mm-hmm. A je to takový jiný v tom, že prostě my často třeba neutrácíme peníze za někoho, kdo trhá vstupenky a napíšeme si roli jako před tou hrou, jako že prostě někdo z nás trhá ty vstupenky a že se tam prostě pak všichni jako potkáme tak. A prostě když skončí to představení, tak jako sice tam máme zákulisí, ale rovnou jak skončí to představení, tak jdeme kecat s těmi lidma, dáme si s nima drink a prostě potom tam v tom divadle chvíli sedíme na jevišti prostě a tak se jako tam posedává a je to takový osobní, v tom je to jako fajn.
0: A předpokládám, že musíte mít teda všichni i nějaký jako jiný aktivity.
2: Ano, třeba ale to jsme na to teďka najedli, přišli, tak? Jako divím se, že jsem na to přišel až po 4 letech, ale já hodně vystupuji pro děti.
0: Okay.
2: Prostě hlavně s loutkovým divadlem a s kouzlama, ale prostě takovým jako zajímavým humorem, že to nedělám, že na ty děti nejsem moc ťuňuňuňu, že prostě se s nima bavím normálně jako a dělám si z toho docela srandu a oni to docela berou.
0: No ona Dáda už moc nevystupuje, ne?
2: No to ne, no.
0: Nebo jo, já nevím.
2: Asi ne, podle
0: asi
2: mě.
0: Úplně ne.
2: Asi ne.
0: Podle mě, to, jak jsem viděl teď nějaký fotky, tak podle mě jako spíš odpočívá.
2: No, odpočívá, no, ale prostě...
0: Ale já jsem třeba zjistil na tvým Instagramu, že ty hraješ v Národní divadle, nebo jsi hrál? Nebo...
2: Hrál jsem dlouho jako dětský herec, ale víš co, aby to vypadalo dobře, jak jsem si tam nechal, že jo, už tam
0: jo,
2: nehraju.
0: Chápu.
2: Ale mám tam za sebou jako 4 inscenace, no. Opery.
0: Jsi studoval konzervatoř nebo něco?
2: Já jsem studoval konzervatoř herectví, ale tohle bylo ještě před tou konzervatoří, protože já jsem hodně zpíval a bylo to vlastně, že ten sbor měl angažmá prostě v těchto operách, v Carmen, v Turandot, v Rusalce. Aha. Mimochodem Carmen a Rusalku režíroval Zdeněk Troška.
0: Já vím, já jsem to viděl.
2: A on...
0: tu Rusalku.
2: Rusalku, jo. Mhm. Líbilo? Nelíbilo?
0: Magdo. No.
2: Dobrý, jdeme dál. A můžu jenom, jsem zapomněl předat dárek, já jsem ti přinesl dárek.
0: Ježišmarja.
2: Jakože se nosí dárek, takhle
0: to
2: něco.
0: Krásný.
2: Vodu, tady jsem vodu. Si, nebo víno.
0: Ježiš, to je krásný.
2: A tady jsem přinesl 4.
0: Vy to nevidíte, ale já jsem dostal, ježiš, víno.
2: Bílé, krásný. Doufám, že piješ bílé.
0: Já už 11 let nepiju alkohol, ale děkuju moc, je to krásný.
2: Promiň.
0: Ne, vůbec se neomluvaj.
2: To jsem nevěděl. Ne. Já teďka 2 měsíce nepiju, tak ještě jsem ti přinesl...
0: Obálky s kokainem.
2: Ne, jsou
0: kolik
2: to...
0: Kolik jich je?
2: 4, ale
0: 4
2: jsou...
0: gramy.
2: Ale, ne, to jsou vstupenky, bez kokainu, bez kokainu. No. Tohle jsou 2 vstupenky na ADHD.
0: Děkuji, to je krásný.
2: A tohle jsou 2 vstupenky
0: na... 27.11.
2: A na inscenaci Antiguma, to máme teďka obnovenou premiéru s Markem Kulišem.
0: Je hezkej?
2: Je hezký.
0: Děkuju.
2: Je velice hezký a všichni kluci od nás jsou hezký. I Tonda Heizler, který hraje v ADHD mě. Antoni Heizler hraje mě v ADHD.
0: Děkuju. Já moc děkuju.
2: A Matouš Vecka je moc hezký, takže...
0: No takže...
2: A já taky.
0: Ano, tak o to větší důvod přijít se podívat do Brasters kolektiv.
2: Přesně tak.
0: A kdeže to je někde na té malé straně, ne?
2: Je to na malé straně, kousek pod Pražským hradem.
0: A jaký máte
2: www.brasterskolektiv.cz.webnot.
1: Já myslím, že to tady vůbec nepadlo, že to je jako složení na Brothers and Sisters. Protože
2: jo,
1: to úplně původně vzniklo jako kolektiv
0: dvou
1: názvů a ještě jedný... no, řekni to.
2: No, vlastně... Já a můj kamarád Štěpán Krtička jsme se dohodli, že si založíme divadlo a když jsme zjistili, že to nezvládnem, tak jsme přišli na to, že nám s tím můžou pomoct naše ségry.
0: Aha, ok.
2: Takže...
0: No a Magro, ty jsi hrála v něčem?
1: Ne, nehrála. No. A já jsem opravdu v tomhle kolektivu tak jenom jako okrajově spíš jako občasný grafický designer.
2: Ano.
1: Nebo
2: a hlavně psychická podpora.
1: Ano.
2: Psychická podpora.
0: Protože Magda je výtvarnice a teď, kde ty máš nějakou samostatnou výstavu teď někde, ne? Nevšiml jsem si na Instagramu něčeho
1: takového. Já mám teď svůj autorský tisk v Doxu v Praze.
0: Ano.
1: A ten vlastně vychází z estetiky mojí knížky Hlavně se těším na sny, podtitul Moje zkušenost s anorexií,
0: ano.
1: Která
0: okay,
1: vlastně
0: ano.
1: Vyšla asi rok a něco zpátky a já vlastně teď pracuji na druhém dílu téhle knížky.
0: Aha, a kde to vyjde?
1: To ještě je ve hře.
0: Okay. Ano, vlastně to je vlastně, my jsme se poprvé potkali s Magdou na koncertě Sophie Ellis Baxter, byla to Sophie?
1: Jo, byla.
0: Což je Ale úplně normálně, to je magický, protože ta Sofina nám bude hrát teďka, tady mám jakože v playlistu, super, jakože hnedka další. A tam vlastně mi Magda vyprávěla o tomhletom projektu, který je se zkušeností s anorexií spojený, o knížce, a ten tisk v Doxu je moc hezký. Já jsem tam byl teďka na jedné výstavě, a vzpomněl jsem si vlastně, že někde bys tam měla být, tak jsem tam hledal, našel jsem to tam a ptal jsem se, jestli tam máš někde něco jiného, a oni nevěděli.
1: To je škoda, byla tam i ta knížka.
0: Byla tam i ta knížka, jo. No takže prosím vás, kdybyste chtěli, tak my tady dáváme prostor dneska tady hlavně Kristiánovi.
2: Já se omlouvám, pardon.
1: Ne, samozřejmě.
0: To nevadí, to je v pořádku.
1: Ale když tak v tom Doxu, to je až do května 27.
0: Do května 27 Je to velmi zajímavý tisk, je to velmi zajímavý kus práce. Je to koláž vlastně, je to koláž předmětů a dopisů a osobních vzkazů a vzkazů na mobilu a hlasovky tam nějaký jsou, ne, to asi, jo, přepisy. A z doby, kdy Magdaléna
2: hezky
0: se potýkala s mentální anorexií, a je to velmi poutavý a myslím si, že jeden takovýhle velký tisk vydá za třeba i jakékoliv vědecké pojednání, protože dá nahlednout do duše toho, kdo se s touhletou nemocí potýká. Mně se to moc líbilo.
1: Děkuju moc. Tak.
0: A teď se pustíme Sophie Ellis Baxter. Její novinku, nebo novinka to není, ale je to z posledního alba, jmenuje se to Relentless Love. A pak uvidíme, jestli se vrátíme k rozhovoru se sourozenci Kašparovými, nebo si zahrajeme ještě jednu píseň. To nevím, to se tady rozhodneme pro to, jak se tady budou děcka chovat. Tak hrajeme.

0: Dospívala Rosine Murphy, tehdy ještě v kapele Moloko, a já jsem si teď uvědomil, že Rosine Murphy vlastně bojkotuje už několik dlouhých měsíců, protože je to transfobní paní. Takže teď mi došlo, že vlastně jsem asi Moloko ani neměl hrát, ale řekněme si, že OK, promíjíme Moloku, je to záležitost stará více než 20 let, takže OK, ale Rosine samostatnou už nehrajeme. Já tu mám dnešní dva hosty, se kterými si povídáme o takovém zajímavém pražském nezávislém malém divadelním kolektivu, který se jmenuje Brasters Kolektiv, a jejím protagonistou, který zde dneska sedí, je Kristián Kašpar, a společnost nám tady dělá jeho neméně nadaná sestra Magdaléna.
1: Hezky.
0: Já jsem tady dostal strašnou bídu za to, že jsem řekl Magda asi dvakrát.
2: No, s takovou bídu ne.
1: No to ne, to ne.
0: Já jsem citlivý, hele. Jen blbni, jako víš, já se pak rozbrečím a můžete
1: se... To nechceme.
0: A můžete se tady dělat sami, jakože. Zase jim tady praštím a řeknu, co to dělejte sami.
1: To ne, to bychom nedali. To radši.
0: A my si tady povídáme o tvorbě divadla Brasters Kolektiv, protože jsme teplý proud a protože jsme v podstatě LGBT Q+ pořad, a Brasters Kolektiv, ta témata kolem neheterosexuálních lidí výrazně tematizujou. Mm-hmm. Povídali jsme si o hře ADHD, která vychází z Kristiánova života, z jeho zkušenosti na Waldorfské sektářské škole, kdy ho učitelka pomazaná levandulovým mýdlem donutila ke coming outu v 11 letech před celou školou a přitom čurala do kanálu. A to jsme se tady právě dozvěděli. Ale ADHD není jedna jediná hra, kterou Brasters Kolektiv vysílá.
1: No to vysílá.
0: Já jsem se teď vlastně tak zamotal do svého monologu, že jsem vlastně ani nevěděl, co říkám. Co tam máte dál, Kristiáne?
1: No, tak samozřejmě, jak jsem říkal, Romeo a Folie, to se bude brzy vracet, teďka to nějakou dobu nehrajeme, ale teďka hlavně chci zdůraznit inscenaci Antiguma, což máme premiéru za 3 týdny. Mm-hmm. Tak doufám, že pan Marek Kruliš už umí všechny texty, máme teďka generálku.
0: To je kolega herec.
1: To je kolega herec, okay. Který tam hraje se mnou. Mm-hmm. A to je vlastně v docela jako teďka velkým tématu, což je umělá inteligence. Mm-hmm. A je to vlastně v prostředí divadla a je to... Je to o tom, jak vlastně je to úplně o zoufalém divadle, který je před krachem. Napsal jsem to podle nás, když jsme začínali.
0: Tak jsem to chtěl říct. To asi vychází z vlastní zkušenosti.
1: Vychází to z vlastní zkušenosti prostě a odehrává se to právě v divadle a je tam režisér, což jsem já vlastně v té hře, a je tam takový prostě herec oblastní, který a hrozně se nemají rádi vzájemně, a do toho je šéfuje umělá inteligence, která jim prostě říká, jak to divadlo mají dělat. Aha. Takže to doporučuji na to zajít, a ještě jsme k tomu vlastně teďka začali natáčet filmy po 4 letech, aby jsme měli ještě těch peněz mín, že jo, v tom divadle.
0: Jasně. Já chci jenom říct, že já jsem viděl Kristiána v jedné hře, to nebyla autorská, bylo to jméno se Po Frederikovi,
1: no,
0: ano. Frederikovi. A musím říct, že a občas sleduju i jeho videa na Instagramu, a musím říct, že málo kdy se vidí někoho hrát s takovým jako nasazením, jako Kristián, třeba i v rámci projekt, je to projekt, nebo je to, co je to, koncept Princezna na prášku, co je to?
1: To je kapela.
0: Kapela, aha.
1: To je moje jednočlenná kapela.
0: Takže Kristiánova
1: jednočlenné kvarteto.
0: Jednočlenné kvarteto, Princezna na prášku. Já si myslím, že to stojí opravdu za to vidět, protože to nasazení, s jakým Kristián se do těch představení pouští, je opravdu zajímavý.
1: Děkuju.
0: No, Magdo, jak ty si reagovala na to ty jako taková jako klidnější Magdaleno, promiň, já jsem zase řekl Magdo. Pojde. Já se za chvíli zapálím.
1: Ona přeskočí ten stůl.
0: Já za chvíli se samovznítím, to je hrozný. A ty jsi taková, že klidnější, předpokládám, že introvertnější než Kristián. Jak jsi vlastně prožívala to, že se ti tvůj ADHD extrovertní bratr vydává na hereckou dráhu? Bylo to horší, než když se vám vyautoval, že chce být hercem, bylo to horší, než se vám vyautoval, že jest gejem?
2: Jako, já si myslím, že my na to máme jiný pohled tím, že jsme všichni umělci v té rodině. Mm-hmm. Máma zpěvačka, táta saxofonista, já výtvarnice a brácha herec, takže by to bylo spíš divný, kdyby jako nedělal něco takového. Ale samozřejmě, že to není, jako umění celkově není úplně nejlukrativnější věc, kterou můžeš dělat, takže samozřejmě je to těžký, no.
0: Já jsem si říkal právě, že se třeba jako doufali, že třeba máme v rodině chlapa, on nás třeba uživí.
1: Ne.
0: Jednou. Ne, taky ne.
1: Tak třeba jednou.
0: Chodíš na jeho představení?
2: Jasně, chodím. Na každý, samozřejmě.
0: Jakože na každou premiéru.
2: Ne, každý, ale vždycky na každou premiéru. Na premiéru,
0: já vím, že jsi mě vzala na toho Fredrika že mě ta Kristiánova, jakože to nasazení mě opravdu jako zaujalo. Mm-hmm. A ta hra byla vlastně dobrá. Ta hra
1: je úžasná.
0: Ta hra není vlastně vůbec blbá.
2: Je to taky hra skvělá, no. No. Myslím, že seš tam skvělej právě.
1: No, teďka bude vlastně derniéra na konci října. Je to vyprodaný.
0: Je to vyprodaný.
1: Super. Natočíme záznam. Bohužel ho nesmíme zveřejnit kvůli licenci, ale budu ho mít.
0: A to byste museli jako zaplatit, jo?
1: To myslím, že by mi ani nepovolili.
0: Okay.
1: To se vůbec nesmí, aby právě si to kupovali ty země, že jo, prostě. Takže můžu si to pro sebe natočit, ale nesmím to zveřejnit nikam, takže to budu mít jenom já a když budete chtít, tak vám to ukážu možná, ale...
0: No, ale natočit si můžeš vlastní film a sleduješ to, jo?
1: No, sleduju. To oslý mustek. To bylo dobrý.
0: To bylo hodně dobrý.
1: Oslý mustek.
0: Oslý mustek, jakože. No. Protože Kristián samozřejmě se nespokojí s tím, že má divadlo a že má kapelu. A co?
1: Nic, dobrý, pohodě.
0: Oni se tady na mě domlouvají.
1: Jo, jasně, stejně.
0: Ty jsi zmínil, že natáčíš i film.
1: Natočili jsme film dokonce.
0: Už
1: jsme natočili, ale budeme točit další jakoby projekt. Natočili jsme, protože jsme máme divadlo, tak jsme vymysleli ještě, že budeme mít Brasters Film Kolektiv. Tak máme Brasters Film Kolektiv.
0: Strašně originální.
1: Že jo? Ale to není, že jo? Jenom vykrádáme sami sebe, no víš co. A natočili jsme film Vyhoř, který má také malinko LGBT tématiku, ale ne za stolik, protože já jsem většinou nerad sledoval LGBT filmy kvůli tomu, že mě hrozně štvalo, že tam ten příběh je většinou hrozně jako stejnej a chtěl jsem to pojmout jinak, jakoby, že jsem to nechtěl stavět na tom tématu, protože většinou ten příběh mi přišel jako hrozně stejný. A natočili jsme film Vyhoř, kde právě hlavní roli hraje Marek Kruliš, já jsem si tam taky zahrál a skvělý Alex Čáp udělal kameru, světla a bylo to hrozně punkový, protože jsme neměli půlku štábu prostě, takže já jsem dělal i zvuk a teďka další věc, co budeme točit, tak už bude jako větší, že jo, ale...
0: Jasně, a o čem to je, prosím tě?
1: Jo, o čem, ano, k tomu bychom se mohli...
0: Na to se zapomněl, no.
1: Je to prostě podle reálného příběhu z 90. co se stalo, jenom nesmím říct, čí to je příběh. Mm-hmm. A vlastně je to příběh jednoho dříve mediálně slavného herce, který mu bylo tak kolem 25. Mm-hmm. A byl fakt jako v každém bulváru pořád hodně sledovaný, velká sláva. A jednoho dne prostě vyhořel, protože neměl rád rozhovory a nerad vystupoval sám za sebe. Mm-hmm. Takže prostě jednoho dne ho naštval strašně jeden moderátor a vyhořel a odjel prostě se vyčistit na nějakou jako vesnici, že si tam pronajme nějakou chatku prostě a že až bude v pohodě, jak se vrátí. Jenomže na té vesnici prostě žil kluk, kterým bylo 15 a měl tajnou sexuální prostě, jakože tajil sexuální orientaci svojí. A mám to zrychlit?
0: Pojď, já se dám kontrolu playlist, víš to?
1: Jo, dobrý, dobrý,
0: pojď. Na tebe nekoukám, neznamená, že tě neposlouchám.
1: Jo, super, super. No a ten 15-letý kluk vidí toho prostě staršího herce, co tam přijede a tajně se do něj zamiluje a

0: festivaly, protože byla to moje prvotina a udělal jsem spoustu chyb, ale myslím si, že ten film je hezký.
1: Okay.
0: Ale...
1: Udělal jsem spoustu chyb.
0: Udělal jsem spoustu chyb, jako fakt, že jo, prostě.
1: Já v životě
2: no
1: taky.
2: Ale který film nemá chyby, jako to zase.
0: To jo, jenom že já jsem udělal takový ty začátečnický chyby v tom.
1: Viděli jste Čeka, jako...
2: Čeka? Ještě ne.
0: Ještě ne.
2: Chtěla bych.
0: Taky se na to chystám.
1: Ok, a ten další film, který jsi zmínil?
0: To jsem napsal jako film, jenomže potom, když jsem změřil stopáž, tak jsem zjistil, že to je moc dlouhý, tak jsem z toho udělal minisérii. Bude to 4-dílná minisérie, která bude mít větší distribuci, právě jako se pokusíme domluvit a už se na tom i pracuje.
1: Okay.
0: A to se jmenuje Flaška a tam se věnujeme tématu šikany na střední škole. Mm-hmm. Takže vlastně bude to seriál Flaška, který začínáme natáčet teď v listopadu a zase v našem prostě Brasters kolektiv složení. Nebudu teďka jmenovat ty lidi, který už jsem jmenoval několikrát. A je to vlastně z několika příběhů jako různých lidí, co byli šikanoví na škole a mám pocit, že se tomuhle tématu málo lidí jako věnuje, nebo málo umělců věnuje a ta šikana prostě přijde jako, že to může být furt problém a že to může někomu třeba pomoct.
1: Což třeba vlastně teda byla jedna z výhod Waldorfské školy, že tam si zmínil, že tam moc jako neprobíhala.
0: Právě, ale...
1: Ale?
0: Probíhala u mě na tom prvním stupni, kde to bylo docela ostrý, jako...
1: Okay.
0: Protože jsem byl ten umělec, co prostě mimo školu chodí někam hrát, že jo? A mě nesnášeli za to.
1: Jo, okay,
0: ale na Waldorfské škole všichni chodili něco dělat takhle, takže tam...
1: Plést košíky a tak.
0: Třeba.
1: My tady máme dneska sourozeneckou dvojici Kašparových... Magdalénu a Kristiána.
0: Anu.
1: A co?
0: Anu, jsem říkal.
1: Okay. A povídáme si o jejich projektech, především tady o divadelní uskupení Brasters Collective, což je takové malé pražské, velmi LGBT orientované, zaměřené tematicky uskupení.
0: Mm-hmm.
1: A méně hrajeme, budeme hrát teďka zase chvíličku, přijde moje oblíbená Jola, a přijde i Ray a možná i někdo další. A my si mezi tím, co teďka si budeme hrát, tak si tady se sourozenci Kašparovými ujasníme, kam ten rozhovor bude směřovat i nadále.

0: Připrav se nejen na hudbu a vykrucaj s námi. Teplý proud.
1: Já jsem zapomněl, že jsem si tam dal dílku. A já tady mám dneska dva hosty, Magdalénu a Kristiana. Kristian vypráví o svém srdečním projektu, o divadelním sdružení spolku, nebo jak je to, Brasters kolektiv, řekněme kolektivu, a o tom, co v něm tvoří. A předal mi tady krásný 4 vstupenky na 4, na 2 představení. A já jsem si původně myslel, že v tom, jednak teda, že jsou v tom nahé fotky jeho spoluhráčů, což nejsou. Pak jsem si myslel teda, že v tom budou v každý té stupence, že bude gram kokainu, a taky není. A nevím vlastně, co mi tím jako chtěl naznačit, že teda jako jenom kultura, no nevím. Ale,
2: je to tak, no.
1: No, ale navedla mě to k otázce, tvůj projekt Princezna na prášku.
2: Pardon?
1: No, teď no. Si právě trošku popotáhnul. A co to je?
2: To je
1: Princezna na prášku.
2: To je moje jednočlenná kapela, která vznikla úplně omylem. Protože my jsme do některých, promiň.
1: Jak může jednočlenná kapela vzniknout omylem?
2: No, vzniklo to tak, že my jsme do některých našich inscenací potřebovali napsat písničku a vlastně nás napadlo, že můžeme zkusit jako nějakou rapovou písničku a máme rádi jako funky a takhle, takže to tak jako kombinujeme. A napsali jsme pro určitý inscenace prostě písničky, třeba 4 písničky, které jsou v těch inscenacích. A oni jsou docela chytlaví, prostě nějak se jako povedli a jsou jako chytlaví. A najednou prostě bukeři, protože my v létě jezdíme hodně jako s divadlem, prostě různý divadelní festivaly. A bukeři těch festivalů mi najednou do mailu divadelního začali psát, dobrý den, tak na příští léto vás jako chceme, ale jenom s těma písničkama, ne s divadlem, jo. A já jsem říkal, ty vado, takže jako, že bychom přijeli jako prostě jako hudba jenom, jo. Tak já jsem říkal, OK, ale já si to chci nějak oddělit, tak udělám další separátní projekt, který se bude jmenovat Princezna na prášku. A vlastně jsem si tenkrát docela jako i oddechl a odpočinul, protože vždycky je hrozně náročný jet někam s divadlem mimo Prahu, protože musíš tahat ty věci všechny, že jo, ale Princezna na prášku prostě je koncert, rap funky prostě show, texty ze života, o krizi v bydlení,
1: života,
2: je tu krize, byty zdražují, neuplatí ho ani ti, kteří pracují.
1: A rapuješ, protože neintonuješ, nebo
2: proč? Ne, já právě intonuju dobře, ale jakože rap, ono je to i zpěv občas. Občas je to i zpěv, anebo mám...
1: Já totiž, když jsem nahrával svoji první písničku, moc se mi to jako nepovedlo.
2: Ty jsi vlastně lepší hudebník než já, to se teďka budu stydět.
1: Děkuju.
2: Není za co.
1: Samozřejmě, je to pravda, ale tak mi ten producent na mě jako... Fakt se mi to jako tehdy nepovedlo, to strašně dlouho a on na mě zařval. Tak si to narepuj! Ještě vyspívat! Tak si to narepuj! A já... Tak se právě ptám od té doby.
2: No jasně, no. Ne, jako umím. Myslím si, že jo. Ale prostě...
1: A zpíval jsi někdy něco, jakože... jak to říct? Nechci říct jako vážnější, nebo opravdický, blablabla, ale prostě nějakou, jako fakt, jako kantelénu třeba?
3: Jako kromě té opery?
1: No, třeba, jako pop. Opera, tak to bylo dětský, ne?
3: Jo.
1: To bylo dětský zpívat, no.
2: No, jakože myslíš pop?
1: Bobo? No, třeba.
2: Hele, máme jednu předělanou písničku, která je hodně známá, Jezdím bez nehod.
1: Ježiš.
2: A my jsme to předělali na divadle, kousek zaspívám, jo? Ne, radši ne.
1: Můžeš.
2: Dva roky dělám divadlo, co mě to sakra napadlo, práce s hercema je za trest a já zase nemám na žrádlo.
1: No, tak no takže byl, tak. Tak to byl Kristian, co se nespíval já? Jo?
2: Ty bys to zaspěl líp,
1: ale
2: jinak je to rap.
1: To je hezký.
2: A třeba máme písničku o tom, když prostě někdo někoho zbalí v noci na party, ráno se probudí a vedle vás leží ten člověk a nevíte, jak se jmenuje.
1: Jo.
2: Tak stalo se ti to? Takže ano.
1: Jakože chtěl bych říct, že ano, ale musel bych říct ne jednou. Ale už je to taky dlouho. Tak už se taky nepamatuju.
2: Mm-hmm.
1: Kam jsi tím směřoval?
2: Nikam, jenom jsem říkal o té písničce.
1: Okay. Takže tebe zvou na festivaly jako rapera a zpěváka.
2: Ale na takový ty menší festivaly. Jo. Jako okay. Rádi bychom prorazili jako dál, ale my nejsme jako úplně jako takový ty drsný rapeři, nebo takhle, my jsme právě...
1: Já vím, je to vlastně jako hrozně veselý. A hlavně, jak jsem říkal už v předchozím vstupu, Kristiánovo nasazení je opravdu jako pozoruhodný.
2: No, dík. Mě to baví.
1: Je to tak. Je ještě něco, Kristiáne, co nám chceš o své tvorbě říci?
2: Jako teď nebo v dalším vstupu?
1: Jako třeba teď.
2: Jako třeba teď.
1: Protože nevím, jestli ještě nějaký další vstup bude.
2: Ne, samozřejmě. Já budu jenom moc rád, když určitě k nám přijdete, protože si myslím, že to je zážitek jenom tím prostorem, protože vlastně tam si můžete dát jako předtím hezký drink, z našich drinků se kouří, jo, protože tam hází suchý led do toho. Okay. Tak je to zážitek, je tam i muzeum alchymistů.
1: To si pamatuju.
2: No, a vede to skvělý pán, který nám dal ten prostor právě, protože nás prostě chce podpořit, jako, a to je strašně fajn. Jako...
1: Já musím říct, že v létě je tam hrozně příjemný v tom vnitrobloku, že tam se vlastně jako hezky sedí a pije a mluví a tak, je to strašně fajn. Kolik máte vlastně teda her na repertoáru teď?
2: ADHD, Antiguma, Romeo a Folie, potom
1: Frederick,
2: to se ještě počítá. Já si rychle otevřu stránky naše webové. Okay. Nebo najdeš stránky? Nebo ne, já to najdu. Ne, takže počkat.
1: Tady Magdalénu degradoval na svou asistentku.
2: Promiň.
1: Ona mu natáčí mu storyčka.
2: Dobře, tak ještě jednou, takže ADHD, potom Antiguma, to bude mít obnovenou premiéru, potom Rakvičkárna, to se ještě občas hraje.
1: A Rakvičkárna je o čem?
2: Rakvičkárna to je prostě, to jsou takový jarmareční příběhy, kde se všechny postavy kvůli jednoduchý zápletce pozavraždí.
1: Okay.
2: A je to vtipně veršovaný a...
1: To budeme potřeba brzy.
2: A takhle. A ještě, počkat, já jsem zapomněl, co všechno hrajem u nás. No, ještě Zlevněná rajčata útočí, to bude taková novinka.
1: Zlevněná rajčata útočí.
2: Ano, Zlevněná rajčata útočí, to ještě není, to bude taková takový improvizační večer, že jsem se rozhodl, že na to budu dávat stupenky zadarmo, že to bude jako promo pro naše divadlo.
1: Okay.
2: A to bude improvizační jako věc, kde já budu vystupovat jako Michala Jílková, která řídí tu...
1: Moment!
2: A když ty moje herci to budou hrát špatně, tak po nich budu házet rajčata.
1: To je super.
2: Že jo?
1: Já prosím vás, kdybyste náhodou, někdo z posluchačů, kdyby vás toto repertoárové složení trošku jako vyděsilo nebo něco, tak vězte, že herci jsou mladí a hezcí, že vlastně vás může nalákat i toto.
2: Mm-hmm.
1: No.
2: A můžete mě sledovat na Instači.
1: Můžete sledovat na Instači.
2: Kristián Kašpar Official, můžete mi napsat osobně jako zprávu třeba, jestli sám líbím. No to je jedno.
1: To byla výzva pro koho, Kristiáne? Máš nějaký, jako, třeba, jako, máš nějaký věkový rozmezí?
2: Nemám.
1: Kristián je fajn.
2: Dík.
1: koho my tady máme? My tady máme Because of You Love a Central C, můj oblíbený rapper, který je velkou britskou hvězdou. A my si je teďka pustíme a se sourozenci Kašparovými se dohodneme, co s Načetným večerem udláme dál.

0: Ještě stále posloucháte Teplý proud na Rádiu 1. Dnešní večer proběhl v přátelském duchu v rozhovoru se sourozeneckou dvojicí Kašparových, Magdalenou a Kristianem. A povídali jsme si hlavně o Kristianových projektech pod hlavičkou sdružení Brothers Kolektiv. Já vám moc děkuji, že jste tady byli.
1: Děkujeme.
2: Taky moc díky za pozvání.
0: Uděláme to... Magdalena je velká faninka. A já jsem za to vděčný. Magdalena a podle mě byla první faninka Teplého produktu, která mě oslovila. To bylo hrozně milý. A vyhrála v soutěži lístky.
1: Poprvé.
0: A teda by jsem žádnou soutěž nedělal. A převedla mě na jedno představení, ve kterém hrál právě Kristian a mně se to moc líbilo a od té doby sleduju to, co dělá a baví mě, že je to autorské divadlo, které združuje, kolik vás je herců?
1: Myslím, že tak 8 teďka v tuto chvíli.
0: 8 krásných mladých herců, takže když se vám nelíbí hra, můžete se koukat aspoň na hezký mladý kluky, což prostě tak to máme. Tak to je.
1: Jo.
0: A povídali jsme se o tom, co Kristian a jeho divadlo dělají dneska a to. A chceš ještě něco říct, Kristiane?
1: Já moc chci poděkovat za pozornost a...
0: za pozvání.
1: A za pozvání hlavně, protože já si to fakt moc vážím, protože takovýhle mediální výstup je pro nás úplně... skvělá věc.
0: Děkujeme.
1: A jsem moc rád, děkuju.
0: Já děkuji, že jsi přišel, Magdaleno, děkuji i tobě. Magdalena není herečka, Magdalena je výtvarnice a kdyby vás zajímalo, co dělá, tak si můžete zajít do Doxu a je tam ve druhém patře, nebo v prvním někde tam. Je vystaven její tisk. Jak se jmenuje?
2: Ten tisk se jmenuje stejně jako ta knížka, hlavně se těším na sny. A ještě bych teda doplnila, že je to v rámci výstavy Úhel pohledu, kterou kurátorovali Karolina Voleská, Tereza Dvořáková a ty třetí jméno jsem zapomněla.
0: Nevadí.
2: Ale jenom jsem nechtěla jenom mluvit o tom, že já tam mám svůj tisk, ale je to samozřejmě v rámci nějaké výstavy kurátorované, která tam bude až do května 27.
0: Krásný. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, byl to moc příjemný večer. Magdalena tady dneska fungovala v zákulisí jako natáčečka Kristianových videí.
1: Děkuju, sestřičko.
0: Ano. Děkuju. Jejich vztah je velmi hezký. Moc krát vám děkuju. Mějte se krásně, užijte si všechny projekty, které děláte a zbytek dnešního večera. Já se ještě neloučím, já tady ještě 20 minut pro vás budu hrát, ale Kašparovi nám právě mávají do mikrofonu.
1: Děkujeme, mějte krásný večer.
0: Přichází Benson.

Dnešní teplý proud končí. Moji hosté už odešli, ale tak, jak to vypadalo podle toho, jak se tady fotili a natáčeli, tak to svoji návštěvu tady ještě hodně zpublikují. A bylo to moc příjemné setkání, byli tu sourozenci Kašparovi a povídali jsme si o Kristiánových divadelních projektech a o Magdaléniných výtvarných počinech a o jejich velmi hezkém sourozeneckém vztahu. Příští teplý proud bude za 14 dní, protože bude další každé liché pondělí a já slibuju, že budu tentokrát více hrát. Ostane plánu, takže bude pořad výhradně o muzice. Děkuji za pozornost. Jsem rád, že jste to s námi vydrželi až teď do půlnoci a poslední dvě písničky teplého proudu začínají hrát právě teď. Mějte se hezky, dobrou noc a za 14 dní naslyšenou.

Dobrý večer, noc či den vám od svých mikrofonů přejí Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl. To značí, že na vlnách Rádia 1 začíná další kardiostimulátor. Ten dnešní má pořadové číslo 271 a čeká vás v něm německý útok na Arl a pobyt v blíže neurčeném chrámu. Nejprve se ale vydáme do takzvaného amerického města v Rusku. Tuto přezdívku si vysloužil Magnitogorsk, jedno z center ocelářského průmyslu, které bylo ve 30. letech 20. století vybudováno po vzoru amerických průmyslových center, konkrétně pensylvánského Pittsburghu a města Gary ve státě Indiana. A právě z Indiany pochází skladatel David Byrd, jenž si Magnitogorsk vzal jako inspiraci pro kompozici American City. Tu najdeme na jeho profilovém albu Hinterlands, kde ji hraje smyčcové kvarteto Mivos. My posloucháme třetí, poslední větu, nazvanou První stromy byly celé z kovu.

Album Hinterlands, vydané značkou New Focus Recordings, představuje amerického skladatele Davida Bairda skrze 4 kompozice. Tu titulní, jejíž název bychom mohli přeložit třeba jako Zapadákov, hraje francouzský soubor Love Music, kde se potkává klarinet, viola, elektrická kytara a elektronika.

Třetí ochutnávkou z alba Hinterlands je kompozice Chroma. Tu hraje Grossman Ensemble a diriguje Jeffrey Meyer. Celé album pak najdete třeba na Bandcampu skladatele Davida Bairda.

Potkají se u kolína tři třicátníci se zázemím v jazzu a vážné hudbě a nemohou se zbavit dojmu, že to živější a odvážnější se koncem 60. let odehrává v o generaci mladším roku. Přiberou tedy do party jednoho mlaďocha, zavřou se v nepoužívaném kině za městem a dlouhé hodiny grůvují a grůvují. Takhle nějak s trochou nadsázky vznikla legenda jménem Ken. A ta v posledních letech, kdy naživu už je jen ten nejstarší z nich, vydává koncertní záznamy ze svých archívů. Rok 1975, místo činu, provencálské město Arles.

Tveřice Ken dokonale chápala sílu repetice, improvizace i střihu. Její koncerty mohly trvat celou noc a písně, které posluchači znali z desek, na nich často bývaly jen naznačeny nebo doslova rozšmelcovány. I proto se obaly koncertní série, která nyní vychází ve spolupráci kapelní značky Spoon s anglickými Mute, o přesný tracklist ani nesnaží. Aktuální album je rozděleno na části Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Pokud vás tahle série baví a chcete od Ken slyšet víc, najděte si na našem Mixcloudu kardiostimulátor číslo 144. Vysílali jsme jej skoro přesně před 5 lety.

Jednoho dne zůstal jistý novic sám v chrámu. Tak by mohl začínat japonský zenový příběh. A dost možná bychom nějaký takový našli, protože tímto směrem se často ubírají zájmy multiinstrumentalisty a improvizátora Michala Hrubého. Ten je autorem takto nazvané improvizované kompozice, v níž s ním hrají Jiřina Marešová na čembalo a regál, tedy malé varhany, a Alexandr Jasinský na akordeon a melodiku.

Improvizovaná kompozice Jednoho dne zůstal jistý novic sám v chrámu, kterou v kardiostimulátoru posloucháme, svedla dohromady interesantní trojici. Michal Hrubý je stálicí zdejší improvizační scény a působí v již stěží zmapovatelné přehršly stabilních i jednorázových sestav projektů kapel. Jiřina Marešová se věnuje barokní i ještě starší hudbě sólově i v rámci specializovaných souborů a vyučuje na hudební fakultě AMU a na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Alexandr Jasinský pochází z Běloruska, ale žije v Praze. Jeho záběr sahá od vážné hudby přes písně vlastní i cizí po volnou improvizaci. Kromě svých nástrojů se všichni tři zapojují také skrze hlasy a bicí.

Improvizovaná kompozice Jednoho dne zůstal jistý novic sám v chrámu měla premiéru v roce 2025. Nahrávka byla pořízena letos v červnu v divadle 29 v Pardubicích. Celou ji pak najdete na Bandcampu značky Strudel Records, jejíž je zatím druhou položkou.

Kardiostimulátor číslo 271 se chýlí ke konci. Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc se loučí a těší zase za 2 týdny.

0: Vladimírez! Vladimírez! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?